zastřelí. Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zatlačí. Jsi moje všechno a mně to nestačí.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný, neomylný čas počítá tvé minuty. Oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: od dětství je klíč.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slangu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rokem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966. Tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Majera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez, a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Já chtěl na plám se svou žábou dnes jít. Já místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Radši skejstu sám, nežli dnes někam jít. Páš mě zmáhá,

Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít místo,

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938, český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Too Darn Hot.

Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Batuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. 1, 2, 3.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali. Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saskií Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: určitě
1: říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nehtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé. Ano, ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. A myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my jsme kamarádi.
0: Vždy dorazí s něčím hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam tak určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněhové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to tak ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si...
2: Ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tady volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dám vám pane.
2: Revoz
9: Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Zabiju si vkračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme spovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi.

A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama k poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgasmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečím to nejít. To chápu, vy nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že ní několikrát nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normální, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. Ty jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04, nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Sasky, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím paní Sasky Borešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
6: a
2: taky.
6: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré
4: tuším.
2: Odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
8: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
8: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
8: kterou
4: děkuji.
8: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám daří. A
4: moc děkuji.
8: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějakej Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vladětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že? Já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala samozřejmě. Byla vždycky velice optimistická, byla s ní velká legrace. Mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let. Mm-hmm. Takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší. Ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo? Nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla tak jela nosit samozřejmě.
3: No, to taky. A tak hlavně, je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo. Protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou. Vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás.
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám rada paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně dalších krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění. Mnoho starostů čelí podle Svazu měst a obcí šikaně. Smetanova lhota na Písecku rekonstruuje kvůli překládání elektrického vedení veřejné osvětlení. Dnes bude převládat velká oblačnost, ráno se místy objeví přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění. Řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického úřadu. S konkrétními počty rušení míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
2: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krocích. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
0: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. Velké množství starostů a zastupitelů čelí podle průzkumu zpracovaného Svazem měst a obcí kyberšikaně. Na sociálních sítích se stále víc setkávají s osobními útoky, které mají často vulgární charakter. Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 respondentů z vedení samospráv, uvedla pro Český rozhlas ředitelka Svazu Radka Vladyková.
3: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby. Protože pokud na vás někdo neustále útočí jako na osobu, tak se dostáváte pod obrovský tlak.
0: Smetanova lhota na Písecku rozhodla o rekonstrukci veřejného osvětlení. Důvodem je překládání elektrického vedení do země společností EGD. Zruší proto stávající elektrické sloupy v hlavní části obce. Práce začaly v pondělí a měly by trvat do konce roku. Rekonstrukce bude stát kolem 5 milionů korun, řekl starosta obce Slavomír Harbáček za Nezávislé.
4: Máme na to přislíbenou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje z takzvaného krajského investičního fondu ve výši 1,8 milionu. Zbytek těch finančních prostředků bude se z rozpočtu obce.
0: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat velká oblačnost, ráno se místy objeví přehánky nebo bouřky, dopoledne budou přehánky ojedinělé, odpoledne a večer četné, opět lokálně s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměří 21 až 24. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech nízká a na Vysočině vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. S uzavírkou pravého jízdního pruhu počítejte na trase Strunkovice nad Voliňkou, Radošovice na Strakonicku. Opravují tady svodidla. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, probouzíte se do 20. srpnového rána. Ano, máme tady čtvrtek a kdo dnes slaví svátek a narozeniny, o tom si více na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice budeme povídat už za chvíli v dnešním kalendáriu. Tak si na něj počkejte, začíná Jihočeské ráno, s vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a hudebně vás pozdraví například Anaka, Karel Černoch s Ivetou Bartošovou, také Petr Muk, Ola Mur hned v zápětí. Tak si to užijte a příjemný poslech.

0: Je tady čtvrtek s datem 20. srpna a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Svátek má dnes Bernard, tak hned z kraje dne přejeme jen to nejlepší. Je to jméno německého původu, které se vykládá jako silný jako medvěd, tak Bernardy srdečně zdravíme. V pražském Klementinu právě 20. srpna naměřili nejvyšší teplotu roku 2012, tehdy bylo 36,1 stupně Celsia. Naopak nejchladnější 20. srpen tam připadl na rok 1968, kdy teplota klesla na 8,3 stupně Celsia. Do českých dějin se dnešní datum zapsalo už v roce 1400. Václav IV. Tehdy přišel o titul římského krále. O více než 200 let později v roce 1609 podepsal císař Rudolf II. Majestát o náboženské svobodě pro Slezsko. Praha si může dnešek připomenout také trošku slavnostněji. V roce 1891 se veřejnosti otevřela Petřínská rozhledna. Před 58 lety už ale šlo o mnohem dramatičtější události. V noci z 20. na 21. srpna roku 1968 zahájila okupační vojska Varšavské smlouvy invazi do Československa. A o rok později při demonstracích k prvnímu výročí okupace v Praze zemřeli 3 demonstranti a také 2 příslušníci lidových milicí, které zasáhla vlastní střelba. Ve světě si dnes připomínáme rok 1991. Estonsko tehdy vyhlásilo nezávislost na Sovětském svazu. A jedna zajímavost z Číny. V roce 2016 tam v provincii Chunan otevřeli skleněný most dlouhý přibližně 430 metrů. Vedl ve výšce 300 metrů nad zemí a tvořilo ho 99 obdélníků z 3vrstvého skla. V době otevření byl označován za nejdelší a nejvyšší skleněný most na světě. A kdo dnes slaví narozeniny? 78 let má britský zpěvák Robert Plant, bývalý člen Led Zeppelin. 75 je české herečce slovenského původu Haně Gregorové a 80 let slaví římskokatolický biskup Vojtěch Cikrle. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli už také počasí, věřím, že i s vaší účastí, tak nám napište 90 01 03 SMSku ve tvaru CB Mezera. Počasí, Mezera text.
1: Český rozhlas České

Možná, že vám právě teď nebo v nejbližších chvílích končí noční směna, tak přejeme šťastnou cestu do postele. V případě, že se teprve chystáte na ranní šichtu, tak ať vám to s námi dnes uteče. Je tady čtvrtek.

0: stránky pouze ojedinělé, odpoledne a večer pak ale četné, opět lokálně s bouřkami. 25 až 28 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, 21 až 24 naměříte na horách, vítr dnes povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek do 10 mm v bouřkách i kolem 20 a rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré. Ještě přidám bio, dnes na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Má barvu jako pivo, ale pomáhá čistit vodu. Nové české činidlo pro úpravu surové i odpadní vody odstraňuje nežádoucí látky, včetně fosforu, a to při jakékoliv teplotě vody. Odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd teď hledají možnosti průmyslové výroby a my si o tom povídat budeme už za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Anaka.

0: Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Zabírá i při čištění odpadních vod, hlavně od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně ono obsahuje železo a to barví do té žlutohnědé barvy.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: To naše činidlo je specifické, že ty základní účinné složky jsou tady obě, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: V podstatě jako řetízek z přívěsky, který odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.

0: To si tady můžeme hned ukázat, protože vy tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úprava vody v Plzni. Je to sujová voda z řeky Úhlavy.
0: V každém z válců jsou tady zhruba 2 litry vody.
1: Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
0: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávkuju ho do té sklenice.
0: Takže průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
2: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
0: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
2: Chvílečku počkám a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
0: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
0: To jsou ty nečistoty vlastně.
1: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady. Tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté, začnou sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
0: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z hydrologického ústavu hledají možnost. Průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: A teď už také zprávy. A Gabriela Bláhová, dobré ráno.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje jen klub Hnutí ANO. Ostatním senátorům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů končí dvoudenní návštěvu Severní Makedonie. Dnes se ve Skopje sejde s premiérem Kristianem Mickoským. Po včerejším jednání se svým protějškem Timčem Mucunským Macinka prohlásil, že Česko chce přispět k urovnání sporu Severní Makedonie a Bulharska a pomoct tak Severní Makedonii v přístupových jednáních s Evropskou unií. V Českých Budějovicích začíná zeměživitelka. 52. ročník agrosalonu nabídne na českobudějovickém výstavišti vždy od 9 hodin, kromě inovací i rekordní počet zvířat, zemědělskou techniku, potraviny i ochutnávky. Výstava potrvá do úterý 25. srpna. Celkem 20 mladých vědců z celé republiky se na Vysočině snaží rozvíjet své schopnosti. V Panenské Rosíčce na Jihlavsku se účastní tábora té expedice. Celý týden například programují vlastní počítačovou hru, zkoumají archivy nebo staví elektrorobotické stroje. Maďaři dnes slaví den svatého Štěpána, největší státní svátek v zemi. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Pétera Maďara, která na nich výrazně šetří. Součástí oslav bude Maďarův projev, ale i tradiční letecká přehlídka nad Dunajem nebo slavnostní procesí centrem Budapešti. Českobudějovičtí hokejisti se dnes v dalším přípravném zápase utkají v Budvar aréně se Slovanem Bratislava. Zápas Energie AG Motor Cup začíná v 17.30. Dnes bude převládat velká oblačnost, teď ráno se místy objeví přehánky nebo bouřky, dopoledne budou přehánky ojedinělé, odpoledne a večer četné, opět lokálně s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech nízká a na Vysočině vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Práce na inženýrských sítích uzavřely část Nové Bystřice na Jindřichohradecku v místě u Ovčárny. Omezení potrvá do 28. srpna. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jednou z významných životních etap jazzového klavíristy Jakuba Šafra bylo působení v Melody Makers Ondřeje Havelky. Jak už tomu tak v životě bývá, svedla je dohromady náhoda a také to, že byl ve správnou chvíli na správném místě. V tom případě při natáčení klipu Díky, bylo to krásné. Vyprávět nám o tom bude už za chvíli, tak si počkejte. Krásné ráno, je tady čtvrtek s datem 20. srpna. A teď už na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pro vás, pro příjemnější probouzení se do nového dne, Karel Gott.

0: Jakub Šafr je jazzový a swingový klavírista. Hraje už od 6 let a pod vedením výtečných profesorů dosáhl znamenitých výsledků v celostátních soutěžích i výrazných úspěchů na solových koncertech. Jeho jméno můžete znát ve spojení se swing trio Avalon, Šafr's Riffers nebo Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. Na začátky a působení právě v posledně jmenovaném orchestru rád vzpomíná.
1: To je vlastně velmi hezký příběh, protože já jsem na ně občas někde byl a byl jsem prostě v kontaktu s těma muzikantama, už jako začínající muzikant. No a oni potom natáčeli filmový klip. Byl to klip Děkuji, bylo to krásné. Ondřej Havelka má nádherné klipy stylové. Já nevím, jestli je znáte, posluchači, anebo i vy osobně, ale to stojí za zhlédnutí, opravdu najděte si to. A klip Děkuji, bylo to krásné se natáčel a shodou okolností ten jejich klavirista nemohl, ale protože muzika už byla nahraná, tak vlastně bylo jedno, kdo bude na obraz. A protože ten klavírista znal mě a věděl, že jsem takovej stylový, že se zajímám o starý jazz, tak mě poprosil, jestli bych teda nezaskočil za ní. No pro mě to bylo tehdy úplně neuvěřitelný. Já jsem vůbec tomu nemohl opravdu uvěřit, že něco takového prožiju. A ještě za účasti těch kamer, to se točilo ještě na film. Představte si, to byla filmová kamera opravdu, která vrčela, když se na ní točilo a museli se tam čistit čtětečkem pořád ten objektiv a byla obrovská a prostě to bylo nádherný. A celý to natáčení bylo krásné. No a vlastně jako každý natáčení filmu je hrozně zdlouhavý, protože se strašně dlouho svítí, líčí, pak se kontroluje něco. Jsou tam strašný prodlevy. No a v těch prodlevách jsme byli u toho klavíru, tak jsme seděli tam ty muzikanti a oni tak si začali, jak to tak muzikanti jazzoví někdy dělávají, tak si začali tak jako pohrávat. No a najednou vznikla taková jam session a já jsem taky se k ním připojil a teď oni koukali, že vlastně jako hrajou docela dobře a stylově, jo. A vzpomínám si, že už tehdy mi jeden z těch muzikantů řekl, no tak to si teda ten náš klavírista pěkně podřezal větev. No a představte si, opravdu asi za půl roku poté mi volal tehdejší kapelník Melody Makers, jestli bych neměl zájem teda zúčastnit se konkurzu na pozici teda klavíristy. No a já jsem samozřejmě zájem měl. Byť jsem teda ještě studoval konzervatoř tou dobou, což vlastně bylo pro mě velmi náročné, protože jsem nechtěl zklamat zase svého profesora na konzervatoři, abych mu takhle jako ulídnul, protože jsem studoval klasický klavír, jo, pozor, to je důležité zmínit, že já jsem vlastně klasicky studovaný klavirista, tak se to všecko semlelo tak, že nakonec mě do Melody Makers přijali a já jsem tam byl vlastně 2 roky jako klavirista, pak se kapelník zbláznil, doslova do písmene a jeho místo jsem nahradil potom já, protože jsem už vlastně tehdy tam aranžoval, byl jsem takový hodně činný a v podstatě opravdu jsem vedle toho kapelníka tam působil hodně aktivně a zřejmě tou dobou Ondřejovi a všem v tom orchestru připadalo, že já jsem ten pravý, kdo ho může nahradit. Moc za to děkuju, byla to pro mě obrovská zkušenost. Ovšem musím říci, že po několika letech jsem se zbláznil i já, protože ten tlak byl příliš veliký a prostě ta zodpovědnost a spousta práce, málo odpočinku a ta kapela tehdy opravdu docela byla v kurzu takzvaně, takže frčela a měla spousty koncertů, hrozně moc zájezdů, to byly takový třeba týdenní zájezdy opravdu s 5 noclehama v různých hotelích, no prostě takový ten opravdu jako život, který by možná mnozí lidi si jako i vysnili, ale je to v tom životě těžká věc, jo, protože zase všeho moc škodí a tohle bylo opravdu moc a jako já jsem to už potom nemohl vydržet, tak jsem se dohodl s Ondřejem, že ten orchestr opustím a stejně jsem se chtěl postavit na vlastní nohy, protože jsem měl ambice jako solovýho klavíristy, takže vlastně ono to takový mělo jako docela přirozený spát ten můj život v tomhletom směru.
2: Pochopila jsem, že jste se ale rozešli s Ondřejem Havelkou v dobrém.
1: V dobrém, ano, ano. Nadále jsme spolupracovali. Já ještě doteďka, když jejich klavírista nemůže, tak tam jdu na záskok, takže se vlastně s klukama a s Ondřejem stále vidím a je to pro mě velmi příjemné a občas pro ně ještě zaranžuju nějakou skladbu. Oni mi vždycky dávají takové nějaký obzvlášť náročný špeky, který ví, že já si s nima poradím a že to prostě nějakým způsobem pojmu, takže pořád s nimi spolupracuju a jsem za to moc rád, že jsem zůstal v kontaktu a že jsme si nic zlého neudělali.
0: Reprízu rozhovoru Hanky Šoberové s jazzovým klavíristou, skladatelem a pedagogem Pražské konzervatoře Jakubem Šafrem si můžete ze záznamu poslechnout na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz/pořady v záložce Dopolední host. Tím dnešním bude pro změnu dendrolog Petr Kunce, se kterým probereme ochranu stromů. Tak poslouchejte po 11. hodině dopolední.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

odebral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: počasí.
1: Dnes 20. srpna bude převládat velká oblačnost. Ráno se místy objeví přehánky nebo bouřky. Dopoledne budou přehánky pouze ojedinělé, odpoledne a večer pak ale četné opět lokálně s bouřkami. Čtvrteční odpolední maxima 25 až 28, na horách naměříte 21 až 24 stupňů, vítr povane mírný, jihozápadní nebo západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes až 10 mm. v bouřkách i kolem 20. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré a bio dnes na jedničce, tak s tím počítejte.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 5.46 a k tomu ještě 30 vteřin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice čtvrteční ráno. Už za chvíli nás čekají tipy pro volný čas a v nich zamíříme například do Tábora, do Třeboně, také do Horních Dvorců, Milevska či Strakonic. Tak si počkejte.

0: Dnešek bude v jižních Čechách patřit tradici, hudbě, divadlu i dobrému jídlu. Tak se tomu jdeme podívat na zoubek.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Českých Budějovicích dopoledne otevře brány Zeměživitelka. Největší zemědělský veletrh u nás nabídne zemědělskou techniku, zvířata, potraviny i ochutnávky. A také novinky, které ukazují, kam se zemědělství posouvá. Výstaviště můžete navštívit od 9 hodin. Ve Strakonicích dnes začne čtyřdenní mezinárodní dudácký festival. Městem se rozezní dudy muzikantů z Česka i ze zahraničí a připomene se tradice, která ke Strakonicím patří už po staletí. Festival nabídne program na různých místech ve městě. Podrobnosti najdete na webových stránkách festivalu. V Táboře můžete od 4 odpoledne zamířit na dvorek městské knihovny. Spisovatelka Olga Černá tam chystá rodinné čtení o přátelství a jiných kouzlech. Čekají vás příběhy pro malé i velké a také setkání s autorkou. A pokud máte rádi chuť, respektive pokud máte chuť na hudbu, pokud máte hudbu rádi, v 9 večer začne v amfiteátru Domu kultury v Milevsku koncert kapel Singaya a Despires, grunge i big beat s garážovou energií a vstup je zdarma. V Horních Dvorcích na Jindřichohradecku se ve 20 hodin otevře rocková stodola pro koncert 100 zvířat. Večer tam může dostat pořádnou dávku ska, energie a českých textů. V Třeboni si můžete večer odskočit o několik století zpátky. V zámecké lékárně v 18 hodin 20 začne ohraná, respektive hraná prohlídka o jídle, pití a stolování. Zuzana Vojířová a kuchař Jáchym vás provedou hostinou za Petra Voka a přidají i ochutnávku podle dobových receptů. Na Třeboňském zámku pak v 19 hodin začne v zámeckém parku komedie Bílá paní na vdávání. Zakletý duch, svatba, závěť a ženich, který by si možná představoval poněkud jinou nevěstu. A pokud chcete večer spojit s troškou romantiky, tak ve 20 hodin a 30 minut začne na zámku hluboká komedie Právo první noci. Láska, intriky, převleky a záměny. To všechno v kulisách jednoho z nejhezčích jeho českých zámků.
1: Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za chvilku celá, to znamená Gabriela Bláhová, připravená se zprávami.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česko dá příští rok na obranu 191 miliard korun. Stát tak splní alianční závazek. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na víc než 3300 korun. Některé neziskové organizace pořádají sbírky. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Seuty do pevninského Španělska. Dnes bude oblačno, místy s deštěm nebo bouřkami naměříme 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré ráno. Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Ministr podotkl, že k tomu se počítá i s dalšími 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
3: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách, jiných ministerstev, tak to je nad to.
1: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, podobně jako loni. Ukázala to analýza letáků 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru 1600 korun. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji na školní pomůcky do 3000. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit a nákupy plánují a porovnávají. Některé neziskové organizace pro děti z nízkopříjmových rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandi mámám. Nové kolumbárium vzniká na hřbitově v Bernardicích na Písecku. Výstavba za bezmála 1,5 milionu začala tento měsíc. Podle starosty Pavla Souhrada z ODS je o schránky v kolumbáriu z leštěné žuly mezi místními obyvateli velký zájem. Kolumbárium obsahuje 64 schrání pro až 3 urny. Pro zájemce bude připravené v půlce září. Ornitologové odhalili významné dopady sucha na populaci ptáků. Vědci na přelomu července a srpna monitorovali jejich výskyt na rybníku Řežabinec na Písecku. Podle nich se počty jedinců v okolí rybníka snížily kvůli nedostatku potravy. Pokračuje ornitolog Jiří Šebestián z Práchinského muzea v Písku.
4: Letos byly mláďata i dospělí rodiče extrémně vyhublí, opravdu z nich koukali kosti. Všechno je to dáno tím suchem. Na Řežabinci tůně začaly vysychat už v únoru, tím pádem se neměli kde vyvinout komáři, nebylo čím krmit. I mláďata, i ti dospělí zůstali takhle vyhublí a bylo jich málo.
1: Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Seuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saizová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, hlavně dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče.
2: Počasí.
1: Dnes bude převládat velká oblačnost, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Dopoledne budou přehánky ojedinělé, odpoledne a večer četné, opět lokálně s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměří 21 až 24. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech nízká a na Vysočině vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opravy mostu uzavřely silnice přes řeku Lužnici v Gmindu. Je to silnice vedoucí od hraničního přechodu z Českých Velenic. S uzavírkou počítejte až do konce září. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 6 hodin, k tomu přesně 5 minut. Startuje nám nový den, konkrétně čtvrteční, a nese datum 20. srpna roku 2026. Bernard má svátek, přejeme jen to nejlepší. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a součástí jeho českého rána s datem 20. srpna bude v nadcházejících minutách například kapela Mandraže, také Karel Zich nebo už za okamžik kapela No Name. Stačil mobil, silný rodinný příběh a 5 let natáčení. Výsledkem je český dokument, který teď může zamířit až do Hollywoodu. Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude totiž reprezentovat Česko v boji o Oscara. Víc prozradíme už za chvíli.

0: Když vytáhnete mobil a začnete natáčet vlastní rodinu, asi nečekáte, že jednou budete stát na cestě k Oscarům. Přesně to se ale stalo režisérce Pepě Lubojacky. 5 let natáčela svého bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a bojují se závislostí. Z osobního rodinného projektu vznikl dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos získal cenu na Berlinále. A teď ho Česká filmová a televizní akademie posílá do boje o Oscara.
1: A pak půjdu na ulici, krát palety.
2: No, Praha, no.
3: Natáčení začalo vlastně docela nenápadně. Záběry na mobilní telefon a silným rodinným příběhem. Pepa Lubojacky začala sledovat před několika lety svého staršího bratra a 2 bratrance. Jejich život nebyl ale zrovna jednoduchý. Potýkali se se závislostmi, které je připravili o střechu nad hlavou.
4: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
3: Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
5: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
3: Z původně intimního natáčení postupně vznikl film, kde mají právě mobilní záběry v ruce režisérky důležitou roli.
5: Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny, a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh odvyprávět.
3: Přestože vychází dokument z velmi těžkých životních situací, není to podle režisérky depresivní film. Sírových záběrů totiž vstupují vzpomínky, rodinné fotografie nebo stylizované pasáže, které vznikaly i s pomocí umělé inteligence.
6: Já jsem koště.
4: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
3: Film to zaujal také na Berlinále. Tam získal cenu za nejlepší dokument. Teď už má snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato i oficiální českou podporu. Cesta ke Zlaté sošce ale ještě bude dlouhá. Autorka musí totiž nejprve přesvědčit americkou filmovou akademii, aby se na snímek podívala. Jestli se film Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i na takzvaný Oscarový shortlist, bude jasné 15. prosince. V českých kinech uvidí diváci snímek od 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm. Větrní, zatím obloha se asi mírně strojí do polooblačna až polojasna. V pohodě, zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je proměnlivá oblačnost 16 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán je Jindra. A jaká je aktuální situace, kterou známe od Českého hydrometeorologického ústavu, respektive předpověď pro dnešní, tedy čtvrteční den? Bude převládat velká oblačnost, ráno se místy objeví přehánky anebo bouřky. Dopoledne budou přehánky pouze ojedinělé, odpoledne a večer pak ale četné, opět lokálně s bouřkami. 25 až 28 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 21 až 24 stupňů. Vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek dnes do 10 mm, v bouřkách i kolem 20. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré. A co se týče BIA, tak dnes na stupni číslo 1.
0: Zlá babička. To je jihočeský venkov.

0: Ano, tak pořád je to velice čerstvé. Bonnie Tyler a také Mike Oldfield ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, písnička Islands. Věřím, že vás potěšila a správně vás navnadila do nového dne. Máme tady čtvrteční ráno s datem 20. srpna. Jeho české ráno už za chvíli také s Mandraže a písničkou Motýly. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíte se například i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle. On mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než do

0: studovat, tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gymnázium, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme.
1: Celý rozhovor s Jaroslavou Obermajerovou si poslechněte tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice dnes krátce po 13. hodině. Dobré ráno.

0: Český rozhlas České Budějovice.
1: Ten, kdo v noci vtéká jako každý den.
0: České písničky, které si zaspíváte. Nevrátí.
2: Mikrofonu se naopak vrátila Gabriela Bláhová. Má čerstvé zprávy. Dobré ráno.
3: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná v 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje potom na návštěvu novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Velké množství starostů a zastupitelů čelí podle průzkumu zpracovaného Svazem měst a obcí kyberšikaně. Na sociálních sítích se stále víc setkávají s osobními útoky, které mají často vulgární charakter, uvedla pro Český rozhlas ředitelka svazu Radka Vladiková. Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 respondentů z vedení samospráv. Čtyřdenní mezinárodní dudácký festival dnes začíná ve Strakonicích. Městem se rozezní dudy muzikantů z Česka i ze zahraničí a připomene se tradice, která ke Strakonicím patří už po staletí. Festival nabídne program na různých místech ve městě. Podrobnosti najdete na webových stránkách festivalu. Princ Harry a jeho manželka Meghan Marklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti jsou podle britského deníku The Telegraph už zapsané do britské školy. Divadelní představení Bílá paní na vdávání začne dnes večer na zámku Třeboň v Zámeckém parku. Komedie se zaměřuje na bílou paní Elišku, která je k jeho zámku připoutaná dávnou kletbou. Začátek je v 19 hodin. Tenisti Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmi finále. Menšík prohrál s Argentincem Tiagem Tirantem 7-5, 4-6, 4-6. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1-6 a 4-6 domácí Amandou Anisimovou. Dnes bude převládat velká oblačnost. Ráno se místy objeví přehánky nebo bouřky, dopoledne budou přehánky ojedinělé, odpoledne a večer četné, opět lokálně s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech nízká a na Vysočině vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. S uzavírkou pravého jízdního pruhu počítejte na trase Strunkovice nad Volyňkou, Radošovice na Strakonicku. Opravují tady svodidla. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když vás na začátku minulého století bolela záda, mohli jste místo k lékaři zamířit také k místnímu mastičkáři. Janu Hladíkovi z Táborska se ale taková léčba v roce 1907 pořádně vymstila. Co mu tehdy mastičkář Boháček z Pavlova provedl a proč nakonec skončil před soudem, to uslyšíte v dnešní Jihočeské vlastivědě, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se jí už za pár chvil. Dobré ráno.

0: Přípravník mastí z Pavlova mastmi asi nezbohatl, i když se jmenoval Boháček. Více si k němu řekneme v jeho české vlastivědě. Pavlov je malá výska na okraji Mladé Vožice. Na začátku 20. století tam žila zhruba stovka obyvatel a mezi nimi také Karel Boháček. Pocházel z nedaleké Nemyšle a pracoval jako nádeník v zemědělství. Ovšem v širokém okolí se proslavil zcela jinak. Byl totiž známý tím, že sám vyráběl různé masti, jimiž lidem léčil zdravotní neduhy. Tehdejší doba měla pro takové lidi tradiční výraz mastičkář, a nebo se jim také mohlo říkat přípravník mastí. Jak moc byl Boháček úspěšný, nevíme, ale máme zaznamenán jeden případ, kdy mu jeho pofiderní léčebná kůra vůbec nevyšla. K události došlo v létě roku 1907. To se k němu dostavil Jan Hladík z Malenína u Ratiborských hor, kterého píchalo v kříži. Boháček mu holá záda nejprve důkladně promasíroval a poté na ně nalil jakousi podomácku vyrobenou mast. Protože ji ale předtím příliš nahřál na kamnech, nebohému pacientovi spálil kůži, a to až do masa. Hladík musel vyhledat pomoc u odborných lékařů a více jak měsíc byl upoután na lůžko. 31letý Boháček skončil u soudu a náležitému trestu jistě neunikl.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli návštěva zo Slovenska bude kapela Elán, tak si počkejte.
1: Počasí.
0: Pár vteřin do 6:45. Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu už je na telefonu. Já vám přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Máme převážně polojasno na jihovýchodě kraje až zataženo a místy se vyskytují přehánky, a to zejména v té východní části kraje. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách kolem 12 stupňů, a nejnižší teplotu dnes naměřili Volary, a to 8,4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno a beze srážek. Teplota je 18,5 stupně Celsia. Fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 13,8 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Jaký bude ten 20. srpnový den?
2: Odpoledne nám té oblačnosti přibude a bude oblačno až zataženo, místy s přihánkami a nebo i bouřkami. Večer potom srážky částečně ubydou a ubyde částečně i oblačnosti. Maximální teploty se dnes budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní nebo západní, 2 až 6 metrů za sekundu, a v bouřkách potom zesílí. Večer bude vítr slábnout a bude se měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro dnešek je pro většinu kraj na jedničce, tedy mírná zátěž. Jenom Jindřichohradecko má trojku, vysokou zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 2 minuty a zapadat bude ve 20 hodin a 8 minut.
0: A jaké jsou teplotní rekordy, které se váží k 20. srpnu?
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1943, a to 37,1 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1968, a to 4,7 stupně Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc a páteční den?
2: V noci očekáváme oblačno až polojasno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm, pouze ojediněle s i bouřkou. A k ránu potom začne oblačnosti přibývat. Minimální teploty budou mezi 18 až 15 stupni Celsia a vítr bude v noci pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne místy s přehánkami, odpoledne potom bude srážek přibývat, a které postupně se rozšíří na celé území a budou se tvořit také bouřky, které mohou být i silné. Maximální denní teploty zítra budou mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, odpoledne a večer zesílí na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, a v bouřkách bude zesilovat ještě více. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Tolik Petr Friebauer, prozatím děkuji a uslyšíme se opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: A zůstaneme tématičtí. Jindřichohradecký zámek sloužil rodu Černínů jako rodové muzeum. Podíváme se tam za jedním zajímavým exponátem. Už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dvě rozměrná barokní plátna visí v zámku v Jindřichově Hradci. Jedno s výjevem bitvy namaloval italský malíř Salvatore Rosa, druhé namaloval nepochybně Petr Brandl a jde o jeho největší obraz. Díla se do Jindřichova Hradce dostala díky rodu Černínů, který zámek vlastnil. Oba obrazy si prohlédl i redaktor Filip Černý v doprovodu jindřichohradeckého kastelána Jana Mikeše.
1: On totiž ten Jindřichohradecký zámek v momentě, kdy ten Eugen Karel Černín ho nechal opravit, tak ono nechal opravit především jako rodové muzeum. Ne, že by se tady nebydlelo, ale k tomu bydlení sloužily apartmány, které byly v jiných křídlech zámku, případně patře pod námi, a tady to reprezentační první patro, to skutečně bylo proměněno v rodové muzeum s tím, že v něm bylo několik společenských prostor. A my jsme v tom centrálním salonu. Tady jsou vidět dva obrovské obrazy. Přímo proti nám to je obraz od Itala Rossi, který se jmenuje Bitva s Turky. Tak to je dost vypovídající. Opravdu před námi probíhá taková jako veliká napjatá bitva. Ale co je ještě zajímavější, tak na druhé straně tak je další obrovské plátno, a to plátno namaloval Petr Brandl.
2: Já na něm vidím vlastně takový výjev z Orientu.
1: Jmenuje se Josef Egyptský, se nechává poznat svým bratřím. Je to takový ten příběh o tom, jak ti bratři neměli rádi toho přechytralého nejmladšího, takže nejdřív se ho pokusili zabít a potom ho prodali do otroctví. On se dostal do té egyptské říše k tomu faraonovi, kterému správně vyložil jeho sny a dotáhl to až na správce Egypta. A v momentě, kdy v té sousední zemi byl hlad, tak ti bratři přijeli prosit na egyptský dvůr o potravu a najednou zjistili, že před nimi stojí ten bratr, kterého tak odpudivým způsobem se snažili zbavit.
2: To plátno je skutečně impozantní, nejenom tedy tou malbou nebo provedením, ale také svými rozměry.
1: Je to obraz, který má nějakých téměř 5 metrů na šířku. Nevzniknul pro Jindřichův Hradec, ale vzniknul pro rodinu Černínů. Známý Černínský palác totiž nechal postavit Humprecht Jan Černín v 80. letech 17. století, ale ta, dá se říct, vůbec největší sláva toho paláce je spojená s Františkem Josefem Černínem. To je vlastně první čtvrtina 18. století, kdy ten František Josef měl pocit, že jeho pokladna je bezedná. A mimo jiné také zaměstnával to Petra Brandla s tím, že mu poskytl ateliér přímo v tom Černínském paláci. A přímo v tom Černínském paláci tenhle obrovský obraz vzniknul. Sám Brandl si ho jako nesmírně vážil, toho obrazu. A je zajímavé, že ten František Josef Černín poměrně záhy na to přišel, že vlastně už nemá žádný majetek, protože jeho dluhy převyšují množství jeho obrovských panství. A podobně na tom byly i ty další generace Černínů. Takže došlo k obrovskému rozprodeji a většina té nádherné obrazové sbírky, kde bylo v tom paláci téměř 1000 obrazů, tak se rozprodala v aukcích. Ale tenhle obraz, který už v době svého vzniku patřil opravdu k těm nejdražším, tak nikdo nechtěl, protože byl příliš velký.
2: Takže předpokládám, že ho nikdo nekoupil.
1: A stalo se to i dalším velkým obrazům, protože se změnil vkus v té druhé polovině 18. století. A tak, když Černínové prodávali v půlce 19. století Černínský palác armádě, tak vlastně všechno to vybavení, které bylo možné z něj odvést, tak odvezli právě do Jindřichova Hradce.
0: Tolik o obrazech v Jindřichově Hradci. Jejich snímky najdete i na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Tak se podívejte. Teď docela stihneme ještě Janu Chládkovou. Další z písniček, které nestárnou. Jmenuje se Neptej se. Hezký čtvrtek. Zlatou

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění. Nová kanalizace, čistírna a vodojem ve Valtínově na Jindřichohradecku vyjdou přibližně na 130 milionů korun. Francie zaznamenala v létě kvůli horkům o několik tisíc úmrtí navíc. Dnešní den bude oblačný, objeví se přehánky i bouřky, denní maxima 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění. Řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického úřadu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
5: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
3: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. Obec Valtínov na Jindřichohradecku bude mít nový vodojem s úpravnou vody. Dosavadní zdroje totiž nestačí a obec musela vodu často dovážet. Nový vrt nechala založit už před 4 lety. Pokračuje nezávislý starosta Kunžaků, pod který Valtínov spadá, Petr Král.
6: Vodojem bude v místě studní, tady nad Valtínovem, když se díváte jako směrem na Jindřichohradec, tak na pravé části nahoře je udělaný vrt, který se dělal před 4 lety, kde má dostatečnou vydatnost, ale k tomu vrtu samozřejmě potřebujete úpravnu vody a nějaký zásobník novej, takže to je v součástí toho projektu, ta kanalizace a čo Valtínov a vodojem.
3: Smetanová lhota na Písecku rozhodla o rekonstrukci veřejného osvětlení. Důvodem je překládání elektrického vedení do země společností EGD. Zruší proto stávající elektrické sloupy v hlavní části obce. Práce začaly v pondělí a měly by trvat do konce roku. Rekonstrukce bude stát kolem 5 milionů korun, řekl starosta obce Slavomír Harbáček za nezávislé.
7: Máme na to přislíbenou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje, z takzvaného krajského investičního fondu ve výši 1,8 milionu. Zbytek těch finančních prostředků bude se z rozpočtu obce.
3: Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé. Informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů. V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, než je běžné. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůř.
4: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1008 hektopaskalů. Dnes bude převládat velká oblačnost. Přehánky budou dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer četné, lokálně s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměří 21 až 24. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude nízká a na Jindřichohradecku vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Omezení čeká řidiče na výjezdu z Vimperka na Strakonice. Upravují tam nestabilní svah, jezdí se jedním jízdním pruhem. Úplné obnovení provozu plánuje ředitelství silnic a dálnic na konci letošního září. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dnešní jihočeské ráno s datem 20. srpna je ve své polovině 7 hodin, k tomu téměř 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde opět přejeme jen to nejlepší k svátku Bernardům, protože je právě 20. srpna roku 2026. Do třetí galaxie se vydáme s Michalem Davidem, zazní také kapela Olympic nebo Four Non Blondes, tedy další písničky, které nestárnou. A také nás čeká dnešní rozhlasový sloup. Vzal si ho pod naši rozhlasovou lupu spisovatel Jan Štiftr a dočkáte se ho už za chvíli.

0: šťastnou cestu. Ne, ne, neposílám vás nikam na výlet, ani do práce. To je jenom titulek rozhlasového sloupku spisovatele Jana Štiftra. Tak šťastnou cestu.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Celkem tomu tam. Někdy jedu do Vroclavy, jindy do Vratislavy. Říkám Linz i Linec, ale zásadně Berlín, Vídeň nebo Drážďany. Nedávno jsem mluvil s jedním překladatelem a ten se rozčiloval. Proč jako Češi nepoužíváme jazyk v jeho plné šíři, když máme pro mnohá cizí města vlastní, poctivé české názvy? Chápu ho, když někdo plánuje cestu do Regensburgu, trhá mi to uši. Od jakživa to bylo Řezno. Stejně jako Lipsko, prostě to není Leipzig. Stejně jako Benátky nejsou Venecia a Neapol Nápoli. Jenže jezdit do Sáhlova, když je na ceduli napsáno Freistadt, do Drkolné, když hledám na mapě rakouský Schlegel, do Vitorazy, na místo do Vajtry, nejde mi to přes pusu. A tak to prostě mutám. Váhám nad mapou, kde končí přirozená úcta k vlastnímu jazyku a kde začíná obyčejná nostalgická umíněnost. Možná je ta krása češtiny právě v téhle svobodě. Říkat cvetlu cvetl, nebo klidně světla. Tak šťastnou cestu, ať už dnes jdete kamkoliv.
1: Český rozhlas České Budějovice, pís

0: počasí.
1: V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno až zataženo. Klidno 19 stupňů, hezký den přeje Marie, to jest jedna SMSka od vás. Ve Velešině oblačno 17 stupňů, všem dobré ráno přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 17 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu, to jest pranostika, která obávám se, že se dost možná vyplní, uvidíme. Ráno je v Táboře oblačno, klidno, teplota 14 stupňů, mějte se rádi a příjemný den všem přeje děda Páje. Děkuji za vaše SMSky, vážím si toho. Kdybyste chtěli i vy se zapojit do našeho vysílání, stačí napsat 90 01 03 zprávu ve tvaru CB Mezera Podsasy Mezera Text. Vašim zprávám se budeme věnovat opět přibližně za hodinu. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno máme polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde, místy se vyskytnou přehaňky a nebo bouřky. Večer srážky přechodně ustanou a částečně ubyde i mraků. 26 až 29 stupňů Celsia, to jsou čtvrteční přislíbená nejvyšší maxima, 20 až 23 naměříte na horách. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu přechodně zesílí, srážky do 10 mm v bouřkách i kolem 20, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio dnes na jedničce, na Jindřichohradecku bude zátěž vysoká.
2: Co všechno dokážou stromy a proč jsou někdy spolehlivější než beton? O tom bude řeč v pořadu Dopolední host s dendrologem Petrem Kuncem, mužem, který se pro přírodu nadchl už jako malý kluk a dodnes připomíná, že stromy je potřeba chránit a hýčkat. Řeč bude o výjimečných jihočeských stromech, o tajemství břečťanů i o tom, proč mají dřeviny pro naši krajinu mnohem větší význam, než si často uvědomujeme. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině. Dopolední k poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Agrosalon Země živitelka dnes začne v Českých Budějovicích. Areál výstaviště zaplnilo více než 600 vystavovatelů. Přípravy na největší zemědělskou výstavu v Česku trvaly 14 dní. I poslední den před zahájením měli všichni napilno.
1: Zendo, dej to trošičku doprava.
2: Vystavovatelé vozili techniku do areálu Českobudějovického výstaviště zhruba týden před výstavou. Byl mezi nimi i Vítězslav Kerouš z Pelhřimova.
1: Tato plošina půjde pryč.
3: Vystavujeme na Zemi živitelce více než 20 stavebních a zemědělských strojů. Protože prostory jsou omezené, dá nám práci stroje uspořádat tak, aby zákazník si je mohl pohodlně vyzkoušet a prohlédnout.
2: Proto různě manipulujete nejenom na ploše, ale i do výšky, jako tady u této plošiny.
3: Přesně tak. Tato plošina má pracovní výšku 18 metrů a z tohoto důvodu jsme teď zkoušeli, zdali ji dokážeme zvednout na plný výsud, tak, aby byla vidět už hlavní silnice.
4: Pojďte, holky, pojďte, jdeme.
2: Na živitelku přivezl svůj dobytek z Rančic na Českobudějovicku i zemědělec Štěpán Šebelka.
5: My chováme skot plemene Aberdeen Angus. Letos na živitelku jsme přivezli 6 kusů. Máme tu plemenice, tak i plemenné býky.
2: A je mezi nimi i jedna seniorka?
5: Ano, tady ta kráva je 11 letá, je březí a čeká 10. tele.
2: A hned po tom, co jste je ustájili, tak samozřejmě musí mít k dispozici vodu, seno a slámu.
5: Je to tak.
2: Přípravy na Agrosalon trvají do poslední minuty před otevřením výstaviště, říká obchodní ředitel této společnosti Jan Kuběna.
6: Nejsložitější asi logistika návozu veškeré techniky a exponátů. Dolaďují se úplně poslední detaily expozic, lepí se reklamy na pavilony. Kromě velké techniky naváží jednotliví menší vystavovatelé svůj drobnější sortiment, jako je nábytek, krmiva pro zvířata a potravinářské exponáty.
2: První návštěvníci Země živitelky projdou

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Připravena je u mikrofonu opět Gabriela Bláhová, která pro nás připravila čerstvé zprávy. Tak si je společně pojďme poslechnout. Dobré ráno.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje jen klub Hnutí ANO. Ostatním senátorům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory, všechny je doporučili zamítnout. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů končí dvoudenní návštěvu Severní Makedonie. Dnes se ve Skopje sejde s premiérem Kristiánem Miskovským. Po včerejším jednání se svým protějškem Timčem Mucunským Macinka prohlásil, že Česko chce přispět k urovnání sporu Severní Makedonie a Bulharska a pomoct tak Severní Makedonii v přístupových jednáních s Evropskou unií. Zeměživitelka dnes začíná v Českých Budějovicích. 52. ročník agrosalonu nabídne na českobudějovickém výstavišti vždy od 9 hodin, kromě inovací i rekordní počet zvířat, zemědělskou techniku, potraviny i ochutnávky. Potrvá do úterý 25. srpna. Zámecká lékárna Třeboň dnes nabízí hranou prohlídku o jídle, pití a stolování. Jedná se o další z řady zážitkových prohlídek. Zuzana Vojířová, která se starala o Petra Voka a byla vyhlášenou kuchařkou, a kuchař Jáchym provedou návštěvníky hostinou a přidají i ochutnávku podle dobových receptů. Začátek je v 18 hodin a 20 minut. Francouzská Emma Lariot-Letová výjíždí po leukémii na kole do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který zachránil život. Čeká ji 3200 kilometrů. Českobudějovičtí hokejisti se dnes v dalším přípravném zápase utkají v Budvar aréně se Slovanem Bratislava. Zápas energie AG Motor Cup začíná v 17:30. Dnes bude převládat velká oblačnost, přehánky budou dopoledne i ojedinělé, odpoledne a večer četné, lokálně s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech nízká, na Jindřichohradecku i vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Práce na inženýrských sítích uzavřely část Nové Bystřice na Jindřichohradecku v místě u ovčárny. Omezení potrvá do 28. srpna. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Někdo má ten rozjezd možná volnější, my ovšem sprintujeme jeho českým ránem. Ano, Helena Vondráčková, sprint, další z písniček, které nestárnou v našem vysílání. Jako v malém koloseu si budou připadat návštěvníci festivalu Na slámě v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Už dneska se do přírodního slaměného amfiteátru v centru města můžou vydat na první koncert, kde zazní známé filmové písně. A co dalšího festival nabídne, tak to se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíte hned za pár minut v rozhovoru. Tak si počkejte, dobré ráno.

0: Desítky slaměných balíků uspořádaných do kruhu zdobí poslední dny centrum Týna nad Vltavou. Tentokrát se nejedná o žádnou uměleckou instalaci. Přírodní amfiteátr s ní ale úzce souvisí. Právě dnes totiž vedle místní sokolovny začíná festival Na slámě, který ve dvou týdnech nabídne spoustu žánrově pestrých koncertů. Povídat si o nich budeme s ředitelem Městského centra kultury a vzdělávání Jakubem Martinkem, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pane řediteli, jaké koncerty by neměli návštěvníci festivalu rozhodně vynechat? Prozraďte.
1: Tak určitě všechny. Ne, tak máme celá nabitý program. Začínáme dneska, kdy Filharmonie hraje ozvěny filmových melodií. Bude to i s projekcí z filmu. A bude to určitě zajímavý. Dále navštíví festival Vladimír Merta a bude hrát ještě Vzpomínka na Marsia, potom Emma Smetana s Jordanem, budou i sestry Havelkovy a i něco z jiného soudku, trošku repovýho Past a Tigrů. Případně ještě je tam i Voja Helka a Neres, takže program je hodně multižánrový nebo respektive víceméně zaměřen na širší spektrum publika a určitě by si každý mohl vybrat něco svého.
0: Na co jste se při skládání hudebního programu nejvíc zaměřili?
1: Tak my jsme právě chtěli takovou tu pluralitu, která vlastně zpřístupní ten festival více návštěvníkům, abychom se neorientovali víceméně na nějaký jeden žánr. Takže vlastně z toho vyplývalo to, co jsme připravili. Tak chtěli jsme, aby tam bylo něco takového pro mladý, nebo respektive třeba něco tanečního, aby opravdu třeba ta Past tím Tigrů, který bude v tom dvojkoncentru, který se k sobě velice dobře hodí, tak aby to mělo vlastně ten náboj pro ten tanec třeba a tak dále. A nebo naopak, aby tam byly něco atraktivního i vizuálně, třeba ty ozvěny filmových melodií, což bude velice, velice zajímavý v tom amfiteátru Na slámě.
0: Jak je vůbec náročná příprava unikátní scény, složené z balíků slámy?
1: Tak dneska už ne, už to stavíme asi po šestý, akorát vždycky se snažíme to nějakým způsobem vylepšit. A letos jsme to stavěli teda asi 3 dny, tak problém je, že se všechny ty balíky musí do centra navozit a pak se to musí postavit, rozběřit, postavit. Letos se to snažíme zase nějak upgradeovat, udělali jsme lepší osvětlení, takže je se na co těšit a ta atmosféra v amfiteátru je opravdu příjemná.
0: Do Vltavetýnského amfiteátru na festival Na slámě nás pozval ředitel Městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martinek. Děkuji za rozhovor s vámi. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já taky děkuji a doufám, že se uvidíme v Týně nad Vltavou. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Pokud někdy máte pocit, že je týden příliš krátký a že těch 7 dní nestačí, tak už za chvíli deň mezi nedělou a pondělkem nabídne skupina PH tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: Teď ve 7:45 už v našem vysílání vítáme meteorologa Petra Fribauera. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jestli nám ty teploty za tu hodinku, co jsme se neslyšeli, třeba povyskočily.
2: Jenom o trošku. Aktuálně se pohybují na jihu Čech nejčastěji mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Máme polojasnost, oblačnost s přeháňkami na severu kraje a na Šumavě. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 19,2 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 15,3 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Jak to s těmi mraky, potažmo s celým počasím, s celkovým, bude vypadat během dnešního dne?
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo bouřkami a večer oblačnosti i srážek částečně ubyde. Maximální denní teploty dnes budou mezi 26 až 29 stupně Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Večer potom vítr bude měnit na proměnlivý a bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek pro většinu kraje je na jediničce. Mírná zátěž, Jindřichohradecko má 3, vysokou zátěž.
0: Jaký je stav vody v korytech jihočeských řek?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění stále zakázáno, výška hladiny je 41 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí síznosti, výška hladiny 62 cm, průtok 6,8 m krychlový za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou stále nesízné a Otava, Katovice je pod hranicí síznosti, výška hladiny 39 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 18 až 21 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 22,4 stupně Celsia.
0: Mílovými kroky se blížíme k víkendu. Pojďme si prozradit, jaká bude dnešní noc a páteční den.
2: V noci očekáváme převážně oblačno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se může vytvořit ještě bouřka. Minimální teploty budou mezi 18 až 15 stupně Celsia a vítr v noci bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne místy s přehánkami, odpoledne a večer se potom srážky budou rozšiřovat na celé území kraje a místy se budou tvořit i bouřky, které mohou být i silné. Maximální denní teploty zítra budou o něco nižší než dnes, mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a odpoledne a večer bude zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: A já vás ještě poprosím o předpověď na sobotu.
2: V sobotu bude zpočátku zataženo, místy se slabými přehánkami, k ránu potom oblačnosti začne ubývat a odpoledne očekáváme již polojasno a srážky budou během odpoledne ustávat. Později večer se bude zcela vyjasňovat. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude mírný, západních směru 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Tak věřím, že dešťová předpověď potěšila naše posluchače. Petr Fribauer byl s námi a bude s námi opět za hodinu. Těším se. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru 10dílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stavět se dá z různých materiálů. Kdy se poprvé začalo stavět z cihel, tak právě to je téma, na které se zaměří už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si počkejte. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, čtvrtek s datem 20. srpna.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: vámi je Český rozhlas České Budějovice. Jdeme na zprávy.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senátem neprošel zákon o státních zaměstnancích ani znovu zavedení EET. Víkend v Česku bude slunečný, před ním ale ještě zaprší. Městská knihovna v Českém Krumlově pořádá druhý ročník charitativní sbírky školních potřeb. Během dne bude přibývat oblačnosti, místy se objeví přehánky nebo bouřky, denní maxima 25 až 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová. Příjemné ráno. Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
3: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
4: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
3: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
5: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
3: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Před víkendem v Česku zaprší, místy se hlavně v pátek objeví i silné bouřky s nárazy větru. Sobota a neděle budou ale slunečné. Nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů na jihovýchodě i víc. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně v jihovýchodní části Česka se vyskytnou četnější srážky a bouřky. S občasnými srážkami a silnými bouřkami počítají meteorologové i v pátek. Sbírku školních potřeb pro děti z nízkopříjmových rodin podruhé uspořádala městská knihovna v Českém Krumlově. Lidi můžou na pobočky knihovny nosit aktovky, školní tašky, penály, sešity nebo výtvarné potřeby. Ředitel knihovny Jan Polívka upřesňuje.
6: V letošním roce vlastně sbírka běží teď od pondělí 17. srpna, bude 14 dní a od 24. srpna bude potom 3 týdny na to, aby se rodiče zastavili u nás v knihovně si aktovky a další potřeby vyzvednout.
1: Ornitologové odhalili významné dopady sucha na populaci ptáků. Vědci na přelomu července a srpna monitorovali jejich výskyt na rybníku Řežabinec na Písecku. Podle nich se počty jedinců v okolí rybníka snížily kvůli nedostatku potravy. Pokračuje ornitolog Jiří Šebestián z Práchinského muzea v Písku.
7: Letos byly mláďata i dospělí rodiče extrémně vyhublí, opravdu z nich koukali kosti. Všechno je to dáno tím suchem. Na Řežabinci tůně začaly vysychat už v únoru, tím pádem se neměli kde vyvinout komáři, nebylo čím krmit. I mláďata, i ti dospělí zůstali takhle vyhublí a bylo jich málo. Sport.
1: 20-letá česká tenistka Sara Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou.
2: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně odpoledne oblačnosti přibude, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer srážky přechodně ustanou a částečně ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 26 až 29 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer se vítr bude měnit na proměnlivý a slábnout. Bio je na stupni číslo 1, na Jindřichohradecku na stupni číslo 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opravy mostu uzavřely silnici přes řeku Lužnici v Gmindu. Je to silnice vedoucí od hraničního přechodu z Českých Velenic. S uzavírkou počítejte až do konce září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: I 8:05 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Krásné čtvrteční ráno s datem 20. srpna. Svátek právě dnes slaví Bernard, tak přejeme jen to nejlepší. A za chvíli hudebně pro vás například Vladimír Mišík, Ilona Čáková, Iveta Bartošová a právě teď už také připravená Hana Zagorová. Dneska už to vím. Pětidílný dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Českého rozhlasu Jiří Trnka. A poslouchat ho můžete už tady za chvilku na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Počkejte si na to.

0: Čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než připojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy a Karlicovu, Praha Michle, Pelhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte je svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomaloběžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bot, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bot. Tam přibylo asi 30 krabic.
10: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
11: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Nějaké ty SMSky od vás by tady byly. Černovice u Tábora 17,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Dobré ráno, oblačno, po slabém dešti, klidno 19 stupňů. Posluchače i vás zdraví Věra Stýna. Tak děkujeme i za tuhle SMSku. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno máme polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibude, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer srážky přechodně ustanou a částečně ubude i oblačnosti. 26 až 29 stupňů Celsia jsou dnešní nejvyšší maxima, 20 až 23 naměříte na horách. Vítr povane mírný, jihozápadní nebo západní, v bouřkách přechodně zesílí, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a večer se vítr bude měnit na proměnlivý a bude slábnout. 10 mm, tak to je předpokládané množství srážek při čtvrtku, v bouřkách i kolem 20. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio dnes na jedničce na Jindřichohradecku na stupni číslo 3.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obrmajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Aktovky, školní tašky, výtvarné potřeby anebo pen.

0: Přípravy na začátek školního roku představují na konci prázdnin pro řadu rodin zátěž pro jejich rozpočet. Pomoci rodičům a ulevit jejich peněženkám se rozhodla Městská knihovna v Českém Krumlově. Už podruhé uspořádala charitativní sbírku školních pomůcek pro děti z nízkopříjmových rodin.
1: A tady máme ještě pan ředitel Zervál pravítko.
2: Takže budeme mít mladý matematiky.
3: Knihovnice Lucie Kozáková ukazuje školní potřeby, které v prvních dnech sbírky lidé přinesli do knihovny. Potřebné je úplně všechno, ať to jsou psací nebo výtvarné pomůcky, pastelky, obaly na sešity nebo aktovky.
2: Velmi žádané jsou třeba i školní batohy pro starší děti. Ty budou samozřejmě rády i za nějaký jako trendy batoh. Klidně můžou lidi nosit i třeba vodovky, které jsou už rozpotřebované, že jo, a člověk by je vyhodil. V podstatě i loni vím, že pár lidí doneslo třeba tenisky na tělocvik. Jo, taky je to veliká položka tím, že ty děti většinou potřebují jedny do tělocvičny, jedny na ven.
3: Nápad uspořádat sbírku dostala Lucie Kozáková minulý rok v létě. Inspirovala ji mimo jiné i zkušenost s výukou na prvním stupni krumlovské základní školy.
2: Když jsem učila, tak jsem samozřejmě vypozorovala, že tu v Krumlově žije spousta sociálně slabších rodin a že třeba opravdu pro některé rodiny je problém pořídit dětem i tu školní výbavu, kterou třeba považujeme za běžnou.
1: Taky jedna aktovka, to je krásná.
3: Knihovna spolupracuje i s krumlovskými spolky a organizacemi zaměřenými na pomoc sociálně slabým rodinám.
2: Hlavně s OSPODem, s azylovým domem, s oddělením hmotné nouze úřadu práce a samozřejmě se samotnými základními školami. Nikdo nemusí mít žádné potvrzení o tom, že prostě má na aktovku nárok. Samozřejmě ty rodiny se o tom často dozvědí od OSPODu nebo od těch institucí.
3: V minulém roce, kdy knihovna uspořádala úplně první ročník sbírky, se dohromady vybralo 80 aktovek společně s dalšími školními pomůckami. Termín té letošní upřesnil ředitel knihovny Jan Polívka.
4: V letošním roce vlastně sbírka běží teď od pondělí 17. srpna, bude 14 dní a od 24. srpna bude potom 3 týdny na to, aby se rodiče zastavili u nás v knihovně si aktovky a další potřeby vyzvednout.
3: Jan Polívka také doplnil, že o sbírku pozorují velký zájem. Plánují s ní proto pokračovat i v příštích letech.
4: Jsem rád, že knihovna je místem nejen, kde se půjčují knížky, ale kde se i schází lidi a kde děláme akce, které mají i sociální přesah. A věříme, že tato činnost by mohla inspirovat i ostatní knihovny.
3: Zájemci můžou školní pomůcky nosit na všechna oddělení hlavní budovy městské knihovny nebo na její pobočky na sídlištích Mír a Plešivec. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé Jižní Čechy.
4: A jdeme na zprávy. Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů nejpozději v pátek. V předstihu o tom rozhodli na Pelhřimovsku, kde se ve volbách utká všech 6 přihlášených kandidátů. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Ivana Kratochvíla, který čelil obžalobě v souvislosti s činností domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Stížnost se týká opatření nahrazujících vazbu, konkrétně peněžité záruky 600 tisíc korun a zákazu vycestování. Kratochvíl stížnost podal ještě předtím, než byl nepravomocně odsouzený, dostal podmínku a zákaz činnosti. Čtyřdenní mezinárodní dudácký festival dnes začíná ve Strakonicích. Městem se rozezní dudy muzikantů z Česka i ze zahraničí a připomene se tradice, která ke Strakonicím patří už po staletí. Festival nabídne program na různých místech ve městě. Podrobnosti najdete na webových stránkách festivalu. Les civilizací se dnes vrátí do Ostravy. Tvoří ho 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6,5 tisíce let. Lodní kontejnery dorazily z Japonska, kde byly kmeny součástí světové výstavy Expo 2025. Divadelní představení Bílá paní na vdávání začne dnes večer na zámku Třeboň v Zámeckém parku. Komedie se zaměřuje na Bílou paní Elišku, která je k jeho zámku připoutaná dávnou kletbou. Začátek je v 19 hodin. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer srážky přechodně ustanou a částečně ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer se vítr bude měnit na proměnlivý a slábnout. Bio je na stupni číslo 1, na Jindřichohradecku na stupni číslo 3.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dopravní nehoda se stala u Hosína na Českobudějovicku směrem na Hlubokou nad Vltavou. V místě počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na Českobudějovickém výstavišti dnes začíná 52. ročník zeměživitelky. Šestidenní agrosalon letos nabídne moderní zemědělskou techniku, hospodářská zvířata, potraviny i program pro celou rodinu. Více o tom už za chvíli v Jihočeském ránu, tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Českých Budějovicích dnes začíná 52. ročník země živitelky největšího agrosalonu v České republice. Výstaviště bude návštěvníkům otevřené až do úterý 25. srpna a letošní ročník se zaměřuje na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Hned první den nabídne vedle vystavovatelů a novinek také řadu ukázek a doprovodných programů. Co dnes na výstavišti čeká návštěvníky, to se právě teď dozvíme přímo od mluvčího výstaviště České Budějovice Jiřího Čondla, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co byste... Já tedy položím otázku, co byste z dnešního programu Země živitelky doporučil návštěvníkům jako první, co by tedy rozhodně neměli při své dnešní návštěvě opomenout?
1: Brány výstaviště otevíráme v 9 hodin a slavnostní zahájení 52. ročníku bude tradičně v 10 hodin v pivovarské zahradě. Letošní podtitul zní Inovace v každém poli a návštěvníci uvidí, že to myslíme obrazně i doslova. Během veletrhu má řada strojů a techniky národní výstavní premiéry nebo na agrosalonu se objeví poprvé. Od těžkých, kloubových, polopásových traktorů po kombajny, jejichž technologie dokáže už během sklizně vyhodnocovat úrodu, oddělovat sklizené plodiny od příměsí, kamenů a podobně. To je právě to využívání moderních technologií, včetně umělé inteligence. Centrem přehlídek a chovatelských soutěží je tradičně naše předvadiště. Letos se tam vystřídá rekordní počet zvířat na 350. A dnes od 9 hodin začne soutěž Živitelka Speed Shear, neboli rychlostní střiž ovcí, a pak bude následovat přehlídka plemen ovcí a koz, a nebo ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi. Kdo by se chtěl spíše inspirovat kuchařským uměním, může zavítat do pavilonu T2 do expozice České pole a ochutnat pokrmy šéfkuchaře restaurace Na gruntu Ondřeje Kuráka.
0: A pojďme ještě do vámi zmíněné pivovarské zahrady. Jaký program tam dnes návštěvníky čeká? Na co byste je pozval?
1: Kromě slavnostního zahájení právě zde se odehrávají různé ceremonie a hlavně hudební program. Dnes zahrají k poslechu a možná i k tanci v 11.30 Joška Šmukař a od 13 hodin muzikanti Ladislava Prudíka. A další podrobnosti o programu najdete na našich webových stránkách www.zemeživitelka.cz.
0: Na závěr ještě požádám o doporučení návštěvníkům, kteří na Země živitelku přijedou autem. Kde byste jim doporučil zaparkovat?
1: My jako výstaviště organizujeme parkování přímo před areálem na té travnaté ploše a hned kousek je tam taková ohrada. V areálu, to je na parkovišti P1, a největší prostor nabízí náplavka pod dlouhým mostem, kousek od výstaviště. Jinak pak byste museli využívat různé parkovací prostory jiných provozovatelů.
0: Na 52. ročník výstavy Země živitelka nás pozval mluvčí výstaviště České Budějovice Jiří Čondl. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou a přeji krásný den.
2: Český rozhlas České

0: Už za chvíli po Brianu Adamsovi další z písniček, které nestárnou, nabídne nám je Jitka Zelenková. Máme si co říct, jestli nám má co říci k počasí Petr Fribauer, to uslyšíme.
1: Počasí.
0: A já jsem si jistá, že ano, jak máme právě teď, to jest má první otázka právě na Petra Fribauera. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Na severu kraje máme polojasno až oblačno a ojediněle s přeháňkami. V té jižní polovině kraje potom oblačnosti aktuálně ubývá. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách kolem 16 stupňů. V Českých Budějovicích máme polojasno, teplota je 21,3 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí polojasno, teplotu 15,8 stupně Celsia a vítr slábý jeho západní 4 metry za sekundu.
0: A jaký bude zbytek toho 20. srpnového dne?
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně na většině území s přehánkami a místy se mohou vytvořit i bouřky. Večer potom oblačnosti i srážek bude částečně ubývat. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 26 až 29, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Večer potom bude vítr slábnout a bude se měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro dnešek pro většinu kraje je na jedničce, mírná zátěž, jenom Jindřichohradecko má trojku, vysokou zátěž.
0: Do jakého kabátu se oblekne dnešní noc a co přinese pátek?
2: V noci očekáváme převážně oblačno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle i bouřkou. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupně Celsia a vítr bude v noci pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne místy s přehánkami, odpoledne se potom déšť nebo přehánky rozšíří na celé území kraje a místy se budou tvořit bouřky, které mohou být i silné. Maximální denní teploty zítra budou o něco nižší než dnes, mezi 23 až 26 na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, odpoledne a večer potom bude zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách potom zesílí ještě více. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: A taky se dočkáme víkendu. Jaká bude sobota?
2: V sobotu bude zpočátku zataženo, místy se slabými přehaňkami, k ránu potom začne oblačnosti ubývat a odpoledne očekáváme již polojasno a srážky budou ustávat, později večer se potom bude zcela vyjasňovat. Minima budou kolem 14 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.

0: To vypadá po těch deštích pozitivně. Bude obdobně sluníčková i neděle?
1: V neděli bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a bude srážky se vyskytovat nebudou. Minimální teploty budou kolem 10 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude slabý západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Taková byla předpověď počasí z úst Petra Fribauera. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, k mikrofonu už usedá Hanka Šoberová. My jsme se vlastně dlouho neviděli, ahoj.
1: Ahoj Adélko, hezké dopoledne. Dva lazaři se sešli u rozhlasových mikrofonů, tak jsme si to stihli tak rychle povyprávět.
0: Ano, je to pravda, prázdniny finišují a jedna má záda, druhá má koleno, tak vítej. Ano. Kromě toho, nachystala jsi si jeho české dopoledne,
1: nachystala.
0: Co konkrétně?
1: Naštěstí ano, ty naše problémy nezasahují do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a to je fajn, protože ústa máme zatím v pořádku. A tak se můžu potkat s Filipem Černým a my se společně vydáme po stopách zajímavých jihočeských knih. Taky zjistíme, proč některá žehadla bolí víc nežli ta jiná. Mnozí mají určitě letos v létě zkušenost. Nahledneme do tajemství dávno rozluštěné šifry. Taky zamíříme do Strakonic, tam dneska začíná Mezinárodní dudácký festival. No a nebo si povíme, k čemu všemu, tedy kromě pečení buchet, se dá použít droždí. No a bude toho mnohem víc samozřejmě.
0: Výborně, Hanka Šoberová už je vaše. Já se tedy loučím, ne na dlouho, zítra se těším u jihočeského rána. Krátce po páté hodině naslyšenou. Mějte se báječně.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko dá příští rok na obranu 191 miliard korun. Stát tak splní alianční závazek. Nová kanalizace, čistírna a vodojem ve Valtínově na Jindřichohradecku vyjdou přibližně na 130 milionů korun. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítřek den smutku. Během dne bude přibývat oblačnosti, objeví se přehánky a bouřky, teploty vystoupí na 29 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Pohodové ráno. Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalšími 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
2: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách jiných ministerstev, tak to je nad to.
0: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Likvidace 3000 tun toxického odpadu začala v Pasekách nad Jizerou v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Podle generálního ředitele společnosti Marka Michálka se odpad nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok. Obec Valtínov na Jindřichohradecku bude mít nový vodojem s úpravnou vody. Dosavadní zdroje totiž nestačí a obec musela vodu často dovážet. Nový vrt nechala založit už před 4 lety. Pokračuje nezávislý starosta Kunžaku, pod který Valtínov spadá, Petr Král.
3: Vodojem bude v místě studní, tady nad Valtínovem, když se díváte směrem na Jindřichohradec, tak na pravé části nahoře je udělaný vrt, který se dělal před 4 lety, kde má dostatečnou vydatnost, ale k tomu vrtu samozřejmě potřebujete úpravnu vody a nějaký zásobník novej, takže to je v součástí toho projektu, to kanalizace a ČOV Valtínov a vodojem.
0: Českobudějovičtí policisti vyšetřují případ okradené turistky, ke kterému došlo 24. července v jednom hotelu v Českých Budějovicích, kde byla žena ubytovaná. Informovala o tom policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Žena u sebe měla několik zavazadel, včetně kabelky, kterou měla na zádech. Neznámý pachatel jí z ní v přízemí hotelu ukradl černou koženou peněženku. Žena v ní měla finanční hotovost. Pachatel způsobil škodu za víc než 40 tisíc korun. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě zemřelo podle posledních informací starosty Vitalia Klička po dopadu balistických střel 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy.
1: Počasí.

0: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Večer srážky přechodně ustanou a částečně ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer se vítr bude měnit na proměnlivý a slábnout. Bio je na stupni číslo 1, na Jindřichohradecku na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Porouchaný trolejbus komplikuje provoz v Českých Budějovicích v ulici Nádražní. Projíždějte opatrně šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné dopoledne, přátelé, je čtvrtek 20. srpna, svátek slaví Bernard, což je jméno, které pochází z germánských slov pro medvěda a sílu. Takže vám, Bernardům, přejeme pevné zdraví a hezký den. Rozhlas ten má dneska taky tak trošku svůj svátek. Sluší se dodat, že 20. srpen je v mnoha zemích připomínán jako Světový den rozhlasu, respektive National Radio Day. A my jsme rádi, že si své dopoledne necháváte zpříjemnit právě s námi. Přidám ještě jedno kulaté výročí. Před 100 lety v roce 1926 se narodila herečka, zpěvačka Jiřina Šejbalová, nezapomenutelná představitelka řady filmových i divadelních rolí a taky jedna z výrazných osobností české kultury 20. století. Já vám přeji příjemné čtvrteční dopoledne, dobrou náladu a pokud se chystáte na zemi živitelku nebo třeba do Strakonic na Dudácký festival nebo jenom tak na zahradu utrhnout první švestku, tak ať se vám dnešní den vydaří. Od mikrofonu vás zdraví Hanka Šoberová.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Náš redakční kolega Filip Černý, co by regionální stopař, brázdí jeho český kraj křížem krážem a udělal si teď krátkou zastávku u nás ve studiu. Filipe, vítej, ahoj, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak kam tě dneska kroky zavedly?
2: No tak tentokrát jsem se vydal po jeho českých knižních stopách, protože málo na plat. Mám na starosti také jeho českou knižní rubriku, knižní hlídka se jmenuje, a tu musím plnit. Takže jsem se nejdříve vydal do Velké Lhoty u Dači. To je nesmírně zajímavá vesnička v moravské části Jihočeského kraje a je zajímavá tím, že jsou v ní dva kostely. Notabene oba dva kostely jsou protestantské. Mm-hmm. A zásluhu na zvelebení tohoto místa, protože po těch kostelích se dá projít nebo mohou jen navštívit turisté a vede tam i velká naučná stezka, tak velkou zásluhu na zvelebení tohoto místa měla farářka Eva Melmuková, ta tehdy už zemřela, ale já jsem se na místě setkal s jejím synem, rovněž evangelickým duchovním, a nahlédl jsem s ním do zajímavých knih, které Eva Melmuková za svého života napsala. Jsou to studie z církevních dějin, jako třeba Patent zvaný toleranční nebo Neznámé Telčsko. Knihy jsou ve Velké Lhotě k dispozici, pokud by se tam někdo z posluchačů třeba vydal podívat. No, ale pozor, já samozřejmě potěším i příznivce zábavnějších žánrů potom v knižní hlídce, protože třeba teď aktuálně vyšla audiokniha Lovec mafiánů od kriminalisty Karla Tichého. Jde o memoáry Karla Tichého, ten zas pochází právě z Tábora a mimochodem tu audioknihu načetl populární herec Hynek Čermák, no tak i o tom budu mluvit.
1: Takže knižní hlídka, kterou vysíláme vždycky v neděli odpoledne a v úterý dopoledne na Českém rozhlasu České Budějovice. Tam to všechno bude, říkám to správně, Filipe.
2: Říkáš to naprosto správně a já jenom dodám, že také na webu budějovice-rozhlas.cz nebo v podcastové aplikaci Můj rozhlas, tak tam to najdeš taky.
1: A to byl Filip Černý, který se vydal za jihočeskými knihami. Děkujeme za informace a pěkný den, Filipe, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Co všechno dokážou stromy a proč jsou někdy spolehlivější než beton? O tom bude řeč v pořadu Dopolední host s dendrologem Petrem Kuncem, mužem, který se pro přírodu nadchl už jako malý kluk a dodnes připomíná, že stromy je potřeba chránit a hýčkat. Řeč bude o výjimečných jihočeských stromech, o tajemství břečťanů i o tom, proč mají dřeviny pro naši krajinu mnohem větší význam, než si často uvědomujeme. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině. Dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Konec léta, kdy dozrává ovoce, bývá časem vos. Létají kolem nás, láká je sladké pití a jídlo, můžeme na ně i šlápnout. Snadno se potom stane, že dostaneme žihadlo. Nejen vosy, ale taky včely a sršni jsou vybavené touhle zbraní. Včelaři dostávají za svůj život tisíce žihadel a proto ví, jak nejlépe bodnutí ošetřit. Nejenom to redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá probrala s Vladimírem

0: Mírem Kučerou a Václavem Krištůvkem.
1: Tak prosím vás, když dostanete žihadlo, tak v žádném případě hlavně děti neječíte, ale konáte. Prostě to žihadlo dostanete, jau, ale najdu si ho a rychle ho nechtem vytáhnu. Protože když to neuděláte rychle, tak z toho jedového váčku ten pumpuje, je neustále živý a napumpuje vám do tělíčka ten jed. A čím víc tam toho jedu je, no tak logicky tím víc to bolí. A navíc to žihadlo není statický, ale pohybuje se, jako pilka piluje a tělo posílá tam určitý látky a brání se tomu a to je ta strašná bolest.
2: Nemáme dělat žádnou paniku, protože důvod k panice prostě není. To určitě mi dáte za pravdu.
1: Určitě žádná panika, rychle najít nějakou studenou vodu nebo babička, dědeček, maminka, tatínek natřet cibuli, dát si obkládek nebo někdo mi poradil i jitrocel. Kdo potřebuje, tak si dá prášeček a je v klid.
2: O žihadlech ví své také další včelař a to je Vladimír Kučera z Vrbice na Šumavě u Vacova, protože on jich za svůj život opravdu dostal už stovky nebo tisíce.
3: Myslím si, že tisíce, protože pracujeme se včelama bez rukavic. To znamená, že jsme v přímém kontaktu se včelkama, když vyndáváme plásty z medníku a vytáčíme. A nebo když kontrolujeme, jestli jsou včelky zdravé.
2: Myslíte si, že žihadlo i léčí? Ve vašem případě vaše zkušenost?
3: Říká se to, ale nevím, jestli to je pravda. Můžou to být jenom takový báchorky.
2: Každopádně, trpíte na nějakou nemoc? Osobní otázka?
3: Netrpím.
2: Tak to je možná malý důkaz toho, že i žihadlo může léčit. Jak je na tom včelař Václav Krištůfek?
1: No, tak já taky dostávám žihadla, většinou je to samozřejmě mojí vinou, ty včelky za to nemůžou a já si to jako pochvaluju.
2: Při jaké činnosti jste nejčastěji žihadlo dostal?
3: Nejčastěji dostáváme žihadla, když jim bereme med z medníku.
2: Zloděje určitě včely nemají rády.
3: Ano, zloděje nemají včely rády. Když vezmeme rámeček do ruky z medníku, tak se může stát, že smačkneme včelku a ona se brání a tím dává žihadlo.
1: A já bych ještě mohl k tomu doplnit, že já jsem nejvíc žihadel dostal, když jsem šel ke včelám těsně před bouškou. Nemá se to, včelař to ví, ale já prostě jsem z nějakého důvodu musel. Měl jsem včelařský oblek, kuklu, rukavice, všechno. A přesto ty včely, jak byly tou energií rozdrážděny, tak jsem dostal stovky žihadel na záda. Ale to bylo takové jako milé polechtání.
2: Je tričko, dlouhé kalhoty, oblečení, které ochrání před bodnutím?
1: No, myslím si, že moc ne. Ten včelařský oblek je přece jenom ze silnější látky, ale co je důležité, chodit ke včelám v černém. Ten, kdo má černé tričko, byť s dlouhým rukávem a černé vlasy, tak tento žihadlo dozajista dostane, protože ta černá barva včely dráždí.
2: A také dráždí určitý parfém. S tím mám taky nějaké zkušenosti.
1: No, já s parfémem ne, ale s pivem, když bych se napil před prací se včelama piva, tak se člověk potí a asi jim to taky nevoní. Včelí bodnutí mě jako moc nevadí, ale horší je to vosí žihadlo a ten jed od vosy mi udělá to, že prostě mi ta rána nateče. U včely vůbec ne, čili není jed jako jed.
2: U vos je to určitě jinak než u včel. Ty, když dají žihadlo, tak přežijí.
1: Určitě, ty ho přežijí, můžou třeba i opakovaně, podobně jako třeba sršni, vícekrát můžou bodnout a třeba i hlouběji, proto ta rána bolí víc. Když se díváte, tak oni se pohybují někde kolem popelnic, nějakých odpadků, louží a všeho možného. A z toho zřejmě nabírají nějaké toxické látky, které potom účinek toho jedu zvyšují.
2: No a na ovoce létají zřejmě kvůli cukru, tam asi jiný důvod není.
1: Potřebují cukr, zejména v tomhle období, protože jejich aktivita je teď maximální. V tomto období se rodí královny, které potom později jsou oplodněny. A důležité je si uvědomit, že potom všechny dělnice i trubci umírají a zůstávají jenom oplozené královny, které se rozptýlí po okolí a přežijí zimu. A začínají úplně odznova s novým hnízdem.
2: Včely už teď žádný nektar nehledají, hledají spíš vodu.
1: No, v těchto z těch vedrech, takže ta voda je pro ně úplně zásadní.
0: Tak jste slyšeli, nezapomeňte, jak se zachovat, na co zapomenout máte, tak to je panika, zabodnuté včelí žehadlo i hned vyndejte a místo schlaďte a mělo by být všechno v pořádku.
4: Pojďte s námi za zvířaty.
0: A za zvířaty se vydáme zase v tomto čase za týden, ale co nás čeká v následujících minutách vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. I řidiči jsou jenom lidi a i na ně někdy padne hlad nebo žízeň. Můžou jíst a pít za volantem nebo jen zákon nařizuje zastavit. Na to odpoví dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu ještě před 9:45. Ale taky nás čeká jihočeská vlastivěda. V roce 1646 napsal Karel Rabenhaupt ze Suché šifrovaný dopis, který císařští úředníci zadrželi. Jeho obsah pak zůstal nerozluštěný po staletí a neporadili se s ním ani účastníci kryptologické soutěže. Co se nakonec podařilo přečíst až v roce 2020? Ostatně uslyšíte to v jihočeské vlastivědě za malou chvilku po písničce. Tohle je ABBA.

Skoro 400 letí trvalo, než odborníci rozluštili jedno jihočeské tajemství, ale prý o nic nešlo. O co jde, vysvětlíme v jihočeské vlastivědě. V dnešní jihočeské vlastivědě připomeneme drobnost týkající se šlechtického rodu, který se psal jako Robenhapové nebo také Rabenhauptové ze Suché. Původně se jednalo o zámožnou budějovickou rodinu, jejíž členové byli povýšeni do vladického stavu a na přelomu 15. a 16. století vlastnili krátce tvrz Suchou, podle níž užívali přídomek. Tvrz společně s dvorem a menší vesnicí stávala mezi Pištínem, Břehovem a Češnovicemi a v současnosti už neexistuje. Rod rozšířil své majetky o další statky v Čechách, na Moravě a také v Rakousku. Jeden z příslušníků rodu, mladý Karel Rabenhaupt, se po bitvě na Bílé hoře uchýlil do Nizozemí, kde studoval pevnostní stavitelství a později působil v armádě. V roce 1646 napsal šifrovaný dopis, který byl ale zadržen, předán císařskému vyslanci Maximiliánovi Strautmannsdorfu a dnes se nachází v jeho pozůstalosti uložené v plzeňském archivu. Dlouhou dobu, dokonce několik staletí, se vůbec nevědělo, o čem se v dopise píše. S rozluštěním si před časem neporadili ani účastníci jisté kryptologické soutěže a dešifrování se tak podařilo až v roce 2020. A obsah tohoto psaní? Prý nic tajného, jen vcelku běžná vojenská komunikace.

0: Ano, tolik jedna z největších hvězd českého popu 80. let, Dalibor Janda a jeho Krabička Sirek. Píseň vyšla na albu Hurikána s typickou jandovskou lehkostí, vypráví o váhání, náhodě a hledání správného rozhodnutí. No a zatímco v písni rozhodovala náhoda, za volantem by to tak rozhodně být nemělo. Třeba o tom, jestli si za jízdy dát svačinu nebo se napít kávy. No je to bezpečné a je to vůbec dovolené? Tak na to se teď zeptáme Jana Straky z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Odpověď Radiožurnálu poskytl plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí, za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravy osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažíte. Máte-li chuť si užít na zámku Třešť? Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními skrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kubercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kubercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon. A není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek, tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročesky kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. No, jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak paní Řino, z Karviné. Soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Nashledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je, telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Český telekomunikační úřad zdvojnásobil požadavek na pokrytí lokalit bez mobilního signálu. Mezinárodní výstava Zeměživitelka začala dnes v Českých Budějovicích. Druhý ročník charitativní sbírky školních potřeb pořádá Městská knihovna v Českém Krumlově. Během dne bude přibývat oblačnosti, místy se objeví přehánky nebo bouřky, teploty vyšplhají na 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Český telekomunikační úřad bude požadovat po operátorech pokrytí 600 lokalit, kde není dostupný mobilní signál. Po jednání se sdružením místních samospráv tak zdvojnásobil svůj původní požadavek na pokrytí zhruba 300 lokalit. Sdružení to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Závazek má být součástí podmínek nových přídělů rádiových kmitočtů, které úřad připravuje pro O2, T-Mobile a Vodafone. Zlepšit se má taky pokrytí vybraných železničních koridorů. 52. ročník agrosalonu Zeměživitelka dnes začal v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství. Představí se víc než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Výstavní premiéry vyjmenoval obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
2: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
0: Sbírku školních potřeb pro děti z nízkopříjmových rodin podruhé uspořádala Městská knihovna v Českém Krumlově. Lidi můžou na pobočky knihovny nosit aktovky, školní tašky, penály, sešity nebo výtvarné potřeby. Ředitel knihovny Jan Polívka upřesňuje.
3: V letošním roce vlastně sbírka běží teď od pondělí 17. srpna, bude 14 dní a od 24. srpna bude potom 3 týdny na to, aby se rodiče zastavili u nás v knihovně si aktovky a další potřeby vyzvednout.
0: Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se plánují stěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou jejich děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn. Harry a Meghan si po přesunu ponechají taky své domy v kalifornském Montecitu a Portugalsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer srážky přechodně ustanou a částečně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer se vítr bude měnit na proměnlivý a slábnout. Bio je na stupni číslo 1, na Jindřichohradecku na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda je stále u Hosína na Českobudějovicku směrem na Hlubokou nad Vltavou. V místě počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A jihočeské dopoledne pokračuje i po 10. hodině. Hanka Šuberová vám od mikrofonu stále přeje ničím nerušený poslech. V letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci mapujeme stezky, po kterých vyráží turisté i poutníci. A proto za chviličku zamíříme na Vysočinu. Tam totiž najdete stezky, které skoro nikdo nezná. Například taková Libická, Haberská a nebo Trstenická vznikly ve středověku a na svoje zviditelnění teprve čeká. V našem vysílání jistě se zviditelnění dočkají. Muzika nebude samozřejmě chybět, třeba v této hodině Miroš Birka, kapela Olympik, Jelen, Ivone Přenosilová a nebo Xindl X právě teď.

0: Boty proti lásce v podání Ivone Přenosilové v jihočeském dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. No my si v tuto chvíli boty taky nazujeme a vydáme se na cestu. Základem dnešních poutních stezek, po kterých vyráží na dlouhé trasy turisté, jsou středověké obchodní cesty. Jestli často vyráží na výlety a nikdy jste třeba neslyšeli o trstenické, haberské nebo libické stezce, nic si z toho nedělejte, zůstávají stále na okraji zájmu turistů. Přestože v mapách označené jsou. Před časem je ale začal objevovat náš kolega z Radio Prague International Vít Pohanka. Bydlí totiž na Vysočině a právě v této oblasti před pár sty lety zemské stezky vznikly, aby spojily obchodem Čechy a Moravu. V letním seriálu Českého rozhlasu proto míříme do zvlněné krajiny kolem Žďáru nad Sázavou.
1: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době covidu, ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
2: Takže to projdeme tou kukuřicí tady?
1: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
2: Historický hraniční kámen je přímo u cesty, takže nás budou trošku ručit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
1: Ze severozápadu. Tady, jsou za tebou, jsou za zády.
2: To asi tady bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
1: Tady překračovala hranici.
2: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím?
1: Neznal.
2: A na té cestě potkal jsi někoho?
1: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo, šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mě přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
2: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy, podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, tudy nechodili davy.
3: Protože třeba Haberská byla provazovaná po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 1200, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
1: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle, vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
2: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
1: Ne, ani třeba Haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
2: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
1: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
2: Osahávání krajiny nohama.
1: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek. Já jsem potom na to navázal zase haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázat takzvanou trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu a to bych rád někdy ještě prošel.
2: Takže ještě máš pořád dost plánů.
1: Určitě. A potom je řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
2: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny z libické stezky Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

práce. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnešek bude patřit v jižních Čechách tradici, ale taky hudbě, divadlu i dobrému jídlu. V Českých Budějovicích dopoledne otevírá brány Zeměživitelka. V Táboře můžete o 4 odpoledne zamířit na dvorek městské knihovny. Spisovatelka Olga Černá tam chystá rodinné čtení o přátelství a jiných kouzlech. Čekají vás příběhy pro malé i velké a taky setkání s autorkou. V Horních Dvorcích na Jindřichohradecku tam ve 20 hodin otevře roková stodola své brány, a to pro koncert kapely 100 zvířat. Večer tak může dostat pořádnou dávku ska, energie a taky českých textů. V Třeboni si můžete večer odskočit o několik století zpátky. Roková v zámecké lékárně v 18 hodin začne hraná prohlídka o jídle, pití a stolování. Zuzana Vojířová a kuchař Jáchym vás provedou hostinou za Petra Voka a přidají i ochutnávku podle dobových receptů. Na Třeboňském zámku pak v 19 začne v zámeckém parku komedie Bílá paní navdávání. Zakletý duch, svatba, závěť a ženich, který by si možná představoval poněkud jinou nevěstu. Nic z toho nebude chybět. 2 hodiny divadla.

počerým nebem slibují hlavně humor. No a pokud chcete večer spojit s troškou romantiky, ve 20 hodin a 30 minut začne na zámku Hluboká komedie Právo první noci. Láska, intriky, převleky a záměny, to všechno v kulisách jednoho z nejhezčích jihočeských zámků. Užijte si to. Ale co musím taky dodat, že Strakonice ode dneška zaplní dudy z různých koutů světa. Na 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu vás pozveme už za malou chvilku. Zůstaňte.

0: Olympika písnička hrál v jeho českém dopolední, kde vás budeme zvát za kulturou, tedy na jednu konkrétní akci. V Českých Budějovicích začala zeměživitelka, ale pokud třeba bydlíte ve Strakonicích a okolí, pak se rozhodně nenechte ujít tu následující akci. Začíná tam totiž 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Do města přijíždí 21 zahraničních souborů z 18 zemí, ke kterým se připojí taky desítky českých muzikantů. Dudy ve Strakonicích zazní tradičně. Tradiční hudby, ale taky v roku nebo při velké světelné instalaci nad Otavou. Co všechno nám tenhle nástroj říká o hudebních tradicích různých částí Evropy a světa a jak se jeho podoba i využití v jednotlivých kulturách liší, tak i o tom si teď budu povídat s etnografkou Muzea středního Poutaví a členkou programové rady festivalu Irenou Novotnou, kterou tímto vítám. Paní Novotná, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďme začít tím samotným festivalem. Co všechno nabídne jeho 26. ročník a jaké hlavní do programové linie letos ve Strakonicích najdeme?
1: 26. ročník je opravdu velmi bohatý. My se snažíme každému návštěvníkovi festivalu nabídnout něco, co ho zaujme. Takže vlastně náš festival, přestože je založen hlavně na folkloru nejenom českém, ale na folkloru i evropském, tak se snažíme, aby na své si přišli i lidé, kteří třeba zrovna ten folklor tolik nemusí. Takže je tu nabídka klasické hudby, je tu nabídka folkové hudby, rocku a dalších žánrů.
0: Do Strakonic přijíždějí soubory z 18 zemí, to už jsem říkala v úvodu. Ve kterých částech světa mají dudy výraznou tradici a jak rozdílně může tenhle nástroj v jednotlivých kulturách znít a vypadat?
1: Největší tradice nebo taková nejrozšířenější je rozhodně v Evropě, kde bych řekla, že většina evropských zemí má nebo měla svoje dudy. Ty dudy se typově velice bližší, ale mají prostě některé věci společné. A potom další místa, kde se dudy nachází, tak je Asie, hlavně taková ta přední Asie a severní Afrika. A já zrovna teď volám tady ze sympozia, z Mezinárodního dudáckého sympozia, které pořádá Strakonické muzeum a za chvilku tu budeme mít příspěvek o indických dudách. Takže vidíte, že skutečně dudy jsou v různých částech světa. A když jste se ptala na ty typy, tak těch typů jsou desítky. Společné mají to, že je to nástroj, který se nadýmá vzduchem. A to buď do něj foukáte pusou, nebo máte dmíchací měch, který ten vzduch vháníte do zásobníku. A tím, že vlastně na ten zásobník vzduchu, takový pytel, vak, tlačíte druhou rukou, tak se začne ozývat tón. Nebo tóny, protože oni dudy můžou mít jednu píšťalu, ale můžou jich mít třeba také šest. A co je zajímavé, že tyhle ty dudy vydávají vlastně nepřerušovaný tón, protože tam, i když se dudák nadechuje nebo dmíchá, tak ten tón stále zní. To je takové charakteristické.
0: Program letos sahá od folkloru přes středověkou hudbu až k rocku a popu. Jak vy sama vnímáte současné experimenty s dudami a jejich přesahy do jiných žánrů, třeba do zmíněného rocku, popu nebo world music? Co podle vás tyhle hudební fúzi?
1: Já si myslím, že je to docela fajn, protože já spíš dělím muziku na muziku, která se mi líbí a která se mi nelíbí. A slyšela jsem spoustu zajímavých písniček nebo skladeb, které jsou na hranici žánru nebo skutečně ten žánr přesahují a objevují se úplně v netypické hudebním třeba složení nebo i nástrojovém složení a kolikrát jsou to velice pěkné věci. Takže já myslím, že lidovou muziku můžeme brát i jako inspiraci pro nějaké to překračování hranic.
0: Vy se věnujete etnografii a zároveň jste členkou programové rady. Co při výběru takových zahraničních souborů sledujete? Je důležitá hlavně třeba autenticita tradice nebo třeba i to, jak s ní muzikanti dokážou pracovat dneska?
1: Důležitých je více faktorů. Samozřejmě my vždycky se snažíme zvát jednak skupiny, které jsou takové opravdu tradiční, které hrajou ten tradiční folklor. A potom tu máme třeba skupiny, které se postupně, jak se mi jezdí už řadu let, staly miláčky publika a které víme, že když bychom nepozvali, tak by naši diváci byli zklamaní. To jsou třeba Skoti. Jo, to myslím si, že spoustu lidí se těší na skotský soubor, který sem jezdí už od roku 1978. No a potom sem zveme sválně takové jako bonbonky, které třeba nejsou úplně pro široký okruh posluchačů, ale jsou něčím specifičtí, dělají třeba kvalitní hudbu a chceme představit na tom našem festivalu také.
0: Kdybyste měla doporučit několik konkrétních momentů toho letošního programu, které by si návštěvníci neměli nechat ujít, tak které by to byly?
1: Je to velmi těžké, protože ty programy jsou pěkné, si myslím všechny, ale dneska určitě zahajovací mezinárodní dudácké kasací, což je oficiální začátek festivalu. Zítra třeba, když se tady dívám do programu, tak bude pořad, který představí nám soubory z jižních a západních Čech a zároveň představí 80. nebo připomenou 80. výročí narození našeho dudáka, jeho českého dudáka z Českých Budějovic Miroslava Štechra. V sobotu třeba určitě za to stojí koncert duchovní hudby hned v 9 ráno v kostele svaté Markéty. Potom navazuje regionální pořad, který se věnuje našim strakonickým skupinám. No a určitě třeba stojí za zmínku i koncert Když mizet tančí, kde bude spojena barokní hudba v provedení Dud mizet a do toho vlastně bude tanec. Zapojila se Základní umělecká škola ve Strakonicích, taneční obor, takže spojení barokní hudby s tancem bude určitě nádherný zážitek. No a kdo by si chtěl zaplesat, tak v sobotu v noci máme dudácký bál, kde se budou učit tance a předtím může navštívit gala koncert v letním kině. A když bych ještě vybrala některý pořad, tak bych se dostala do neděle, tam budou pořad Kontrasty, kde představujeme dudy právě v těch různých žánrech a lidé tam uslyší třeba country, jak se hraje country na dudy. Bude také zajímavá exkurze nazvaná Tajemství výroby dud, kde náš kolega bude představovat jednotlivé výrobce dud. A to jsem jmenovala pouze ty hlavní scény, ale když bychom se podívali ještě na scény, které jsou třeba u pivovaru nebo u Markéty, tak tam je bohatá rocková nabídka, je tam třeba i nabídka místních kapel, které přímo na dudy nehrajou nebo hrajou na folkové nástroje. Ale já si myslím, že návštěvníci se můžou podívat na internetové stránky festivalu, kde je podrobný program, kde je rozpis, kde kterou kapelu najdou, kde který pořad se bude odehrávat a to bude asi nejlepší.
0: A možná úplně na samý závěr bychom ještě mohli zmínit dvě výstavy v Muzeu středního Poltaví, které s dudami a dudáctvím vlastně taky souvisejí. Je to tak?
1: Ano, my jsme se chtěli jako muzeum připojit tady k té veliké slavnosti dudáků z celé Evropy nebo ze světa a připravili jsme dvě speciální výstavy, které jsou přístupné zdarma. První se jmenuje Krása dud, kde jsou představeny dudy a dudáci v obrazech, v pohlednicích a soškách. A ta druhá výstava je Tradice v obrazech. Jsou to velkoformátové fotografie Václava Šilhy, který na nich zvětšnil lidi, vlastně současné lidi v jihočeských krojích z oblasti Prácheňska, Blat, Doudlev a Táborska, kterému se říká Kozácko.
0: Já už snad jenom doplním, že dudácký festival se koná ode dneška až do neděle a pozvala nás etnografka Muzea středního Poltaví a členka programové rady festivalu Irena Novotná. Děkujeme za to.
1: Já
0: mějte
1: moc děkuji
0: se hezky.
1: A také teda zvu diváky a posluchače vašeho rádia. Určitě to bude stát za to.
0: Děkujeme vám moc. Mějte se krásně, zdravíme do Strakonic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelenobílá květina nemusí být vždycky jenom symbolem radosti. V písni Bělý květ jí Miroš Berka dal i trochu smutku a vzpomínek. Jeden z jeho největších hitů z roku 1982, Bělý květ. No a přátelé, máte-li rádi rozhlasové četby na pokračování, tak jste určitě už zaregistrovali, že pro vás od pondělního podvečera vysíláme premiérovou četbu z románu Zlá babička, jeho české spisovatelky Dity Kůtové. Je to příběh jedné obyčejné venkovské ženy, která jistě nebyla zlá, jenom měla docela hodně těžký život, který prožila na konci 19. a v první polovině 20. století v jihočeských Ločenicích a jejich okolí. A my si teď zasoutěžíme přímo o ten román, tedy o klasickou papírovou knihu s nádhernými ilustracemi, kterými svůj příběh opatřila sama autorka, tedy Dita Kůtová. No a soutěžní otázka, samozřejmě mám ji pro vás připravenou. Pokud posloucháte naši rozhlasovou četbu, tak odpověď na ni budete určitě znát. Ptám se, jakého hrůzného činu se kdysi dopustil otec hlavní hrdinky příběhu Marie, později tedy přezdívané Zlá babička. Buď to byla za A vražda, nebo za B znásilnění, nebo za C incest, a nebo za D žhářství. Vyberte správnou odpověď, ale možná víte, a zatelefonujte nám na 22 155 44 11. Hezké dopoledne, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, známý to hlas.
1: Dobrý den, rádio Holašovi.
0: Zdravím vás, dobrý den. Tak paní Blanko, co myslíte? Byla to vražda, bohužel, znásilnění.
1: Pardon, já bohužel jsem neměla možnost ještě si poslechnout četbu, ale budu typovat, že vraždu, že se dopustil vraždy.
0: To víte, že ano.
1: Je
0: to
1: pravda.
0: To víte, že ano, vražda to byla. Marijin otec, když byla Marie hodně malá, zabil člověk, který nad ním vyhrál soud. Tak, výborně, správná odpověď, kniha u vás. Vydržte nám na telefonu, domluvíme se o předání knihy. Zdravím vás do Holašovic a mějte se moc hezky a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Tak, paní Blanka mi vydrží ještě na telefonu, já bych ráda ještě dodala, že román Zlá babička nám do soutěže věnovalo nakladatelství Vyšehrad, kterého v loňském roce taky vydalo. Poslední vítěz k románu můžete vyhrát ještě zítra touto dobou a jinak dneska krátce po 18. hodině si můžete naladit už čtvrtý díl naší premiérové rozhlasové četby, která vznikla právě podle Zlé babičky Dity Kůtové. Tohle to už je Václav Neckář a jeho doktor Dam-di-dam. Pěkné dopoledne.

0: Hygienické rady.
1: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1 důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3 podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak jsme, dámy, zase o něco moudřejší. Jakže s tím droždím naložíme, tak půlku ho dáme třeba do těsta a zbytek použijeme na obličej. Slyšeli jste to. Máme 10 hodin 55 minut. Jeho české dopoledne pokračuje i po 11. a to s hostem. Stromy je potřeba si hýčkat a chránit. Tak právě to zdůrazňuje dendrolog Petr Kunce, který se pro přírodu nadchnul. Už jako malý kluk v jižních Čechách obdivuje třeba třísovskou lípu, jejíž obvod přesahuje 7,5 metrů. Má rád i břečťany, typické svým neukončeným růstem, a taky připomíná, že stromy a dřeviny toho dokáží mnohem víc, než by nás možná napadlo. Tak poslechněte si povídání s Petrem Kuncem, a to po 11. hodině. Tohle ale to už je Michal Šindelář a jeho píseň Hořely, padaly hvězdy. Pěkné dopoledne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí. Úřad dal ministerstvu pokutu 122 tisíc za chyby v tendru na systém e-turista. Strakonice po 26. přivítají dudáky z celého světa i z domova. Postupně bude přibývat oblačnosti, teploměry dnes ukážou 26 až 29 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré dopoledne. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
2: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
1: Antimonopolní úřad potrestal Ministerstvo pro místní rozvoj pokutou 122 tisíc korun za chyby v tendru na vytvoření informačního systému e-turista. Rozhodnutí prvního stupně potvrdil i předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, který zamítl rozklad ministerstva. Pokuta je tak pravomocná a ministerstvo ji musí zaplatit. Antimonopolní úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Systém e-turista je celostátní online systém registrace ubytování a krátkodobí pronájmů. Obec Valtínov na Jindřichohradecku bude mít nový vodojem s úpravnou vody. Podle nezávislého starosty Kunžaku, pod který Valtínov spadá, Petra Krále, dosavadní zdroje nestačí a obec musela vodu často dovážet. Nový vrt nechala založit už před 4 lety. Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle bude město hostit dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí tradiční mezinárodní dudácké kasací na hradním nádvoří, vysvětluje programový ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
3: Proběhne požádání zástupců dudáků směrem k panu starostovi, aby předal klíče nad městem, aby vlády se na tu chvíli chytly nebo ujali dudáci.
1: Muzikanti budou hrát na hradním nádvoří, v letním kině, na letní scéně u kostela svaté Markéty nebo u strakonického pivovaru. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty mají zasáhnout hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 4. hodině a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
1: Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a sobotu.
0: Počasí.
1: Během dne bude přibývat oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer srážky přechodně ustanou a částečně ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer se bude měnit na proměnlivý a slábnout. Bio je na stupni číslo 1, na Jindřichohradecku na stupni číslo 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě osobní auta se srazila v Jindřichově Hradci na kruhovém objezdu v ulici Jarošovská. Tvoří se tady kolona. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Co všechno dokážou stromy a proč jsou někdy spolehlivější než beton? Tak o tom bude řeč v pořadu Dopolední host s dendrologem Petrem Kuncem. Mužem, který se pro přírodu nadchl už jako malý kluk a dnes připomíná, že stromy je potřeba chránit a hýčkat. Řeč bude o výjimečných jihočeských stromech, taky o tajemství břečťanů i o tom, proč mají dřeviny pro naší krajinu mnohem větší význam, než si často uvědomujeme. Poslouchejte Dopoledního hosta s Petrem Kuncem. Už za chvilku.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mým hostem je inženýr Petr Kunce, je dendrologem, no a budeme se bavit o stromech a taky o jejich ochraně. Pane Kunce, vítejte v našem dopoledním vysílání.
2: Dobrý den.
1: Tak já si na úvod říkám, jak vznikla vůbec ta vaše láska ke stromům?
2: Tak ono to má dávno historii. Vlastně to začalo mým dědou, který byl četnický stražmistr na Křivoklátsku. A když jsem byl malý, tak mě prováděl po těch jejich stezkách a vodil mě na ty místa, které on tam dobře znal. On tam sloužil mnoho let. To byla třeba rezervace u Eremita, kde jsou jedny z největších lokalit tisů. Ty tisy jsou tam starý několik set let. To byl Štulec, starý pohanský místo, starý pohanský hradiště, Baba, kde zase jedna z mála lokalit výskytu koniklece, kavilu a dalších některých vzácných a chráněných druhů rostlin. No a postupně mi tam seznamoval s celým tím prostorem, s celým tím údolím, i kde vychází tajná chodba z Křivoklátu, o který přesně vím, kde se dá ještě ten východ najít, štoly, které tam byly dělané, když se tam dělala za války dělat přehrada, kde se tam dělali sondy, a díky jemu jsem vlastně získal vztah k tomu místu a tím se to potom posunulo dál, kdy jsem začal vlastně lesnickým učilištěm, samozřejmě v tom se projevila i řada knížek, ať už to byly knížky pana Vrby, jako švancimrskýho knížecího lesního správce. Veliký objev jsem učinil Jan Evangelista Chači Větínský a jeho kniha Dějiny lesů a lesnictví, vydaná v 1910 Teodorem Kopecím v Písku, ale samozřejmě i knížky Rudolfa Luskače, který měl několik vynikajících knih o Karélii a o vztahu k životu a k přírodě Karélie. Ale ono to, je Tomeček, jeho knihy a mnoho knížek dalších. Postupně jsem se tak dostal na lesnické učiliště. Přešel jsem potom přes rybářskou školu a už mě to směřovalo k těm rybničním hrázím, k těm obrovským dubům, který tam vlastně začínají za Štěpánka Netolického, který vlastně si uvědomil důležitost stromů v té hrázi. Ten strom tam sváže hráze, je to nejlepší zpevnění, nejlepší fixace terénu a vlastně řadě těch hrází existuje a funguje bez problémů od 15. století. Tam je největší problém, když se něco vykácí a začne to hnít, tak ta voda se tam dostane a pak dojde protežení hráze. Oni prostě věděli, co dělají. Oni vycházeli ze starých zkušeností.
1: Už jsme vlastně tedy tím pádem trošičku narazili do historie. Kdybychom měli pátrat po historii stromu, kam až bychom se, pane Kunce, dostali, do jaké doby?
2: Dostali bych se prvotně asi do starého Egypta, kdy symbol stromu byl symbolem života. Tam vlastně v oázách bez stromu by nebylo života. Oni to vyjádřili symbolem takzvaného Nilského kříže, což je jeden z jejich typických hieroglyfů. A vlastně prostorovým rozmítnutím a převedením do zrcadlovým průmětem vzniká tibetská vajra, což je opět symbol vlastně stromu, který používali tibetský lámové jako rituální nástroj. Ale tam vlastně začíná někdy záznamy o stromech a první vyjádření toho kultu stromu, protože předtím to bylo třeba uctívání, ale žádný záznamy nejsou. Od toho Egypta potom se jde dál vlastně do novějších období a tam je několik takových význačných osobností, které se stromy zaobírali a které se jim věnovali. V 12. století se jako vysloveně světlo vynořuje zvláštní osobnost. Je to abatyše Hildegarda z Bingenu, někdy nazývaná také svatá Hildegarda. Ona žila v letech 1089 až 1170 a je vlastně jako jednu z největších osobností raného středověku. Nejenom, že teda poznala stromy, poznala léčivý účinky bylin, z jejího výrazu pochází i slovo viridis, viriditas, a to je vlastně životní zeleň. Ona napsala několik velice významných knih, které v podstatě jsou, o nich se ví do dneška, i když jako se ví v určitém okruhu lidí. Asi její nejvýznamnější dílo je kniha Scivias, překládána jako průvodce na cestě k Bohu. Ale těch spisů napsala daleko víc a ona i skládala. Řada jejich skladeb na pomezí raně gotických a románských chorálových zpěvů. Dokonce vydala německá Deutsche Harmonia Mundi za zpěvu vynikající americké skupiny Anonymous Four. A jako ona byla prostě ta, kdo dal směr dalším lidem na této cestě v Čechách, patronka české země, svatá Aniška Česká.
1: Vydal jste i vy osobně nějakou publikaci? My jsme se spojili nejprve před tím naším rozhovorem po telefonu a já jsem během krátké chvilky zjistila, že vy jste obrovským nadšencem pro stromy, pro dendrologii, pro dřeviny, že jste milovníkem. Nenapadlo vás někdy vydat nějakou knihu?
2: Tak já jsem přispíval jsem do něčeho, dělám dál, protože já už jsem v důchodu, ale dělám jako stráž ochrany přírody a nakonec jsem dospěl rozhodnutí a získal jsem jmenování jako soudní znalec pro tento obor.
1: Uh-huh. Máte mezi dřevinami nějakou srdeční záležitost? Tak, myslím, strom, keř, který jste z nějakého důvodu si oblíbil, ještě víc než ty ostatní, vím, že to bude těžké.
2: Tak určitě tady v jižních Čechách je to třísovská lípa, kterou nemám daleko a která je unikátním stromem s obvodem 7,70 m. Ale jinak moje dost srdeční záležitost je zajímavá, je to břečťan a roste na lesovně zříceniny Nový Hrádek u Lukova.
1: Je to není největší, takový ten břečťan, ten keř, který
2: se
1: blazí.
2: Je to břečťan, ale on se tam vyšplhal po té stěně lesovny, má ovod 86 cm. Je to vlastně břečťan, jeho původní strategie, že se vyšplhá do koruny, ten strom v podstatě postupně udusí a pak si zničí hostitele. Když břečťan postavíte ke zdi, tak vám roste a roste. To je typicky v Prachaticích u hradební zdi je památný břešťan, obvod 83 cm, obrovský břešťany v lokti u hradu, zase na hradní zdi, zase, který prostě měli možnost růst. On je typický takzvaným nedeterminovaným, čili neukončeným růstem. On prostě bude pořád přirůstat. A tyhle ty břešťany pak jsou nádherný a hlavně jsou zajímavý, i když si k němu stoupnete, tak ta hmyzí říše. Loví tam sršni, lítají tam všechny možný druhy hmyzu. Na té Moravě, kde se pohybují poměrně často, tak tam jsem na něm už viděl i kudlanku nábožnou, druhodělku fialovou, která sem teďka v poslední době proniká z Balkánu, a některý další druhy hmyzu.
1: Já dokonce jsem viděla takový obrázek, kdy rostl břečťan po takovém starém domě a on skutečně prorostl skrz fasádu, nevím, jak to dokázal, asi tam byla nějaká skulinka až
2: dovnitř.
1: Oni
2: ty kořeny mají v podstatě schopnost vyvíjet tlak a ta každá dřevina, každá křovina se snaží kotvit a přežít. A je to u nich zakódovaný boj o přežití, takže tam vlastně oni dokážou prorůst dí, proniknout a to je problém třeba pak kořenů, který prorůstají v blízkosti staveb a můžou tu stavbu poškodit. Takže ono to tam je vždycky tak už potom trošku dvojitý, nebo je to důvod někdy k tomu, že si lidi stěžují, že se chce kácet.
1: O stromech si budeme povídat s mým dnešním hostem, kterým je Petr Kunce, ale ještě než si pustíme písničku, tak prozradím, že žijete pod kletí v Křemži a říkám si, jestli pro dendrologa je tenhle kraj rájem. Máte to tam rád? Kocháte se? Objevujete?
2: Kochám se, objevuju, ale oni, ty jižní Čechy, jsou celkově nádherný a tady v Čechách je tolik krásných míst, že se skutečně nedá říct jenom jižní Čechy nebo jenom Křivoklátsko, kde jsem vlastně vyrůstal, kde mě ten děda vodil, nejenom český kras, kde to poměrně dobře znám, protože mi tam zase vodil kamarád, který byl jeskyňář, a poznal jsem takhle vlastně za tu dobu v republice mnoho míst. Poznal jsem i na Slovensku místa, kam se skutečně běžný návštěvník nedostane. A ta česká země je prostě nádherná, pokud je o stromy. Navíc my máme jeden jako z nejrozsáhlejších výskytů právě památných stromů.
1: A o těch si budeme za chviličku povídat.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dneska máme krásné téma. S dendrologem Petrem Kunce si povídáme o stromech. A už jsme narazili, pane Kunce, před chviličkou na ty památné stromy. Pojďme se trošku pověnovat té ochraně stromů. Pokud je strom chráněný státem, tak jaká kritéria musí splňovat ten strom a kdo o tom vlastně rozhodne?
2: Otázka ochrany stromu je daná zákonem a prováděcí vyhláškou. Musí být vydáno rozhodnutí o vyhlášení památného stromu a pak ten památný strom získává ten nejvyšší stupeň ochrany, čili jako památný strom musí k tomu dát souhlas majitel pozemku, musí proběhnout vlastně to řízení a potom je vyhlášen jako památný strom a je tam možnost pak provádět i z nějakých dotací nebo z nějakých příspěvků ošetření. Ono to ošetření památných stromů je trošku složitější.

0: nakrojují některé další dřeviny. U toho jilmu třeba zvlášť pozor, protože se přes infikovaný řetěz na motorový pile může lehce přinést grafioza.
1: Jsou nějaká kritéria, kdy strom může být prohlášen za památný? Jsou, jako je třeba věk toho stromu, že musí mít nějaké stáří, nějaké rozměry?
0: Těch kritérií je celá řada. Může to být krajinný význam, může to být velikost, může to být prokázaný stáří, to se hledá třeba ve farních kronikách, protože většinou dohledat tyhle věci je problém. Jediná publikace, kterou už jsem tady zmiňoval, Jan Evangelista Chači Větinský, tak vydaná 1910, tam najdete už tenkrát obvody některých největších památných stromů a díky intenzivní práci pana inženýra Reše, který v té době pracoval v Praze na agentuře ochrany přírody a který udělal takový soupis právě těchto stromů k roku někdy 1910, tak jsme získali podklad, že po těch 100 letech, když se k tomu stromu dostaneme, známe obvody z roku 1910 zjištěný tím Ševětinským a dá se změřit současný obvod a já jsem vlastně po těch 30 let při každé příležitosti u některých těch stromů ty obvody přeměřoval, takže u některých stromů máme docela jako dost bodů do téhle křivky, takže můžeme zjistit víceméně i jak přirůstá.
1: Když budeme mluvit o metodách ochrany dřevin, jaké jsou, jak se u nás stromy chrání?
0: No, jsou daný vlastně zákonem a vyhláškou a potom některými dalšími prováděcími předpisy. Ono je to vlastně možné tyhle informace podrobně dohledat na internetu, ale obecně strom, jako žádný strom nad 80 cm se nesmí kácet, nesmí se kácet strom bez povolení ve stromořadí a navíc ještě tady je kategorie dřevin, které jsou chráněny zákonem, jako je třeba tis, jako je třeba dřín, ty se vlastně na to musí být vydaný speciální povolení ke kácení chráněného druhu. Ono tam je to trošku ještě zase složitější, protože ty tisy třeba, to jsou záležitosti starý několik století, stejně jako ten dřín.
1: Jak ta ochrana stromu a dřevin funguje jinde ve světě? Je to podobné jako u nás?
0: Ono si to každý stát řeší trošku po svým. Jako já bych na jako velice dobrou metodiku uvedl metodiku a postupy používané na území Švýcarské konfederace. Oni vlastně poměrně dobrým způsobem vytvořili metodiku na základě bodového systému, který je jednoduchý, srozumitelný, pochopitelný a stabilní. Jako celý ten jejich stát, to je prostě systém jako stát s nejvyšším stupněm demokracie. A tam se skutečně udržuje nějaký stav státu už od roku vlastně 1320, kdy vzniká takzvaný Der Ewige Bund, čili věčný spolek, obranné sdružení tří kantonů Uri, Schwyz a Unterwanden a do dnešní podoby 23 kantonů se dostává k někdy kolem roku 1645, ale to už je trošku jiná záležitost.
1: Dalo by se trošičku popsat, jak se třeba ten švýcarský systém liší od toho našeho v té ochraně?
0: No, on se liší v tom, že prostě jsou daný body za stanoviště, body za druh, body za zdravotní stav, body za další vlastnosti a ty se vynásobí. Kdežto u nás se vlastně dneska je metodika, kdy se to dělá přes počítač, je to metodika úplně jiná, ale pro laika asi trošku hůř pochopitelná nebo dostupná, protože ono se v podstatě už musí mít hlubší znalosti a musí mít dispozici ten počítač, bez toho to vlastně nespočítá. Právě tady je, já si cením toho, že přijdu ke stromu a můžu si to bez jakýkoliv techniky spočítat sám.
1: Proč bychom měli stromy chránit? Proč bychom si jich měli vážit? Proč bychom si je měli hýčkat?
0: No, protože ty stromy tady byly před náma, jsou s náma a budou i po nás a dožil se daleko většího věku než my, bez pohledu na to, jaký je režim, jaký je stav, jaká vláda je u moci, jaká je ekonomická situace státu, jaký jsou další skutečnosti. Prostě oni jsou součástí našeho života a musíme to tak přijmout, ať se nám to líbí nebo ne.
1: Co všechno stromy dokážou? A já teď nechám na vás, z jakého úhlu pohledu tuhle moji otázku uchopíte.
0: No tak oni dokážou někdy daleko víc než jiný materiály, proto se používají a používali třeba při výdřevách v dolech, protože ten zkušený horník poznal, že ta výdřeva začíná praskat a to už ho varovalo, že tam dojde k závalu, kdežto když se dneska udělá kovová výstuž, tak ta kovová výstuž se může deformovat v podstatě bez výstrahy. Oni dokážou svázat třeba hráze nebo hrázový tělesa daleko důkladněji než jakýkoliv betonový nebo jiný prvky, protože ty kořenový systémy

0: pronikají do hloubky, jsou pružní, jsou stabilní a dokážou vlastně tu hráz stabilizovat po staletí, dokud ty stromy narůstají, to je třeba právě ten dub, tak ta hráz je stabilní, nedochází k provalení, nedochází k nějakým protržením, na rozdíl od potom moderních prvků, kdy když se ta voda dostane někudy, tak už o tom se protlačí. To byl případ, který jsem řešil před lety v Blatné, kde se vykácelo několik olší a tam, když pak přišly povodně, tak ta voda tam prostě prorazila celou tu část tou hráz, protože ty kořeny olší vyhnily a ta voda už pak najde cestu poměrně rychle a docházelo tam poměrně velký záplavě. Skutečně oni už od toho středověku věděli, proč do těch hrází ty stromy sázejí.
1: Inženýr Petr Kunce je naším dnešním dopoledním hostem a povídat o stromech si společně budeme i za malou chvíli, ale samozřejmě budeme si v našem vysílání taky hrát. Pěkné dopoledne vám přeju.

0: O stromech si povídáme v dnešním dopoledním vysílání s dendrologem Petrem Kunce. Pane Kunce, pojďme k takovým těm otázkám, na které se lidé často ptají, co všechno stromy dokáží v tom smyslu, zda třeba stromy dýchají, komunikují spolu?
1: No, tak je to živý organismus, takže oni dýchají akorát na trošku jiném principu, dýchají listovou plochou, tam vlastně převádí živiny do podoby kyslíku a vlastně produktů, který potřebují pro svoji vlastní obživu, takže oni vlastně my vydechujeme kysličník uhličitý, který oni potřebují, a naopak produkují kyslík, takže tam je to vlastně na této úrovni.
0: Komunikují ty stromy spolu?
1: Samozřejmě,
0: navzájem.
1: Protože oni mají svoje biopole. Jako každý živý organismus má biopole, tak oni ho mají taky.
0: Čím spolu komunikují? Kořeny nebo listy? Čím konkrétně?
1: Ono je to těžko, takhle to na to je těžší odpověď. Oni prostě někdy spolu prorůstají, někdy si pomáhají. Jako skupina stromů vytvoří v podstatě jednotnou korunu a je daleko odolnější než při třeba prudkém nárazu větru než jednotlivý strom, anebo je to daleko odolnější, než když tam potom provedete zásah čáhce stromu, vykácíte a tím narušíte stabilitu celého systému. Což si mnohdy lidi neuvědomí, že prořezat stromy musí člověk umět. Není možný provádět jenom zásah nějak nahodile nebo způsobem, kdy rozvolním koruny a budu si myslet, já jsem je ošetřil, ale můžu u některých druhů zvlášť můžu vyvolat vyslovenou nestabilitu.
0: No a teď se vás budu ptát ne jako dendrologa, ale jako člověka, který si našel lásku ke stromům. Dokáží stromy léčit?
1: No samozřejmě, a dokonce na několika úrovních. Ta jedna úroveň jsou jejich produkty, listy, kůra, jako třeba u dubu, která obsahuje tanin, nebo některý další, jako třeba skupina Panax, čili Kalopanax, který je v Nový Bystřici, Pseudopanax, který je v Austrálii, Acanthopanax v Jižní Americe. Oni obsahují saponinové látky podobné ženšenu, takže vysloveně stimulátory. O tomhle už věděla právě ta svatá Hildegarda. Já bych tady odcitoval jednu její větu, když se přímo netýká stromů. Když Bůh stvořil lidský rod, dal mu do vínku tři věci. Lásku, pokoru a mír. Lidé by si tedy měli vážit lásky, uctívat pokoru a dodržovat mír. To je svatá Hildegarda a pro mě je tato věta nade všechno. Ale vrátím se k těm stromům. Ono to není jenom listy, oni jsou to i produkty, které na nich parazitují. Už před nějakými 2000 lety si Číňani všimli takového zvláštního útvaru na bříze. Ono se to jmenuje čaga, nebo někdy rzavé čikmí, se tomu říká česky. Z toho získá výluh a stará čínská medicína už to znala po dobu 2000 let, že to je velice silný biostimulátor a velice zajímavý lék. Ono to má účinky v celém širokém spektru. O tom se zmiňuje už publikace vydaná tady ještě někdy v 80. letech. Autorkou je ruská lékařka Semerdžieva a ta knížka se jmenuje Léčivé houby dříve a nyní. A tam zmiňuje právě tu čagu nebo rezavec čikmí, ale i další věc, která se na stromech vyskytuje, a to je lesklokorka lesklá, Ganoderma ricci. Houba zase známá z Japonska, z Číny po staletí, a dokonce v Číně to byl lék, který směli používat jenom císařský dvůr. Tam, kdyby to použil podanej, tak ho čekal krutej trest smrti. Oni si to skutečně hlídali pro tohle použití. Dneska se to tady celkem dá i jako opatřit a ten efekt je tam velice dobrý, jako jo, protože to je zase imunostimulátor a nemá to vedlejší účinky. Akorát u těchto těch přípravků, konkrétně čago, upozorňuji, nesmí se to vzít nikdy s antibiotikama, protože ono to paušálně zlikviduje huby a plísně v těle.
0: Nebudeme se věnovat žádnému nadpřirozenu, ale já tu otázku nemůžu vynechat. Věříte i v nějakou sílu stromů, v energii, kterou vydávají?
1: No, je to biopole. A biopole závisí na tom, kde ten strom roste. Protože když roste někde, kde je to, čemu už starý Číňani říkali dračí žily, dneska se tomu někdy říká taky geopatogenní zóny, tak ten strom vyzařuje trošku jinak, než když roste třeba na místě nějakého původního keltského kultovního místa, to je ten Třísov, kde ten strom vysloveně vyzařuje do okolí.
0: Mm-hmm. Jak se to dá poznat? To asi nepozná každý, že
1: ne? To je prostě daný, buď to cítíte, nebo ne.
0: Hmm. Cítíte to?
1: Já jo.
0: Tak to je skvělé. Petr Kunce, náš dnešní dopolední host, dáme si písničku a po něj ještě chviličku využiji jeho přítomnosti, abychom si pověděli něco málo o stromech, třeba o tom, proč jehličnaté stromy neopadávají, nebo proč naopak listnaté stromy schazují na podzim své listy. Tak zůstaň

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Povídáme si o stromech s inženýrem Petrem Kunce. Pane Kunce, proč jehličnaté stromy vlastně neopadávají a pro změnu naopak listnaté schazují na podzim své listí? Jak to je zařízené v těch
2: stromech? Tak ono je to vlastně ovlivněný obsahem některých látek. Listnáče obsahují daleko větší množství chloroblastů, chromoblastů a leukoblastů, co jsou vlastně barviva, které potom v závislosti na vegetačním období zůstávají v listech nebo naopak zanikají. To znamená, ty chloroblasty jsou zelený, leukoblasty jsou žlutý nebo průhledný a chromoblasty jsou červený nebo oranžový. A ten strom to přirozeně potom, ten listnáč to jako zatahuje, kdežto u toho jehličnanu to zůstává. Vím, kolik je třeba modřín, který zatahuje taky, jo. Ale modřín osobně bych někam do nějakých výsadeb a zahrad vůbec nedoporučoval, protože je s tím problém, on hrozně to jehličí ucpává cokoliv. To je jejich přirozený postup, protože ty listy by promrzly a nebyly by schopný další roky, když jsou některé druhy stromů, které jsou schopný zase udržet i ty listy i v největších mrazech, ale to jsou spíš výjimky. A zase jsou ještě navíc je přechod, a to je jiná dvouhlaloční Ginkgo biloba, který má vlastně přechod mezi listnáčem a jehličnanem a ten opadává.
1: Zatahování parazitů se semeny z ciziny, dochází k tomu?
2: No, potom, jak se uvolnily hranice, tak je ta četnost mnohonásobná. Ono, začnu jilmem. První vlna grafiozy se přitáhla někdy v 30. letech z Ameriky. Pak se dotáhlo několik dalších vln, některý z Euroazie a z dalších zemí, protože ta grafioza ulmy je prostě houbový onemocnění, který ucpává cévy. Ono se dá přinést třeba opravdu jenom na řetězu motorový pily, který se nevyčistí. Když se pak řízne do stromu infikovaným řetězem, tak u toho jelmu je to jasný. Dalším velmi výrazným přenašečem tam je hmyz. Protože ten hmyz prostě napadne oslabený jedinec, protože to cítí, nakladené vajíčka považuje za vhodný biotop. No a samozřejmě tím, jak se tam na tom pohybuje, tak tu houbu už přenáší pak na další jedince. To je zase případ těch jelmů, ale tam je třeba i riziko daleko větší v jiný podobě. V Austrálii byla objevena zvláštní dřevina, je to glaciální relikt, čili z ledových dob, jmenuje se to Volemia nobilis, Volemia vznešená, je jehličnan, který dosahuje výšky až kolem 50 metrů v jednom údolí. Je to přísně chráněné, není tam přístup. Ale někdo odebral samozřejmě ruby, ono se to docela dobře řízkuje a roztahlo se to po celém světě a tady následuje jiný riziko. Některý parazit zjistí, že by na to mohl žít a ten hmyz je schopný, nebo ptáci jsou schopní to dopravit i na místo původu. Takže ono se musí uvažovat i v této úrovni. Nejenom, že se to dostane sem, ale že se to dá roznášet i zpětně. Protože u nás třeba teďka v posledních desetiletích se výrazně rozvíjí chalara fraxinea, což je zase houbový onemocnění, ucpává to pletiva na jasanu a ten jasan odumírá, není prakticky obrana. A je to zase zatažený z Euroazie, kdy se to přivezlo, že stejně jako semena. Dřív tady přeci jenom se dělala nějaká karanténa. S otevřením hranic ty karanténní opatření ustoupily a to je vždycky prostor pro průnik nepůvodních organismů na další území, protože ty mikroorganismy si hledají, kam by se ještě rozšířili, co by napadly.
1: Já si říkám, protože jsme na samém závěru, takže bych ráda naše posluchače pozvala na nějaké hezké místo. Říkala jsem si, tak možná dendrologická zahrada v Průhonicích v Praze by stála určitě za to, ale máme blíž nějaké takové místo dendrologicky zajímavé, že bychom
2: tady
1: nemuseli
2: je
1: jezdit.
2: Přímo v Budějovicích zajímavé místo, a to je Vězdárna a její malý arboretum, kde je několik ukázek. Je tam borovice limba, je tam borovice žlutá, jinan dvoulaloční, liliovník tulipánokvětý, břestovec východní, který vlastně tady na Budějovicku je vlastně jedinej. Potom korkovník amurský, čili záležitost, která je sem jednorázově přivezená, jedna z mála.
1: Takže my se tam všichni půjdeme pěkně podívat, nádherně si to prohlédneme, si to jako už je krásu tady, dokonce v Českých Budějovicích máme to tady u nosu, jak se říká. No a budeme se k těm stromům náležitě chovat, protože jak jste řekl, stromy tady byly, stromy tu jsou a budou tady i dlouho, dlouho po nás a měli bychom k ním zachovávat nějakou úctu a vážit si toho, že je tady máme. Pane Kunce, děkuji moc, bylo to příjemné, mějte se hezky. No a někdy opět budu se těšit, na shledání.
2: Na shledání.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Hana Zagorová ode zdi ke zdi v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Šťastnou cestu. Neposílám vás nikam na výlet ani do práce. To je jenom titulek rozhlasového sloupku, který pro vás dneska obstarává Jan Štefter. Tak si ho pojďme poslechnout.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Celkem tomu tam. Někdy jedu do Vroclavy, jindy do Vratislavy. Říkám Linz i Linec, ale zásadně Berlín, Vídeň nebo Drážďany. Nedávno jsem mluvil s jedním překladatelem a ten se rozčiloval. Proč jako Češi nepoužíváme jazyk v jeho plné šíři, když máme pro mnohá cizí města vlastní, poctivé české názvy? Chápu ho, když někdo plánuje cestu do Regensburgu, trhá mi to uši. Od jakživa to bylo Řezno. Stejně jako Lipsko, prostě to není Leipzig. Stejně jako Benátky nejsou Venecia a Neapol Nápoli. Jenže jezdit do Cáhlova, když je na ceduli napsáno Freistadt, do Drkolné, když hledám na mapě rakouský Schlegel, do Vitorazy, na místo do Vajtry, nejde mi to přes pusu. A tak to prostě mu tam. Váhám nad mapou, kde končí přirozená úcta k vlastnímu jazyku a kde začíná obyčejná nostalgická umíněnost. Možná je ta krása češtiny právě v téhle svobodě. Říkat cvetlu cvetl, nebo klidně světla. Tak šťastnou cestu, ať už dnes jdete kamkoliv.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dnešní poledne ohlásí souzvuk dvou zvonů z věže kostela svatého Jakuba staršího v Týně nad Vltavou. Zazní historický toušek z roku 1611 a také svatý Václav z roku 2010. Toušek má hlavní tón A1, průměr 94 cm a hmotnost kolem 580 kg. Svatý Václav zní v G1, měří 104 cm a váží přibližně 700 kg. Oba zvony ulili různí mistři. Historický zvon Toušek je dílem anonymního zvonaře, pravděpodobně ho ale vyrobil Valentín Arnold z Českých Budějovic. Svatováclavský zvon ulil Rudolf Perner v Pasově. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 800 milionů z rozpočtu půjde na škody způsobené suchem. Na výstavě Země živitelka to přislíbil ministr zemědělství. Paliva v Jihočeském kraji od minulého týdne zdražila. Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i peníze pro vysoké školství. Odpoledne očekáváme oblačno až zataženo s přehánkami, místy se objeví i bouřky, v noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. Zítřek pak bude zatažený až oblačný s přehánkami, naměříme 23 až 26 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Letošní úroda bude podle Agrární komory nejnižší za 15 let. Na slavnostním zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekl prezident komory Jan Doležal. Důvodem je sucho, vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva. Ministerstvo zemědělství přislíbilo farmářům pomoc. Přímo z výstaviště pokračuje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že vláda má pro tyto účely připravených 800 milionů korun z rozpočtu a Evropská unie by měla pomoct 2 miliardami korun. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala to farmáři uvítají, protože sucho, nízké výkupní ceny zemědělských komodit a vysoké náklady letos znamenají na tržbách ztrátu 20 miliard korun. Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce situaci s ministrem probrat. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Pohonné hmoty na jihu Čech jsou oproti minulému týdnu dražší. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 41 korun 29 haléřů. Před týdnem byl o 27 haléřů levnější. O 90 haléřů zdražil litr nafty. Řidiči za něj zaplatí v průměru 44 korun a 83 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Strakonicku, nejdražší na Českokrumlovsku. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat. Potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou, taky s ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Severní Korea dnes vypálila desítku balistických raket krátkého doletu směrem na východ od korejského poloostrova. Informovala o tom jihokorejská armáda, kterou citovala agentura AP. Odpálení neupřesněné rakety z KLDR dřív potvrdila taky japonská vláda a pobřežní stráž, podle které už střela spadla do moře. Uvedla to agentura Reuters. Nové severokorejské testy raket přicházejí v době, kdy bylo zkráceno společné vojenské cvičení Jižní Koreje a Spojených států.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až zataženo, postupně na většině území s přeháňkami, místy se můžou tvořit bouřky. Večer oblačnosti i srážek částečně ubyde. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů. V noci očekáváme převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítřek pak bude zatažený až oblačný, ráno a dopoledne místy s přeháňkami. Odpoledne a večer se déšť nebo přehánky rozšíří postupně na celé území kraje a místy se vytvoří i velmi silné bouřky. Denní maxima se budou pohybovat mezi 23 až 26, na horách naměří 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, odpoledne a večer zesílí na mírný severozápadní s nárazy kolem 70 km za hodinu, v bouřkách ojediněle i kolem 90. Bio bude na nízkém stupni zátěže.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala v Táboře v ulici 9. května. Místem neprojedete. A pozor stále v Jindřichově Hradci na kruhovém objezdu v ulici Jarošovská. I tady se srazila dvě osobní auta. Dobře dojeďte, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Krásné čtvrteční poledne, 6 minut po 12. hodině startují písničky pro radost a Hanka Šoberová vám od mikrofonu přeje jejich dobrý poslech. Jan Čerkl z Borošova nad Vltavou oslavuje narozeniny. Za celou rodinu přejeme našemu Vinskovi všechno nejlepší k 35. narozeninám, hlavně hodně zdraví, adrenalinových zážitků, výšlapů na kleť a spoustu dalších obrovských rybářských úspěchů. A ještě zahrajeme taky pro Karla Zelinku. Prosím o zahrání písničky pro pana Karla Zelinku ze Stříteže u Volině, který se dne 20. srpna dožívá 55 let. Zastupitelé obce Litochovice mu do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. S písní přichází Sedmikráska a s písní Vltavotýnská.

Prosíme vás o zahrání písničky od Tu Faranky Návrat z Francie. A to pro Františka Václavovského, který dneska slaví 60. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a boží požehnání přejí sourozenci Ivana, Jan, Eva, děti Jan, Petr, Eva a na velké obětí se těší vnoučata Martínek, Anička, Elenka a Péťa. Ke gratulaci se připojují též rodiny Novotných, Kovařík, Kotků a Havlíčků. Na zdraví připí kapela Švagrovanka a Skorovono. A ještě jedno přání, pane Václavovský. Milý bratře Františku, k tvému životnímu jubileu ti přejeme do dalších let hodně muziky, pevné zdraví, pokoj, radost, štěstí a boží požehnání. Ze srdce přejí sestry a bratři ze sboru dobrovolných hasičů Hůrky. No a hraje vám Tu Faranka píseň, kterou jste si pro oslavence přáli, Návrat z Francie.

Tak tu Faranka dohrála písničku, kterou jste si přáli a my budeme hrát taky Bože jaký, ale ještě musíme říct, komu je pošleme. Bude to paní Marie Popelková z Božejovic, která oslavuje kulatiny. K tvým 70. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně štěstí, neboť je krásné, hodně lásky, neboť je jí málo a hodně všeho, co by za to stálo. Stále dobrou náladu přeje maminka a sestřenice Jana. A dámy si právě pro vás, paní Marie, přáli písničku od Božejáků, Božejáci přišli hrát. Tak tady jsou.

u Hřebčince k dnešním narozeninám. Přeji jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí, aby se jí se mnou stále dobře dařilo. Její manžel Pepík. Hezké přání zahrají vám, jak panu Černému, tak paní Sukové, muzikanti z jižních Čech, písničku Na louce sedlák seče.

A babouci, samozřejmě ani na ty nezapomínáme v dnešních písničkách. Pro radost přejete si je a my je rádi pošleme. Ale samozřejmě důležité říct komu. Prosila bych vás o zahrání písničky pro dva oslavence společně. Mladší je syn Josef Chán a starší je tatínek, také Josef Chán z Vodňan. Mladší Josef Chán oslaví dneska krásné 38. narozeniny a tatínek Josef Chán 28. krásné 72. narozeniny. Hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože jí je málo a hodně všeho, co by za to stálo. To jim ze srdce přeje Maruška, syn Josífek a zároveň dědečkovo vnouček. K přání se přidává také babička Jindřiška z Vodňan a rodina Podaných ze Smědečka z obce Ktiš. A prosíte nás právě o zahrání babouků písničky Pytlák. Ano, a tu zahrajeme a zároveň ji pošleme dalšímu oslavenci. Prosím, zahrajte našemu milému tatínkovi a dědečkovi Karlu Svitákovi z Českých Budějovic k jeho krásným 75. narozeninám. Milý tatínku, přejeme ti do dalších let hlavně hodně zdraví a spokojenosti, ať jsi pořád tak aktivní, plný energie a hlavně, ať tě neopouští tvůj pověstný humor, který nás vždycky rozveselí. To vše ti ze srdce přejí dcera Mirka, dcera Jana s manželem Ondrou, syn Petr s manželkou Luckou a vnoučátka Tadeášek, Vojtíšek, Páťa a Tereska. Babouci a Pytlák.

Tak a teď už si připravte k ruce kalendáře, protože vás budu zvát za písničkou, samozřejmě dechovkou. O víkendu bude ten program dechovkový poměrně pestrý, tak třeba vás pozvu na Lipkovanku, ta bude hrát půjťový koncert tuto sobotu 22. ve Vyšším Brodě v klášterní zahradě, a to dopoledne mezi 10. a 12. hodinou. A kdybyste to měli blíž do Obrataně, tak Lipkovanka bude totiž ještě ten týžden 22. v sobotu přejíždět právě do Obrataně a vystoupí tam mezi 17. až 19. hodinou v rámci taktéž pouťového koncertu. No a potom v neděli, aby toho nebylo málo pro Lipkovanku, tak ještě si dejí pouťový koncert v Dušejově mezi 15. a 17. hodinou. Jste zváni? Trhové sviny vás zvou na festival Karel Waldau v 2026. Program tam je velmi pestrý, vystoupí mažoretky ze základní umělecké školy v Trhových svinech. No a samozřejmě krom toho všeho bude hrát i dechovka. V sobotu to bude Kubatova dechovka od 17. od 6:30 večer veselá muzika a babouci ve 20 hodin. No a v neděli, aby toho nebylo málo v Trhových svinech, tak potom Mistříňanka, Božiáci, Vlčnověnka, Jihočeští rodáci, Strahovanka, no a potom Kukačky a Daša a Jindřichohradecký Big Band. Sice už je to maličko jiný žánr, ale možná rádi taky poslechnete. A snad ještě jedno pozvání do obce Třebětice. Tam můžete strávit taktéž odpoledne při dechovce od 14 hodin. Tam pak vystoupí Lácaranka, což je slovácká kapela s kobylím. Tady jsem si udělala takovou malou poznámku. Tak doufám, že máte zapsáno. Kdyby ne, nebojte se, já vám to ještě zopáknu. Zítra nebo o víkendu času bude ještě dost. Tak a teď jdeme ještě na gratulace další, které tu mám. My už jsme před chviličkou hráli pro paní Jarmilu Sukovou. Oni přišli dvě verze té gratulace od pana Pepíka, vzal to poctivě. Nicméně v té druhé verzi je psáno, že paní Jarmila má ráda písničkou Doubravanky. A my jsme jí hráli Babouky, tak Doubravanka taky teď zahraje, třeba i pro vás, paní Suková, ale přání už asi netřeba číst, protože tu zaznělo. Ještě snad tady byl dovětek, že i vnoučátka se přidávají ke gratulaci společně s Pepíkem. Ale pošleme Doubravanku taktéž paní Heleně Procházkové do Horního Záhoří. Obecní úřad jí totiž přeje do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody k dnešním narozeninám. No a Doubravanka zahraje píseň Jaké je to hezké.

0: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Ano, jsou tady s vámi písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice a má tady svoji gratulaci i paní Zdeňka Chůbková. Ta dneska slaví 75. narozeniny, Zdeňka je z Milína a má u nás gratulaci. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pohodu a hlavně zdraví přeje vnučka Anetka, Radek, všichni Vaničkovi a Bučilovi. Přáli si pro vás píseň Jarošovský pivovar. My bohužel, Zdeňko, zahrát nemůžeme v této hodině, protože to je hodně určená právě pro dechovku a Jarošovský pivovar, to je spíš Big Beat. Tak snad nepohrdnete písní Hej, paní mámo od Zlaté muziky.

to byla taky jedna svižná, tak já myslím, že podobně jako Jarošovský pivobar, i když z trošku jiného soudku. A jdeme gratulovat dál, přátelé. Paní Marie Rodová z Blatné oslavuje narozeniny. Naše milovaná babičko, máme pro tebe jedno přáníčko. Do dalších let ti přejeme hodně zdraví, štěstí a elánu, kterého ty nemáš pomálu. S celou svou rodinou život si užívej a na svět se pořád vesele dívej. Úklid a zahrádka, to jsou tvoje vášně. Péče o zvířátka, ty bereš vždycky vážně. To a ještě mnohem víc chtěli bychom ti touto cestou říct. Ke krásným 83. narozeninám ti přejí dcera Renata se syny Václavem a Lukášem, vnučka Aneta s manželem a pravnučky Vašík a Adámek a vnuk Vojtěch s pravnučkou Emou. Písničku pošleme taky do Lišova. Toto město blahopřeje k významnému životnímu jubileu svému občanovi, panu Josefu Poncarovi, který dneska slaví 80. A z města vám přejí, pane Poncare, hlavně pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let. Malá muzika, my jsme hoši ze Šumavy.

Tak to byla svižná, rychlá záležitost. A my jdeme na další přání. Pár jich tu ještě máme před 13. hodinou. Tak pojďme na to. Gratulace pro paní Janu Suchou z obce Dobčice k dnešním narozeninám. Milá babičko, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, radost, štěstí a spoustu krásných chvil. Ať ti na zahrádce dál krásně kvetou všechny kytičky a roste hodně zeleniny. Ať tě těší nedělní společné obědy i čas strávený s celou rodinou, kterou máš tak ráda. Jsme rádi, že tě máme. Měj krásné narozeniny, plné úsměvů, pohody a lásky. S láskou ti přejí dcera Jana s Pepou, vnoučata Janička s Vaškem, Marcelka s Vaškem a pravnoučata Viktorka a Adélka. A prosíte nás o konkrétní píseň od Budvarky Byla noc krásná májová. Tak sice máj nemáme, ale věřím, že písnička se bude líbit.

je tady poslední sada písniček pro radost. Připomínám ještě, než se budeme pomaličku loučit těmi posledními gratulacemi, že můžete nechat zahrát i vy ostatní, kteří nás posloucháte svým blízkým nebo příbuzným. Je to jednoduché, dohledejte webové stránky Českého rozhlasu České Budějovice, kde najdete záložku pořady písničky pro radost. Tam najdete v kalendáři konkrétní datum, na které kliknete a vypíšete gratulaci. Nic složitého, myslím, že to všichni zvládnete. Tak pojďme na ta poslední dnešní přání. Paní Františka Vondráková z Peče u Dačic oslavuje narozeniny. Milá Faninko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a pohody k tvým 87. narozeninám a další stovky upletených ponožek. Hezké další roky ti přejí kamarádky z Peče. Vám všem v redakci moc děkujeme. S pozdravem paní Latnerová. Paní Latnerová nechává zahrát tedy společně s kamarádkami, přátelé. Rádi zahrajeme samozřejmě, ale píseň posíláme i další oslavenkyni. Dneska se totiž dožívá 88. narozenin. Maminka, babička a prababička paní Marie Hilková z Katovic, rodačka z nedalekého Míchova. Celý život pracovala u Českých drah, spolu se svým manželem Tomášem vychovala 3 dcery, starala se o 6 vnoučat a nyní se těší z 8 pravnoučátek. Milá babičko, do dalších let ti přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. A kdože přeje? Dcery Jarka s Pepíkem, Ivana se Zdeňkem a Pavla, dále vnoučata David, Tomáš, Wendy s Pepou, Pavla s Milanem, Lucka s Davidem a Lukáš s Alčou. Velkou pusu posílají babičce pravnoučata Julie, Matěj, Kuba, Pepa, Jeník a Kubík, Julián a Johanka. Tak paní Hejlková, spousta oslavenců a ještě poslední přání, prosíme o hudební dárek pro manžele Milenu a Antonína Florian, kteří slaví 60. výročí svatby. Přejeme vám jen to dobré, hlavně zdraví a spokojenost. Upřímně a ze srdce přejí Libuše s manželem. No tak je to tady. Něžné konvalinky a pardubická šestka a jejich přání. Tentokrát hudební.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Po nočním raketovém útoku na Kyjev žádá Ukrajina o pomoc s posílením protivzdušné obrany. České zemědělství letos přijde podle prezidenta agrární komory na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Stavba dvou domů zdvojnásobí bytový fond Týna nad Vltavou. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Šestnáct lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
2: Rusko zautočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo spoluprací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun, řekl na zahájení agrosalonu zeměživitelka prezident agrární komory Jan Doležal. V rostlinné výrobě způsobí pokles zejména nižší letošní sklizeň, kterou Doležal označil za nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá je situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách zhruba 20 milionů každý den. Výstavbu dvou bytových domů plánují v Týně nad Vltavou. Celkem 28 nových bytů nabídne nájemní bydlení v areálu bývalých jeselských kasáren. Náklady na výstavbu dosáhnou necelých 100 milionů korun. Radnice chce náklady z 80% pokrýt z dotace a úvěru. Detaily dodává nezávislý starosta Karel Hladeček.
3: Město vlastní pouze 28 bytů, to je to, že vlastně málo. V září by zastupitelstvo mělo schvalovat znění smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o úvěru. Vedle toho už máme připravené výběrové řízení na zhotovitele a rádi bychom na jaře 27 začali s výstavbou.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až zataženo, postupně na většině území s přeháňkami, místy se mohou tvořit bouřky, teploty budou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 23, v noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, zítra očekávejte zataženo až oblačno, dopoledne přeháňky místy, odpoledne se rozšíří srážky na celé území, místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách k 21 biozá. Zátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na náměstí Přátelství v Prachaticích strhlo nákladní auto elektrické vedení. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě.
1: Strašně.
0: Tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelon práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslit raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jako malá, když vás pustí, jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, protože na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek

Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dát si špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčky

0: dnešní pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačový barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásný natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkal jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli. Ale z nějakých důvodů Petra nějak, nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej. A, no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obrmajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten kout znáš. Není to tělo mý.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od spíš... kterého vy jste třeba přijímala, řekněme, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký? To vám řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom a zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměl ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se
0: dublera,
1: tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to do nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem za takovou ránu. Jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána. Říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal tak jako, musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažma, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný. Já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: mám před očima.
1: Ale krásná holka,
0: ano,
1: to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednoduchá práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze všim.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a i skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Investor ustoupil od stavby rekreačního areálu u Somarského mostu na Prachaticku. Motor České Budějovice se dnes v rámci přípravy na nový ročník hokejové extraligy utká doma se Slovanem Bratislava. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno s možností srážek a teplotami do 26 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na agrosalonu Zeměživitelka to řekl ministr zemědělství za SPD Martin Čebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu.
2: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
0: Plánovaný rekreační rezort u Soumarského mostu na Prachaticku stát nebude. Společnost Alka Investments oficiálně stáhla záměr výstavby 11 apartmánových domů v těsném sousedství Národního parku Šumava. Místní spolky požadovaly, aby projekt prošel posouzením dopadu na životní prostředí. Záměrem se zabýval také Jihočeský kraj, potvrzuje mluvčí úřadu Hana Dědičová.
3: Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel žádost oznamovatele o ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí záměru revitalizace provozního areálu Soumarský most. Tím pádem úřad ukončuje posuzování celého záměru.
0: Mezinárodní dudácký festival začíná dnes ve Strakonicích. Do neděle bude město hostit dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí večer tradiční kasací na hradním nádvoří, vysvětluje programový ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
4: Proběhne požádání zástupců dudáků směrem k panu starostovi, aby předal klíče nad městem, aby vlády se na tu chvíli chytly nebo ujali dudáci.
0: Muzikanti budou hrát na hradním nádvoří, v letním kině, na letní scéně u kostela svaté Markéty nebo u Strakonického pivovaru.
5: Sport.
0: Motor České Budějovice čekají další přípravné zápasy na nový ročník hokejové extraligy. Jako už tradičně se ve druhé polovině srpna v Budvar aréně koná Energie AG Motor Cup. Dnes od 17.30 se Jihočeši utkají se Slovanem Bratislava. Zítra ve stejnou dobu bude hrát Slovan s rakouským Vienna Capitals. A v sobotu od 17 hodin se Motor střetne s vídeňským celkem. V rámci jedné vstupenky je možné navštívit všechny tři zápasy turnaje.
5: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno až zataženo s přeháňkami. Místy se mohou tvořit bouřky. Teploty jsou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 23. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci klesnou teploty na 18 až 15 stupňů. Zítra očekávejte zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne místy přeháňky. Odpoledne se déšť a přeháňky rozšíří na celé území. Místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách k 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne a večer zesilovat a mírný severozápadní s nárazy kolem 70 km za hodinu. V bouřkách ojediněle i kolem 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Prachaticích na náměstí Přátelství a ve Frimburku na Českokrumlovsku. Mimo hlavní silnici jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po Pohodový poslech s Českým rozhlasem České Budějovice. V této hodině nás čeká čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68. Také se dozvíte, co všechno dokážou stromy a dřeviny, a k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Helena Vondráčková. Hezké jeho české odpoledne přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 12 minut. Čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace anebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovi domy a Karlesovu, Praha Michle, Talhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte je svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bot, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bot. Tam přibylo asi 30 krabic.
5: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Stromy bychom měli chránit a hýčkat. Dendrolog Petr Kunce má mezi nimi své oblíbence, třeba třísovskou lípu s úctyhodným obvodem 7 metrů a 70 cm. Fascinují ho ale také břečťany, které na rozdíl od většiny rostlin vlastně nikdy nepřestávají růst. O stromech, jejich schopnostech i o tom, co všechno bychom v nich měli vidět, si s Petrem Kuncem povídala Hanka Šoberová.
1: Oni dokážou někdy daleko víc než jiný materiály, proto se používají a používali třeba při výdřevách v dolech, protože ten zkušený horník poznal, že ta výdřeva začíná praskat a to už ho varovalo, že tam dojde k závalu, kdežto když se dneska udělá kovová výstuž, tak ta kovová výstuž se může deformovat v podstatě bez výstrahy. Oni dokážou svázat třeba hráze nebo hrázový tělesa daleko důkladněji než jakýkoliv betonový nebo jiný prvky, protože ty kořenové systémy pronikají do hloubky, jsou pružní, jsou stabilní a dokážou vlastně tu hráz stabilizovat po staletí, dokud ty stromy narůstají, to je třeba právě ten dub, tak ta hráz je stabilní, nedochází k provalení, nedochází k nějakým protržením, na rozdíl od potom moderních prvků, kdy když se ta voda dostane někudy, tak už o tom se protlačí. To byl případ, který jsem řešil před lety v Blatné, kde se vykácelo několik olší a tam, když pak přišly povodně, tak ta voda tam prostě prorazila celou tu část tou hráz, protože ty kořeny olší vyhněly a ta voda už pak najde cestu poměrně rychle a docházelo tam poměrně velký záplavě. Skutečně oni už od toho středověku věděli, proč do těch hrází ty stromy sázejí.
2: No a teď se vás budu ptát ne jako dendrologa, ale jako člověka, který si našel lásku ke stromům. Dokáží stromy léčit?
1: No samozřejmě a dokonce na několika úrovních. Ta jedna úroveň jsou jejich produkty, listy, kůra, jako třeba u dubu, která obsahuje tanin, nebo některý další, jako třeba skupina Panax, čili Kalopanax, který je v Nový Bystřici, Pseudopanax, který je v Austrálii, Acanthopanax v Jižní Americe, obsahují saponinové látky podobný ženšenu, takže vysloveně stimulátory. K tomu bych se možná jenom vrátil krátce, o tomhle už věděla právě ta svatá Hildegarda, já bych tady odcitoval jednu její větu, když se přímo netýká stromů. Když Bůh stvořil lidský rod, dal mu do vínku tři věci. Lásku, pokoru a mír. Lidé by si tedy měli vážit lásky, uctívat pokoru a dodržovat mír. To je svatá Hildegarda a pro mě je tato věta nade všechno. Ale vrátím se k těm stromům. Ono to není jenom listy, oni jsou to i produkty, které na nich parazitují. Už před nějakými 2000 lety si Číňani všimli takového zvláštního útvaru na bříze. Ono se to jmenuje čaga, nebo někdy rzavečík, mi se tomu říká česky. Z toho získá výluh a stará čínská medicína už to znala po dobu 2000 let, že to je velice silný biostimulátor a velice zajímavý lék, ono prokazatelně. To má účinky i protinádorový. V podstatě velice zajímavá zpráva vědců a lékařů ze státu Izrael, kdy oni s tím dělali testy a zjistili, že je to účinný i proti COVID-19 a ono to má účinky v celém širokém spektru. O tom se zmiňuje už publikace vydaná tady ještě někdy v 80. letech. Autorkou je ruská lékařka Semerdžieva a ta knížka se jmenuje Léčivé houby dříve a nyní. A tam zmiňuje právě tu čagu nebo rezavec šikmí, ale i další věc, která se na stromech vyskytuje a to je lesklokorka lesklá Ganoderma ricci. Houba zase známá z Japonska, z Číny po staletí a dokonce v Číně to byl lék, který směli používat jenom císařský dvůr. Tam, kdyby to použil podanej, tak ho čekal krutej trest smrti. Oni si to skutečně hlídali pro tohle použití. Dneska se to tady celkem dá i jako opatřit a ten efekt je tam velice dobrý, jako jo, protože to je zase imunostimulátor a nemá to vedlejší účinky. Akorát u těchhle těch přípravků, konkrétně čago upozorňuji, nesmí se to vzít nikdy s antibiotikama, protože ono to paušálně zlikviduje huby a plísně v těle.
2: Proč bychom měli stromy chránit? Proč bychom si jich měli vážit? Proč bychom si je měli hýčkat?
1: No, protože ty stromy tady byli před náma, jsou s náma a budou i po nás a dožil se daleko většího věku než my, bez pohledu na to, jaký je režim, jaký je stav, jaká vláda je u moci, jaká je ekonomická situace.

0: státu, jaký jsou další skutečnosti. Prostě oni jsou součástí našeho života a musíme to tak přijmout, ať se nám to líbí nebo ne.
1: Celý rozhovor s dendrologem Petrem Kuncem o stromech a jejich pozoruhodných schopnostech si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořady Dopolední host. A zítra po 11. dopoledne přijde do studia šumavská houbička, tedy Lucie Drozdová ze Sušice, která je první českou youtuberkou, která se věnuje houbaření.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Základem dnešních poutních stezek, po kterých vyrážejí na dlouhé trasy turisté, jsou středověké obchodní cesty. Jestli často vyráží na výlety a nikdy jste neslyšeli o trstenické, haberské anebo libické stezce, nic si z toho nedělejte. Zůstávají stále na okraji zájmu turistů, přestože v mapách označené jsou. Před časem je ale začal objevovat náš kolega z Radio Prague International Vít Pohanka. Bydlí totiž na Vysočině a právě v této oblasti před pár sty lety zemské stezky vznikly, aby spojili obchodem Čechy a Moravu. V letním seriálu Českého rozhlasu proto míříme do zvlněné krajiny kolem Žďáru nad Sázavou.
1: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době covidu, ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
2: Takže to projdeme tou Kovuřicí tady?
1: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
2: Historický hraniční kámen je přímo u cesty, takže nás budou trošku ručit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
1: Ze severozápadu, tady jsou za tebou, jsou za zády.
2: To a tady bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
1: Tady překračovala hranici.
2: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím?
1: Neznal.
2: A na té cestě potkal jsi někoho?
1: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo, šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mě přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
2: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy, podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, tudy nechodili davy.
3: Protože třeba Haberská byla provazovaná po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 1200, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
1: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle, vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
2: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
1: Ne, ani třeba haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
2: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
1: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
2: Osahávání krajiny nohama.
1: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek, já jsem potom na to navázal zase haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázat takzvanou trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu a to bych rád někdy ještě prošel.
2: Takže ještě máš pořád dost plánů.
1: Určitě a potom je řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
2: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny, z libické stezky, Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Přípravy na začátek školního roku představují na konci prázdnin pro řadu rodin zátěž pro jejich rozpočet. Pomoc rodičům a ulevit jejich peněženkám se rozhodla Městská knihovna v Českém Krumlově. Už podruhé uspořádala charitativní sbírku školních pomůcek pro děti z nízkopříjmových rodin.
1: A tady máme ještě pan ředitel Zervál Pravítko.
2: Takže budeme mít mladý matematiky.
3: Knihovnice Lucie Kozáková ukazuje školní potřeby, které v prvních dnech sbírky lidé přinesli do knihovny. Potřebné je úplně všechno, ať to jsou psací nebo výtvarné pomůcky, pastelky, obaly na sešity nebo aktovky.
2: Velmi žádané jsou třeba i školní batohy pro starší děti. Ty budou samozřejmě rády i za nějaký jako trendy batoh. Klidně můžou lidi nosit i třeba vodovky, které jsou už rozpotřebované, že jo, a člověk by je vyhodil. V podstatě i loni vím, že pár lidí doneslo třeba tenisky na tělocvik, jo, taky je to veliká položka tím, že ty děti většinou potřebují jedny do tělocvičny, jedny na ven.
3: Nápad uspořádat sbírku dostala Lucie Kozáková minulý rok v létě. Inspirovala ji mimo jiné i zkušenost s výukou na prvním stupni Krumlovské základní školy.
2: Když jsem učila, tak jsem samozřejmě vypozorovala, že tu v Krumlově žije spousta sociálně slabších rodin a že třeba opravdu pro některé rodiny je problém pořídit dětem i tu školní výbavu, kterou třeba považujeme za běžnou.
1: Taky jedna aktovka, to je krásná.
3: Knihovna spolupracuje i s krumlovskými spolky a organizacemi zaměřenými na pomoc sociálně slabým rodinám.
2: Hlavně s OSPODem, s azylovým domem, s oddělením hmotné nouze úřadu práce a samozřejmě se samotnými základními školami. Nikdo nemusí mít žádné potvrzení o tom, že prostě má na aktovku nárok. Samozřejmě ty rodiny se o tom často dozvědí od OSPODu nebo od těch institucí.
3: V minulém roce, kdy knihovna pořádala úplně první ročník sbírky, se dohromady vybralo 80 aktovek společně s dalšími školními pomůckami. Termín té letošní upřesnil ředitel knihovny Jan Polívka.
4: V letošním roce vlastně sbírka běží teď od pondělí 17. srpna, bude 14 dní a od 24. srpna bude potom 3 týdny na to, aby se rodiče zastavili u nás v knihovně si aktovky a další potřeby vyzvednout.
3: Jan Polívka také doplnil, že o sbírku pozorují velký zájem. Plánují s ní proto pokračovat i v příštích letech.
4: Jsem rád, že knihovna je místem nejen, kde se půjčují knížky, ale kde se i schází lidi a kde děláme akce, které mají i sociální přesah. A věříme, že tato činnost by mohla inspirovat i ostatní knihovny.
3: Zájemci můžou školní pomůcky nosit na všechna oddělení hlavní budovy městské knihovny nebo na její pobočky na sídlištích Mír a Plešivec. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Při dlouhých cestách na dovolenou na řidiče často padá hlad anebo žízeň. Je ale bezpečné za volantem jíst a pít a je to vůbec dovolené? A platí pravidla stejně pro všechny řidiče? Objasní to Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Odpověď Radiožurnálu poskytl plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Policisté a hasiči dostanou příští rok víc peněz. Velký masokombinát v Jindřichově Hradci získal stavební povolení. Zpracuje 10 000 kusů drůbeže za hodinu. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká závěrečné předkolo konferenční ligy. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 26 stupňům. Odpoledne se srážky vyskytnou na celém území kraje. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platu policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou ze stejného hnutí. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal nicméně, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. Závod na zpracování drůbeže v Jindřichově Hradci získal od krajského úřadu stavební povolení. Společnost Rea Invest počítá s kapacitou až 10 000 kusů drůbeže za hodinu. Nový závod má stát v průmyslové zóně poblíž městského hřbitova. Záměr už dříve prošel řízením dopadů na životní prostředí EIA. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje Hana Dědičová.
5: Při splnění stanovených podmínek nebude mít záměr významný negativní vliv na zdraví lidí ani na životní prostředí. Souhlasné stanovisko následně napadlo v rámci probíhajícího řízení spolek Za dobrý život na Jemnicku. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že stanovisko EIA bylo vydáno v souladu s právními předpisy.
4: Koncert filmových melodií v amfiteátru postaveném z balíku slámy zahájí dnes festival Na slámě v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Vystoupení orchestru Black Tower doplní projekce filmových ukázek. Návštěvníci v netradičních kulisách u Sokolovny uvidí příští dva týdny 7 koncertů napříč různými žánry. Podrobnosti má ředitel Týnského městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martínek.
6: Dále navštíví festival Vladimír Merta, bude hrát Vzpomínka na Marsia, potom Emma Smetana s Jordanem, budou i sestry Havelkovy, i něco z jiného soudku, trošku repovýho Past a Tigrů, případně i Voja Helka a Nerest. Sport.
4: Fotbalisté Jablonce večer nastoupí do úvodního duelu posledního předkola konferenční ligy. Hrát budou v Glasgow na trávníku skotských Rangers od 20 hodin 45 minut. Brankář Severočechů Jan Hanuš vysvětluje, že se herní styl soupeře za poslední roky změnil.
7: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
4: Úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Panathinaikosem Athény a Hradcem Králové začne 30 minut po 20. hodině. Už v 8 večer startuje úvodní duel závěrečného kola kvalifikace Evropské ligy mezi Červenou zvěstou Bělehrad a Viktorií Plzeň.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech je oblačno až zataženo, s přeháňkami, místy se mohou tvořit i bouřky, teploty jsou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 23. V noci klesnou teploty na 18 až 15 stupňů, zítra očekávejte zataženo až oblačno, dopoledne přeháňky místy, odpoledne se déšť a přeháňky rozšíří na celé území. Místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne a večer zesilovat na mírný severozápadní s nárazy kolem 70, v bouřkách ojediněle i kolem 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehody se vyšetřují v Jindřichově Hradci na Jarošovské, což je část silnice 23 a je to blízko křížení se silnicí 34. Dvě osobní auta se srazila u Drahkova na Strakonicku na silnici 3. třídy. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V Českých Budějovicích dnes začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Je u toho i Český rozhlas, který celý veletrh podrobně sleduje. Podrobnosti už za chvíli v živém vstupu přímo z místa dění. A také v této hodině tady bude další zastávka letošního zámeckého léta. Průvodcem bude jako vždy František Kinský. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Václava Neckáře. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 11 minut po 15. hodině. Především na inovativní technologie v zemědělství se letos zaměřuje mezinárodní výstava Zeměživitelka. Největší český agrosalon začal dnes dopoledne v Českých Budějovicích. Tisíce návštěvníků už prošly branu výstaviště, u které je i mobilní studio Českého rozhlasu Radiožurnál, hlavního mediálního partnera výstavy. V Airstreamu je právě teď i naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne. Tak právě tady u brány jsem viděla, a víme to všichni, že první návštěvníci prošli branami výstaviště v 9 hodin. Slavnostní zahájení bylo od 10 hodin. Mluvilo se na něm především o letošním suchu a nízkých výkupních cenách zemědělských komodit. Prezident agrární komory Jan Doležel řekl, že letošní sklizeň bude nejhorší za 15 let a taky o současných nákladech a cenách komodit, které pro zemědělce tento rok budou znamenat propad na tržbách 20 miliard korun. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD potvrdil, že stát je připravený zemědělcům pomoct, a to 800 miliony korun z rozpočtu, a z Evropské unie půjdou 2 miliardy korun. Zmínil i to, že do opatření související se změnou klimatu vláda investuje víc peněz. Předseda vlády Andrej Babiš z Hnutí ANO se věnoval otázce konkurence schopnosti našich zemědělců v celosvětovém kontextu. Zabýval se i smysluplností dotací z Evropské unie.
0: Jitko, letošní ročník agrosalonu je ve znamení moderních technologií. Kde v areálu se s jejich využitím zemědělství můžou návštěvníci seznámit?
1: V podstatě kam se podívají. Několik strojů bude mít nejenom výstavní, ale taky republikovou premiéru. Patří mezi ně například univerzální traktor New Holland T7XD, který má pod kapotou až 435 koní a váží 19 tun, což umožňuje přepravu velkých nesených i tažených strojů. Návštěvníci můžou poznat taky Agátu, což není slečna, ale aplikace první umělá inteligence vyvinutá přímo pro potřeby moderního zemědělství. Propojením dat, odborné know-how a umělé inteligence zjednoduší plánování pracovních činností a zpřehlední práci s informacemi. Inovativní technologie představí taky Česká zemědělská univerzita anebo Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Například akvaponický systém přesného hospodaření s vodou, což je velice aktuální v současné době, kdy je velké sucho, nebo zpracování textilu na produkty využívané při péči o půdu a taky výrobu repelentního hnojiva ze zbytků z pivovarů a kaváren.
0: Stejně jako technické novinky zajímají návštěvníky i zvířata. Objeví se na výstavě nějaká vůbec poprvé?
1: Ano, a určitě na sebe stáhnou velkou pozornost. Percheronský kůň je totiž pořádný fešák. Jde o francouzského silného, klidného a učenlivého chladnokrevníka. V žilách mu koluje i krev arabských plnokrevníků, takže dokáže okouzlit i elegantním a vznosným pohybem. Skutečně nemluvím o muži roku, ale o chladnokrevníkovi, upozorňuji na to. Od neděle do úterý tohle všechno ukáže návštěvníkům živitelky mladý plemený hřebec Luigi de Vic, což je bělouš, kterého chovatelé dovezou přímo z Francie. Při Jihočeské Beef Show se vůbec poprvé uskuteční 3 samostatné šampionáty masných plemen. Premiéru zažije Jihočeská Simmental Show. Novinkou bude taky střídání plemen během výstavy. Kromě Simmentalu budou k vidění zástupci plemen Aberdeen Angus, Limousin a Dexter.
0: Říká reportérka zpravodajství Jitka Cibulová-Vokatá, které děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný,

0: cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků? Pokud ne, máte každý den šanci na aspoň malou prohlídku některé z památek v našem vysílání. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Jaké to bude tentokrát, tak to už ví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Goci byl stavitel Italy.

0: Lský, kterého Bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
1: Kobercové sgrafito, je to tak?
0: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
1: Bubnové.
0: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
1: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
0: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
1: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
0: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementýnu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny Bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
1: Tady je kaple.
0: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
1: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
0: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Voňavé listy, okrasné květy, ale také zajímavé léčivé účinky. V následujícím rozhovoru bude řeč o pelargoniích, které v tomto případě nejsou ozdobou našich domovů a zahrad, ale využívají se k výrobě prostředků na vykašlávání, uvolňování hlenů anebo podporu plic.
1: Léčivé účinky nemá ta pelargonie nebo ten muškát, co máme v oknech nebo co máme v truhlíku. Jsou to jeho sestry nebo bratři a to je pelargonie voná a pelargonie africká. A ještě musím teda, nesmím napomenout na pelargonii sidoides, abych to řekla správně. Tak, ta pelargonie voná, ta je asi nejznámější proto, protože se z ní vyrábí geraniový olej. A ten geraniový olej se používá hlavně v kosmetice, protože má anti-age účinky a potom se používá hodně v aromaterapii. Hlavně se doporučuje při potížích třeba v klimakteriu pro ženy, protože on celkově jako harmonizuje a sklidňuje psychiku. Takže dá se využívat třeba i v aromaterapeutické kosmetice a ženy to v tom období přechodu rády používají, protože to funguje.
2: Ten muškát africký liší se nějak od toho vonného?
1: Ten africký se liší v tom, že má jiný účinky. Působí hlavně na infekce dýchacích cest, při nachlazení a usnadňuje vykašlávání. A podobný té africké pelargonie je ta pelargonie sidoides. Z té se dokonce z jejího kořene se vyrábí léčivý přípravek, který se jmenuje kaloba. A ten je účinný hlavně na vykašlávání a na hleny, které nejdou vykašlávat. Taky podporuje dýchání a podporuje činnost plic.
2: Kde seženeme tyto typy pelargonii? Musíme asi někam do zdravé výživy, předpokládám.
1: Buď do zdravé výživy, nebo i třeba ten geraniový olej se dá sehnat ve specializovaných prodejnách, jako je to v takové té formě malinkatý lahvičky, kde je vlastně esence z té rostliny, tomu se říká éterický olej.
2: Odkud tyto druhy pelargonii pochází, když mluvíme třeba o té africké?
1: Pelargonie pochází z jižní Afriky. Ona původně rostla kolem Kapského města. Mořeplavci v 16. století přivezli první, asi nějaký buď semínka, anebo jestli malý rostlinky, tak je přivezli do Evropy. Ten boom ohromnej nastal v 19. století, kdy se to podařilo vyšlechtit do těch kultivarů, který už asi teď známe dneska, nebo jsou hodně podobný. Podařilo se vyšlechtit takový ty převislý muškáty, přímený, plnokvětý a vlastně tím vznikla naše bylinka, kterou máme strašně rádi.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: obyčejnou ženu.
1: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se nám sluníčko na obloze schovalo, ale jak to bude vypadat zítra a o víkendu, řekneme si právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Petr Fríbauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve, jak bude v noci a potom zítra přes den?
2: V noci očekáváme oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupně Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Zítra ráno a dopoledne se přehánky budou vyskytovat stále místy, během odpoledne ale srážek bude přibývat a postupně se rozšíří na celé území kraje a místy se budou tvořit také bouřky, které mohou být i velmi silné. Maximální denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a odpoledne a večer bude zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů za sekundu, tedy 70 km v hodině a v bouřkách bude ještě zesilovat. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Nyní výhled pro víkend, nejdříve jak bude v sobotu?
2: V sobotu zpočátku bude ještě zataženo, místy se slabými přehánkami, k ránu začne ale oblačnosti ubývat a odpoledne očekáváme již polojasno a srážky budou ustávat. Později večer se potom bude zcela vyjasňovat. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, v západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Petře, jaká bude neděle?
2: V neděli očekáváme polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a beze srážek. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr už bude pouze slabý, západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Ještě ochutnávka z příštího týdne, co nás čeká v pondělí.
2: V pondělí bude nadále slunečno, bude polojasno až jasno a stále beze strážek. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 21 stupňů Celsia a vítr slabý severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Petr Fríbauer, kterému děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Drozdová, šumavská houbička. Za tímto krásně šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás hledala maximálně cestu zpátky. Povídat si budeme o houbách, Šumavě, lese, jejich tajemstvích i o tom, proč houbaření není jenom podzimní disciplína. Lucie Drozdová bude mým hostem v pátek po 11. hodině v jeho českém dopoledni. Těším se na vás.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy korun ročně chce ministr zemědělství za SPD Martin Čebestián. U Počtátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna, nikoho nezranila. V souvislosti s vedry zemřelo letos v Německu asi 14 tisíc lidí. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno s možností srážek a teplotami do 26 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to dnes na zahájení agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí.
3: A to propojování vodárenských soustav. To znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
1: Pohonné hmoty na jihu Čech jsou oproti minulému týdnu dražší. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u jeho českých čerpacích stanic prodává v průměru za 1,40 korun a 29 haléřů. Před týdnem byl o 27 haléřů levnější. O 90 haléřů zdražil litr nafty. Řidiči za něj dají průměrně 4,40 korun a 83 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. U Počtátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Pasingera mohla být jedním z důvodů silný vítr. Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 tisíc lidí, uvádí to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starosti ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 tisíc.
2: Počasí.
1: Noční teploty budou mezi 18 a 15 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zataženo až oblačno, dopoledne přeháníky místy, odpoledne se déšť a přeháníky rozšíří na celé území. Místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne a večer zesilovat na mírný severozápadní s nárazy kolem 70, v bouřkách ojediněle i kolem 90 kilometrů za hodinu. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Bechyni na Táborsku na silnici 122, v Jindřichově Hradci na silnici 23 a v Drachkově u Strakonic. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
3: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a vás, milí posluchači, ráda uslyším, přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
2: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš, ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
3: jako
2: barva.
3: Jako v obličeji?
2: Ne, na sobě, a dokonce i na brýlích, lehké no. Odlesky, krásně sladěno.
3: Děkuji.
2: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smějící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům.
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka Trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova samozřejmě. Ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný. Ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila. Ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi. Díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už a tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval. Fakt, ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let?
1: Myslím,
0: nebo tak nějak, tak nějak 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu
0: takže
1: jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: Takže tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnuto, pustíme vám Zdeňka Trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No, Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, to ne, člověče, to se naštve. Bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On to mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, ty to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani potěuchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmeno, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Třeba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem?
1: Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estradách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chudkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, ano, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne,
0: přijel.
1: Byl pohotový, jo, vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Mm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano,
1: a Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků.
0: Majka,
1: jo, a ještě
0: ano,
1: jedno, promiň, že tě skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel. Což je vidět do dneška v televizních záznamech a pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň každý na světě, každý
1: jasně,
0: je tu rád.
1: Jasně,
0: ano,
1: jasně.
0: Ano, ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně. Ano.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Dobře, šoupnem, trošku. Jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovic. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať děkuju se vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám, Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujeme,
9: se
6: moc vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Kotem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy Auspundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Onze Karl, Onze Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali, Jivne Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli v ublaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája, když je ta první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no, miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi jim nějaké třeba?
6: Bohužel ne. Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
3: Jo.
6: No, myslím si, že už na to mám.
3: Co, slovník nebo...
6: Věk, jako, vzhled.
3: No to ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskéři z kohokoliv, z toho nejmačí. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou ještě jako mladou. Na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak
6: no,
3: taky z ní udělali čarodějnici.
6: Krásná.
3: Věk nejde.
6: A jak ji zvošklivili.
3: Ano, nosí udělali a pihu a vše. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
6: Tak, to jsi mě dostal teď teda.

0: pití se drobná kvítka rmenu.
1: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, vy jste to neslyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
0: Zvedala jsem kopí. Křičela.
1: Ty jsi vyložně hrála, tak takovouhle vlastně to recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
0: Ano.
1: Jo, to bych možná nemusnul ani.
0: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
1: Jako vzpomínku.
0: No ne, to byla náhoda.
1: Jo.
0: Ku podivu jsme.
1: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli nebo tak?
0: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
1: Kole dole, vyšli.
0: Ano.
1: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
0: Je tam takový stánek s klobásou, borštama.
1: A dali jste si?
0: No samozřejmě.
1: Odměna za
0: výsledek. Dali jsme si do nosu.
1: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka, opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia.

0: Váš Kaneckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ, střih po XX letech v říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Šmíd, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Ypsilonky jako hosta do Večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
0: Ano, ano. Ano.
1: Takhle. Tak,
0: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to je pevný člověk.
2: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a to, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak a tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová.
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z okem.
3: No prosím, tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já to chlapi nezajímají, my jsme mysleli zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak viděl jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel, ale je takový vychrtlej. Trošku.
4: Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: I když to úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak, je to na území Horní Volty v Africe a jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až lituju, vy jste zůstala letory křehké, jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to už dobrý.
3: Rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku. No já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě... A ještě ke všemu šustil.
3: No
4: a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
0: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, kteří, nebo kravarovi, teda, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo? Jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
2: Ano.
0: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No, vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
2: ano.
0: Ale na dlouhých nožičkách, vysokých, s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo? Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Chimice bohnice Kobylisi.
2: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
0: Tak.
2: Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli, takže Chiboko.
0: Ano.
2: Měli i potom potomky?
0: Ne, bohužel.
2: Takže Chiboko odešlo.
0: Chiboko odešlo
2: jako
0: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař
2: pochopí.
0: Mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela v celá rodina. Fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
2: No tak no děti to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humoru. Muriády, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdolnek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat tu Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prča ve studiu, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jakou prču uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
2: Jo, že bychom vám dali takhle. No tak svým způsobem je tohle model Humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vaše hosta v Roblase.
2: Ano.
5: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujem.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
6: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
6: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně.
4: Šťastnou cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
7: Dobrý den, zdravím vás, Hordího Bradla, i Marušku Tomsovou, volejbalistu, ahoj Maruško.
4: Ahoj.
7: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pláče její oblíbenkyně, Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnuto. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
8: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa. No a najednou on zřejmě, nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
9: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
8: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
9: Ano, ano, uměl něco i nesprostýho.
8: No, strašně sprostý právě.
9: To je zajímavé, kdo to ti zvířátka naučí, tak když jsme narazili na tohleto téma.
8: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, ale to nemůžu říct, to by se znemožnila před národem. On říkal, do prdele práce.
9: On to takových nás je, který tohle říká.
8: Takže tohleto, no...
10: Ráčko,
8: a pak říkal, no, ano, ano. A já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
9: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psy, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
8: Ano, kočičky máme 2.
9: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
8: No, to je růžena.
9: To je růžena.
8: Růžena.
9: Tak to se mu hod správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
8: Tiffany.
9: Tiffany.
8: Tiffany.
9: O, pozor, Tiffany.
8: Ale... Šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říká, mami, tohlete má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
9: No, tadleta.
8: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je...
9: Takže růžena je chlapeček.
8: No taky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě, že bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no, zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
2: Jo, jo.
4: To byl takový černý humor. Ano, ale víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo od Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
2: Vzpomínka, tedy vyvolaná touto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMSkového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím. Tady Mája z Dolní Lhoty. Moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomsovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc vás zdravím. Moc vás pěkně pozdravuju. Ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře, tak zapisuju, jo, děkuju. Se. Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. 2/3 hlasů. Překvapující na Miroslav Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho Českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš, pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, či je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: Jaká velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on.
8: Dieta. Baví se dva kamarádi.
9: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná, už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
9: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
9: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a Majce za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Senát zamítl spornou novelu stavebního zákona. Investor ustoupil od stavby rekreačního areálu u Soumarského mostu na Prachaticku. Hokejisté Motoru České Budějovice se dnes v rámci přípravy na nový ročník extraligy utkají se Slovanem Bratislava. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno s možností srážek a teplotami do 26 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých také nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Plánovaný rekreační rezort u Soumarského mostu na Prachaticku stát nebude. Společnost Alka Investments oficiálně stáhla záměr výstavby 11 apartmánových domů v těsném sousedství Národního parku Šumava. Místní spolky požadovaly, aby projekt prošel posouzením dopadu na životní prostředí. Záměrem se zabýval také Jihočeský kraj, potvrdila mluvčí úřadu Hana Dědičová.
3: Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel žádost oznamovatele o ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí záměru revitalizace provozního areálu Soumarský most. Tím pádem úřad ukončuje posuzování celého záměru.
2: Koncert filmových melodií v amfiteátru postaveném z balíků slámy zahájí dnes festival Na slámě v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Vystoupení orchestru Black Tower doplní projekce filmových ukázek. Návštěvníci v netradičních kulisách u Sokolovny uvidí příští 2 týdny 7 koncertů napříč různými žánry. Podrobnosti doplňuje ředitel Týnského městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martínek.
4: Dále navštíví festival Vladimír Merta, bude hrát Vzpomínka na Marsia, potom Emma Smetana s Jordanem, budou i sestry Havelkovy, i něco z jiného soudku, trošku repovýho Past a Tigrů, případně i Voja Helka a Nerest.
2: Ve španělském městě Ceuta se asi 1200 migrantů přesunulo z pláže do 2 provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Země tento týden připravila celkem 4 dočasná ubytování pro část migrantů, kteří se do tohoto města na africkém pobřeží dostali nelegálně z Maroka. Sport. Motor České Budějovice čekají další přípravné zápasy na nový ročník hokejové extraligy. Dnes začíná turnaj, kterého se účastní také Slovan Bratislava a rakouský Vienna Capitals. Se Slováky se Jihočeši střetnou už od 17.30. Zítra ve stejnou dobu pak bude hrát Slovan s vídeňským klubem a v sobotu od 17 hodin se Motor utká s Vienna Capitals. Počasí. Noční teploty budou mezi 18 a 15 stupni. V pátek očekávejte na jihu Čech zataženo až oblačno, dopoledne přeháňky místy, odpoledne se déšť a přeháňky rozšíří na celé území a místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne zesilovat na mírný severozápadní s nárazy kolem 70, v bouřkách ojediněle i kolem 90. Kilometrů za hodinu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Bechyni na Táborsku se vyšetřuje nehoda motorkáře na silnici 122 u Lázní. Dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Konec prázdnin znamená pro rodiny výdaje za školní pomůcky. V Českém Krumlově proto knihovna už podruhé pořádá sbírku pro děti z nízkopříjmových rodin. Ve Strakonicích dnes začíná Mezinárodní dudácký festival, na který přijeli muzikanti z 18 zemí. A poradíme, jak správně reagovat po bodnutí vosou, včelou a nebo sršněm. U mikrofonu je Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
6: Mám prostě od pámy

0: 8 minut po 17. hodině je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje a Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Na ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu zeměživitelka to řekl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
3: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy.
2: Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu. Na šestidenním agrosalonu v Českých Budějovicích budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky také na předvadišti.
4: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české beef show se také poprvé uskuteční tři samostatné šampionáty vlastních plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
2: Závod na zpracování drůbeže v Jindřichově Hradci získal od krajského úřadu stavební povolení. Společnost Rea Invest počítá s kapacitou až 10 000 kusů drůbeže za hodinu. Nový závod má stát v průmyslové zóně poblíž městského hřbitova. Záměr už dříve prošel řízením dopadů na životní prostředí EIA. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje Hana Dědičová.
5: Při splnění stanovených podmínek nebude mít záměr významný negativní vliv na zdraví lidí ani na životní prostředí.
2: Výstavbu dvou bytových domů plánuje vedení Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Celkem 28 nových bytů nabídne nájemní bydlení v areálu bývalých jaselských kasáren. Náklady na výstavbu dosáhnou necelých 100 milionů korun. Radnice chce náklady z 80% pokrýt z dotace a úvěru. Detaily dodává nezávislý starosta Karel Hladeček.
6: Město vlastní pouze 28 bytů, to je to, že vlastně málo. V září by zastupitelstvo mělo schvalovat znění smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o úvěru.
2: Město už má připravené výběrové řízení na zhotovitele a příští rok na jaře by se mělo začít stavět. Mezinárodní dudácký festival začíná dnes ve Strakonicích. Do neděle se v rámci něj představí přes 6 souborů z 18 zemí. Dudáci zahrají na několika scénách ve městě od folkloru přes rock po středověkou hudbu. Tradiční průvod letos půjde pozměněnou trasou kvůli rekonstrukci velkého náměstí. V neděli se hudebníci pokusí překonat rekord v největším počtu dudáků na jednom pódiu, uvedla Dana Skoupilová z Městského kulturního střediska.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Přípravy na začátek školního roku představují na konci prázdnin pro řadu rodin zátěž pro jejich rozpočet. Pomoct rodičům a ulevit jejich peněženkám se rozhodla Městská knihovna v Českém Krumlově. Už po druhé uspořádala charitativní sbírku školních pomůcek pro děti z nízkopříjmových rodin.
1: A tady máme ještě pan ředitel zrovna pravítko, takže budeme mít mladý matematiky.
2: Knihovnice Lucie Kozáková ukazuje školní potřeby, které v prvních dnech sbírky lidé přinesli do knihovny. Potřebné je úplně všechno, ať to jsou psací nebo výtvarné pomůcky, pastelky, obaly na sešity nebo aktovky.
3: Velmi žádané jsou třeba i školní batohy pro starší děti. Ty budou samozřejmě rády i za nějaký jako trendy batoh. Klidně můžou lidi nosit i třeba vodovky, které jsou už rozpotřebované, že jo, a člověk by je vyhodil. V podstatě i loni vím, že pár lidí doneslo třeba tenisky na tělocvik, jo, taky je to veliká položka tím, že ty děti většinou potřebují jedny do tělocvičny, jedny na ven.
2: Nápad uspořádat sbírku dostala Lucie Kozáková minulý rok v létě. Inspirovala ji mimo jiné i zkušenost s výukou na prvním stupni Krumlovské základní školy.
3: Když jsem učila, tak jsem samozřejmě vypozorovala, že tu v Krumlově žije spousta sociálně slabších rodin a že třeba opravdu pro některé rodiny je problém pořídit dětem i tu školní výbavu, kterou třeba považujeme za běžnou.
1: Taky jedna aktovka, to je krásná.
2: Knihovna spolupracuje i s krumlovskými spolky a organizacemi zaměřenými na pomoc sociálně slabým rodinám.
3: Hlavně s OSPODem, s azylovým domem, s oddělením hmotné nouze úřadu práce a samozřejmě se samotnými základními školami. Nikdo nemusí mít žádné potvrzení o tom, že prostě má na aktovku nárok. Samozřejmě ty rodiny se o tom často dozvědí od OSPODu nebo od těch institucí.
2: V minulém roce, kdy knihovna uspořádala úplně první ročník sbírky, se dohromady vybralo 80 aktovek společně s dalšími školními pomůckami. Termín té letošní upřesnil ředitel knihovny Jan Polívka.
4: V letošním roce vlastně sbírka běží teď od pondělí 17. srpna, bude 14 dní a od 24. srpna bude potom 3 týdny na to, aby se rodiče zastavili u nás v knihovně si aktovky a další potřeby vyzvednout.
2: Jan Polívka také doplnil, že o sbírku pozorují velký zájem. Plánují s ní proto pokračovat i v příštích letech.
4: Jsem rád, že knihovna je místem nejen, kde se půjčují knížky, ale kde se i schází lidi a kde děláme akce, které mají i sociální přesah. A věříme, že tato činnost by mohla inspirovat i ostatní knihovny.
2: Zájemci můžou školní pomůcky nosit na všechna oddělení hlavní budovy městské knihovny nebo na její pobočky na sídlištích Mír a Plešivec. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Lucie Drozdová, šumavská houbička. Za tímto krásně šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás hledala maximálně cestu zpátky. Povídat si budeme o houbách, Šumavě, lese, jejich tajemstvích i o tom, proč houbaření není jenom podzimní disciplína. Lucie Drozdová bude mým hostem v pátek po 11. hodině v Jihočeském dopoledni. Těším se na vás.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Ve Strakonicích dnes se začíná 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Do města přijíždí 21 zahraničních souborů z 18 zemí, ke kterým se připojí desítky českých muzikantů. Dudy ve Strakonicích zazní v tradiční hudbě, ale také v roku anebo při velké světelné instalaci nad Otavou. Co všechno nám tenhle nástroj říká o hudebních tradicích různých částí Evropy a světa a jak se jeho podoba i využití v jednotlivých kulturách liší? I o tom si v dopoledním vysílání povídala moderátorka Hana Šoberová s etnografkou Muzea středního Poltaví Irenou Novotnou.
1: 26. ročník je opravdu velmi bohatý. My se snažíme každému návštěvníkovi festivalu nabídnout něco, co ho zaujme. Takže vlastně náš festival, přestože je založen hlavně na folkloru nejenom českém, ale na folkloru i evropském, tak se snažíme, aby na své si přišli i lidé, kteří třeba zrovna ten folklor tolik nemusí. Takže je tu nabídka klasické hudby, je tu nabídka folkové hudby, rocku a dalších žánrů.
2: Do Strakonic přijíždějí soubory z 18 zemí, to už jsem říkala v úvodu. Ve kterých částech světa mají dudy výraznou tradici a jak rozdílně může tenhle nástroj v jednotlivých kulturách znít a vypadat?
1: Největší tradice nebo taková nejrozšířenější je rozhodně v Evropě, kde bych řekla, že většina evropských zemí má nebo měla svoje dudy. Ty dudy se typově velice liší, ale mají prostě některé věci společné. A potom další místa, kde se dudy nachází, tak je Asie, hlavně taková ta přední Asie a severní Afrika. A já zrovna teď volám tady ze sympozia, z Mezinárodního dudáckého sympozia, které pořádá Strakonické muzeum a za chvilku tu budeme mít příspěvek o indických dudách. Takže vidíte, že skutečně dudy jsou v různých částech světa. A když jste se ptala na ty typy, tak těch typů jsou desítky. Společné mají to, že je to nástroj, který se nadýmá vzduchem. A to buď do něj foukáte pusou, nebo máte dmíchací měch, který ten vzduch vháníte do zásobníku. A tím, že vlastně na ten zásobník vzduchu, takový pytel, vák, tlačíte druhou rukou, tak se začne ozývat tón. Nebo tóny, protože oni dudy můžou mít jednu píšťalu, ale můžou jich mít třeba také šest. A co je zajímavé, že tyhle ty dudy vydávají vlastně nepřerušovaný tón, protože tam, i když se dudák nadechuje nebo dmíchá, tak ten tón stále zní. To je takové charakteristické.
2: Kdybyste měla doporučit několik konkrétních momentů tohletošního programu, které by si návštěvníci neměli nechat ujít, tak které by to byly?
1: Je to velmi těžké, protože ty programy jsou pěkné, si myslím všechny, ale dneska určitě zahajovací mezinárodní dudácké kasací, což je oficiální začátek festivalu. Zítra třeba, když se tady dívám do programu, tak bude pořad, který představí nám soubory z jižních a západních Čech a zároveň představí 80. nebo připomenu 80. výročí narození našeho dudáka, jeho českého dudáka z Českých Budějovic Miroslava Štechra. V sobotu třeba určitě za to stojí koncert duchovní hudby hned v 9 ráno v kostele svaté Markéty. Potom navazuje regionální pořad, který se věnuje našim strakonickým skupinám. No a kdo by si chtěl zaplesat, tak v sobotu v noci máme dudácký bál, kde se budou učit tance. A předtím může navštívit gala koncert v letním kině.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Konec léta a dozrávající ovoce znamenají také zvýšený výskyt vos. Na žihadlo ale můžeme narazit i u včel, anebo sršňů. Stačí sáhnout na sladké jídlo, napít se z plechovky, anebo šlápnout na hmyz v trávě. Jak správně reagovat na pobobnutí, i když už může být potřeba lékařská pomoc? Redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá se na to dopoledne ptala včelařů Vladimíra Kučery a Václava Krištůvka.
1: Tak prosím vás, když dostanete žihadlo, tak v žádném případě hlavně děti neječíte, ale konáte. Prostě to žihadlo dostanete, jau, ale najdu si ho a rychle ho nechtem vytáhnu. Protože když to neuděláte rychle, tak z toho jedového váčku ten pumpuje, je neustále živý a napumpuje vám do tělíčka ten jed. A čím víc tam toho jedu je, no tak logicky tím víc to bolí. A navíc to žihadlo není statický, ale pohybuje se, jako pilka piluje a tělo posílá tam určitý látky a brání se tomu a to je ta strašná bolest.
2: Nemáme dělat žádnou paniku, protože důvod k panice prostě není. To určitě mi dáte za pravdu.
1: Určitě žádná panika, rychle najít nějakou studenou vodu, nebo babička, dědeček, maminka, tatínek natře cibuli, dát si obkládek, nebo někdo mi poradil i jitrocel. Kdo potřebuje, tak si dá prášeček a je v klid.
2: O žihadlech ví své také další včelař a to je Vladimír Kučera z Vrbice na Šumavě u Vacova, protože on jich za svůj život opravdu dostal už stovky nebo tisíce.
3: Myslím si, že tisíce, protože pracujeme se včelama bez rukavic. To znamená, že jsme v přímém kontaktu se včelkama, když vyndáváme plásty z medníku a vytáčíme. A nebo když kontrolujeme, jestli jsou včelky zdravé.
2: Myslíte si, že žihadlo i léčí? Ve vašem případě vaše zkušenost?
3: Říká se to, ale nevím, jestli to je pravda. Můžou to být jenom takový báchorky.
2: Každopádně, trpíte na nějakou nemoc? Osobní otázka?
3: Netrpím.
2: Tak to je možná malý důkaz toho, že i žihadlo může léčit. Jak je na tom včelař Václav Krištůfek?
1: Tak já taky dostávám žihadla, většinou je to samozřejmě mojí vinou, ty včelky za to nemůžou a já si to jako pochvaluju.
2: Při jaké činnosti jste nejčastěji žihadlo dostal?
3: Nejčastěji dostáváme žihadla, když jim bereme med z medníku.
2: Zloděje určitě včely nemají rády.
3: Ano, zloděje nemají včely rády. Když vezmeme rámeček do ruky z medníku, tak se může stát, že smačkneme včelku a ona se brání a tím dává žihadlo.
1: A já bych ještě mohl k tomu doplnit, že já jsem nejvíc žihadel dostal, když jsem šel ke včelám těsně před bouškou. Nemá se to, včelař to ví, ale já prostě jsem z nějakého důvodu musel. Měl jsem včelařský oblek, kuklu, rukavice, všechno. A přesto ty včely, jak byly tou energií rozdrážděny, tak jsem dostal stovky žihadel na záda. Ale to bylo takové jako milé polechtání.
2: Je tričko, dlouhé kalhoty, oblečení, které ochrání před bodnutím?
1: No, myslím si, že moc ne. Ten včelařský oblek je přece jenom ze silnější látky, ale co je důležité, chodit ke včelám v černém. Ten, kdo má černé tričko, byť s dlouhým rukávem a černé vlasy, tak tento žihadlo dozajista dostane, protože ta černá barva včely dráždí.
2: A také dráždí určitý parfém. S tím mám taky nějaké zkušenosti.
1: No, já s parfémem ne, ale s pivem, když bych se napil před prací se včelama piva, tak se člověk potí a asi jim to taky nevoní. Včelí bodnutí mě jako moc nevadí, ale horší je to vosí, žihadlo, a ten jed od vosy mi udělá to, že prostě mi ta rána nateče. U včely vůbec ne, čili není jed jako jed.
2: U vos je to určitě jinak než u včel. Ty, když dají žihadlo, tak přežijí.
1: Určitě, ty ho přežijí, můžou třeba i opakovaně, podobně jako třeba sršni, vícekrát můžou bodnout a třeba i hlouběji, proto ta rána bolí víc. Když se díváte, tak oni se pohybují někde kolem popelnic, nějakých odpadků, louží a všeho možného. A z toho zřejmě nabírají nějaké toxické látky, které potom účinek toho jedu zvyšují.
2: No a na ovoce létají zřejmě kvůli cukru, tam asi jiný důvod není.
1: Potřebují cukr zejména v tomhle období, protože jejich aktivita je teď maximální. V tomto období se rodí královny, které potom později jsou oplodněny a důležité je si uvědomit, že potom všechny dělnice i trubci umírají a zůstávají jenom oplozené královny, které se rozptýlí po okolí a přežijí zimu a začínají úplně odznova s novým hnízdem.
2: Včely už teď žádný nektar nehledají, hledají spíš vodu.
1: No, v těchto z těch vedrech, takže ta voda je pro ně úplně zásadní.
4: Den v kraji.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Stromy bychom měli chránit a hýčkat. Dendrolog Petr Kunce má mezi nimi své oblíbence. Třeba třísovskou lípu s úctyhodným obvodem 7,70 m. Fascinují ho ale také břečťany, které na rozdíl od většiny rostlin vlastně nikdy nepřestávají růst. O stromech, jejich schopnostech i o tom, co všechno bychom v nich měli vidět, si s Petrem Kuncem povídala Hanka Šoberová.
1: Oni dokážou někdy daleko víc než jiný materiály, proto se používají a používali třeba při výdřevách v dolech, protože ten zkušený horník poznal, že ta výdřeva začíná praskat a to už ho varovalo, že tam dojde k závalu. Kdežto když se dneska udělá kovová výstuž, tak ta kovová výstuž se může deformovat v podstatě bez výstrahy. Oni dokážou svázat třeba hráze nebo hrázový tělesa daleko důkladněji než jakýkoliv betonový nebo jiný prvky, protože ty kořenové systémy pronikají do hloubky, jsou pružní, jsou stabilní a dokážou vlastně tu hráz stabilizovat po staletí, dokud ty stromy narůstají, to je třeba právě ten dub, tak ta hráz je stabilní, nedochází k provalení, nedochází k nějakým protržením, na rozdíl od potom moderních prvků, kdy když se ta voda dostane někudy, tak už potom se protlačí. To byl případ, který jsem řešil před lety v Blatné, kde se vykácelo několik olší a tam, když pak přišly povodně, tak ta voda tam prostě prorazila celou tu část tou hráz, protože ty kořeny olší vyhněly a ta voda už pak najde cestu poměrně rychle a docházelo tam poměrně velký záplavě. Skutečně oni už od toho středověku věděli, proč do těch hrází ty stromy sázejí.
2: No a teď se vás budu ptát ne jako dendrologa, ale jako člověka, který si našel lásku ke stromům. Dokáží stromy léčit?
1: No samozřejmě a dokonce na několika úrovních. Ta jedna úroveň jsou jejich produkty, listy, kůra, jako třeba u dubu, která obsahuje tanin, nebo některý další, jako třeba skupina Panax, čili Kalopanax, který je v Nový Bystřici, Pseudopanax, který je v Austrálii, Acanthopanax v Jižní Americe, obsahují saponinové látky podobný ženšenu, takže vysloveně stimulátory. K tomu bych se možná jenom vrátil krátce, o tomhle už věděla právě ta svatá Hildegarda, já bych tady odcitoval jednu její větu, když se přímo netýká stromů. Když Bůh stvořil lidský rod, dal mu do vínku tři věci. Lásku, pokoru a mír. Lidé by si tedy měli vážit lásky, uctívat pokoru a dodržovat mír. To je svatá Hildegarda a pro mě je tato věta nade všechno. Ale vrátím se k těm stromům. Ono to není jenom listy, oni jsou to i produkty, které na nich parazitujou. Už před nějakými 2000 lety si Číňani všimli takového zvláštního útvaru na bříze. Ono se to jmenuje čaga, nebo někdy rzavé čikmí, se tomu říká česky. Z toho získá výluh a stará čínská medicína už to znala po dobu 2000 let, že to je velice silný biostimulátor a velice zajímavý lék, ono prokazatelně. To má účinky i protinádorový. V podstatě velice zajímavá zpráva vědců a lékařů ze státu Izrael, kdy oni s tím dělali testy a zjistili, že je to účinný i proti COVID-19. A ono to má účinky v celém širokém spektru. O tom se zmiňuje už publikace vydaná tady ještě někdy v 80. letech. Autorkou je ruská lékařka Semerdžieva a ta knížka se jmenuje Léčivé houby dříve a nyní. A tam zmiňuje právě tu čagu nebo rezavec čikmí, ale i další věc, která se na stromech vyskytuje, a to je lesklokorka lesklá, Ganoderma ricci. Houba zase známá z Japonska, z Číny po staletí a dokonce v Číně to byl lék, který směli používat jenom císařský dvůr. Tam, kdyby to použil podanej, tak ho čekal krutej trest smrti. Oni si to skutečně hlídali pro tohle použití. Dneska se to tady celkem dá i jako opatřit a ten efekt je tam velice dobrý, jako jo, protože to je zase imunostimulátor a nemá to vedlejší účinky. Akorát u těchto těch přípravků, konkrétně čago, upozorňuji, nesmí se to vzít nikdy s antibiotikama, protože ono to paušálně zlikviduje huby a plísně v těle.
2: Proč bychom měli stromy chránit? Proč bychom si jich měli vážit? Proč bychom si je měli hýčkat?
1: No, protože ty stromy tady byly před náma, jsou s náma a budou i po nás a dožil se daleko většího věku než my, bez pohledu na to, jaký je režim, jaký je stav, jaká vláda je u moci, jaká je ekonomická situace státu, jaký jsou další skutečnosti. Prostě oni jsou součástí našeho života a musíme to tak přijmout, ať se nám to líbí nebo ne.
3: Český rozhlas, České

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Petr Fliebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkný den.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve, jak bude v noci a potom zítra přes den?
2: V noci očekáváme oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupně Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Zítra ráno a dopoledne se přehánky budou vyskytovat stále místy, během odpoledne ale srážek bude přibývat a postupně se rozšíří na celé území kraje a místy se budou tvořit také bouřky, které mohou být i velmi silné. Maximální denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a odpoledne a večer bude zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů za sekundu, tedy 70 km v hodině a v bouřkách bude ještě zesilovat. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Nyní výhled pro víkend, nejdříve jak bude v sobotu?
2: V sobotu zpočátku bude ještě zataženo, místy se slabými přehánkami, k ránu začne ale oblačnosti ubývat a odpoledne očekáváme již polojasno a srážky budou ustávat. Později večer se potom bude zcela vyjasňovat. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Petře, jaká bude neděle?
2: V neděli očekáváme polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a beze srážek. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr už bude pouze slabý, západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě ochutnávka z příštího týdne, co nás čeká v pondělí.
2: V pondělí bude nadále slunečno, bude polojasno až jasno a stále beze srážek. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr slabý severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To už je z dnešního dne v kraji všechno. Co uslyšíte zítra, připomeneme si 58 let od srpnové okupace Československa a podíváme se i do stah na Prachaticku, na tradiční houbové slavnosti anebo na českobudějovické výstaviště, kde pokračuje země živitelka. To vše zítra.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zemědělci hlásí nejhorší sklizeň za 15 let. Ministerstvo chystá pomoc. Schodek rozpočtu příští rok vzroste. Velký masokombinát v Jindřichově Hradci získal stavební povolení. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno se srážkami a teplotami do 26 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministerstvo zemědělství chystá pomoc českým farmářům. Podle šéfa agrární komory Jana Doležala je totiž letošní sklizeň nejhorší za 15 let. Důvodem je sucho i vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva.
4: Pokud se podíváme na ty ceny obilovin, olejnin a mléka, tak letos české zemědělství přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun.
5: Shrnuje letošní ztráty na tržbách prezident agrární komory Jan Doležal. Ministr Martin Šebestián za SPD přislíbil zemědělcům zasažených suchem a vysokými náklady peníze z krizového balíku i z Evropské unie.
6: Pomoc plánujeme prostřednictvím dočasného krizového rámce Evropské unie. Předpokládaný objem této podpory je zhruba 2 miliardy.
5: Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci s ministrem probrat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Závod na zpracování drůbeže v Jindřichově Hradci získal od krajského úřadu stavební povolení. Společnost Rea Invest počítá s kapacitou až 10 000 kusů drůbeže za hodinu. Nový závod má stát v průmyslové zóně poblíž hřbitova. Záměr už dříve prošel řízením dopadu na životní prostředí EIA. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje Hana Dědičová.
7: Při splnění stanovených podmínek nebude mít záměr významný negativní vliv na zdraví lidí ani na životní prostředí. Souhlasné stanovisko následně napadlo v rámci probíhajícího řízení spolek Za dobrý život na Jemnicku. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že stanovisko EIA bylo vydáno v souladu s právními předpisy. Sport.
2: Motor České Budějovice čekají další přípravné zápasy na nový ročník hokejové extraligy. Jako už tradičně se ve druhé polovině srpna v Budvar aréně koná Energie AG Motor Cup. Dnes jeho Češi hrají se Slovanem Bratislava a jak se utkání vyvíjí, to nám přímo z místa přiblíží náš spolupracovník, redaktor deníku Pavel Kortus.
8: V Budvar aréně skončila úvodní třetina a Motor prohrává se Slovanem Bratislava 0-1. Jihočechům patřil úvod zápasů, v úvodní desetiminutovce byli jasně lepší, ale nedokázali se prosadit ani ve dvou přesilovkách. Naopak na druhé straně skóroval z nenápadné akce Pesaráro, takže po 20 odehraných minutách je stav zápasu České Budějovice Slovan Bratislava 0-1. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus. Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni, zítra očekávejte zataženo až oblačno, dopoledne přeháňky místy, odpoledne se déšť a přeháňky rozšíří na celé území a místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne a večer zesilovat na mírný severozápadní s nárazy v bouřkách ojediněle i kolem 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor dávejte na dálnici D3 na Táborsku ve směru na Prahu. Nehoda se vyšetřuje u Plané nad Lužnicí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je krátce po 18. hodině a nás čeká čtvrtý díl četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička. Je to vyprávění o nelehkém životním osudu jedné venkovské ženy, o níž se později v rodině mluvilo jako o zlé babičce. Nebyla zlá, snad jen příliš tvrdá, sama na sebe i na ostatní.
10: Únor 1891. Babička Johana odnesla děťátko do postele k Marii. Vyčerpaná Marie pootočila hlavu, aby se na něj podívala. Spatřila bezmoc a něhu a slzy se jí kutálily po tvářích. Pojďte dovnitř, už je po všem. Zvala babička Jana dál. Máte děvčátko. A Mařka? Snad to bude dobré, je silná, ta něco vydrží. Ale dojděte co nejdřív na faru kvůli křtu. Malá je slaboučka, narodila se dřív, kdo ví, jak to s ní dopadne. Další týdny trávila malá Cecilka buď u Marie v náručí, nebo se hřála, pevně zabalená v povijanu, v troubě. Skoro o sobě nedávala vědět. Marie ten uzlíček milovala vší svou silou o to víc, že Jan se choval, jako by další dítě ani neměl. Prostě zase jenom holka. Marie nechala u mámy Johany Týnku s malou Cílkou a vydala se do svatého Jána na mši. Byla to vzácná chvíle, kdy si mohla od svých dětí odpočinout. Seděla na tvrdé zčernalé lavici v chladném přítmí kostela a nechávala se unášet zpěvnou monotónní řečí od oltáře. Pomalu přestala vnímat obsah slov a dovolila sama sobě nepřemýšlet, ale jenom být. Uklidňující tichý rytmus liturgie ji přinášel do duše klid. Po mši jí bylo, jako by ji polil živou vodou. Zbíhala zvesela dolů z kopce k Ločenicům, když ji doběhla Aneška. Jsi to ty, Mařko? To jsem ráda, že tě zase vidím. Marie přidala do kroku. Aneška tedy také zrychlila a poskakovala na krátkých nohách vedle ní. Kde pak máš holčičky? A co dělá tvůj muž? Co rodiče? Jsou zdraví? Marie teď už skoro běžela. Radostná a povznesená nálada, kterou si přinášla z kostela, byla ta tam. Už byla na návsi, už zabočila k jejich vratům. Tak dlouho jsme se neviděli, Mařenko. Nevezmeš mě k vám? Popovídáme si, probereme život. Aneška se neodbytně tlačila za Marií do vrátek. Nezlob se, Aneško, ale snad někdy jindy. To víš, máma postonává, u mě doma to také není vhodné, ani není poklizeno. To víš, že jo, tebe si zrovna vezmu do domu. Aby ses mi tam rozhlížela, tahala ze mě rozumy a pak mě roznášela po vsi. Honilo se Marii v hlavě. No tohle, to dřív jsem ti byla dobrá, co? Když si tu zrovna neměla růženu, jenže růžena teď o tebe nestojí, abys věděla. To víš, Třetinovi ty jsou dobrá rodina. Ty už se jí hodit nebudeš. Dcera vraha. Marie se prudce otočila a hrubě do Anešky strčila. A mazej o tu tykáčo zprostá. A jestli tě tu ještě jednou uvidím, tak si mě nepřej. Tak ty mi budeš vyhrožovat? Že jsem tě přišla pozdravit jako tvá nejlepší kamarádka? No počkej, však ty ještě uvidíš. Abych ti jednou nebyla já jediná dobrá. On ti totiž nikdo jiný pravdu neřekne. A Aneška uraženě odcházela. Co ty můžeš vědět, ty drbno jedna? Akorát klepy a lži, nic jinýho. Marie nad sebou přestávala mít vládu. To bys chtěla vědět, co? Posmívala se jí zpovzdálí Aneška. A ti to řekne ten tvůj? Ten tvůj povedený mužíček? Ten ochlasta a děvkař? Schválně. Zeptej se ho třeba, u koho byl tu noc před vaší svatbou. Za kým pak si došel pro sladké rozloučení se svobodou? Tady to vědí všichni. Jsi jediná, kdo to tu neví, ty. Vrahova dcero.

Co sem ta zatracená Aneška leze? Křičel Jan a mlátil vším, co mu přišlo pod ruku. Na zemi už ležely střepy z talíře, povalené židle. Na polici visely za úška 4 malované hrnečky. Jan se k ním napřáhl a jedním máchnutím ruky je smetl ze zdi i s poličkou. Týnka s Cílou se stáhli vyděšeně do kouta. Marii tím ale nevyděsil. Dívala se na něho, držela pevně sama sebe na uzdě a bylo jí jasné, že tímhle divadlem, které tu Jan předvádí, se jí snaží jenom zastrašit. Tak řekneš mi konečně pravdu? Nebo nemáš dost kuráže? Mají mi to říkat cizí lidi? Zakřičela stejně silně. Aneška z Pazderny, no jo, ta ví všechno na světě. Dyť ti akorát závidí, všem závidí, proč ji vůbec posloucháš? Tak co? Je to pravda? Byl jsi před svatbou u Míly, nebo ne? No, tak jsem tam byl. Krotil Jan už svůj hlas. U Míly. Děláš z toho zbytečný cirkus. Nic to nebylo. Jen rozloučení se Svobodou. Už je to dávno. Nic to neznamenalo. Znáš přece Mílu. Ta dala každému. Jen jsem se pobavil. Marie stála u okna. To, co uslyšela, ji vlastně ani nepřekvapilo. Slyšela jen to, co už stejně věděla. Nedokázala se na Jana ani podívat. Co čekala? Věděla už dávno, jaký je. Vypadni. Chtěla mu toho tolik říct? Proč si to udělal? Proč si to udělal, Jeníku, když víš, jak tě miluju? Dýchala bych za tebe, na rukou bych tě nosila. Proč si mi tak ublížil? Vypadni. Jak chceš. Jan popadl trubku. Hrábl do hrníčku v kredenci pro drobné a práskl dveřmi. Marie se pustila do zametání střepů. Jan se vrátil z hospody až k ránu, těsně před svítáním. Byla to chvíle největší tmy. Když z ní bezohledně schodil peřinu, nedokázala rozeznat v té černotě ani obrysy jeho těla. Noc byla divoká a temná. Byla počata Maruška. ...1893. Tak je to hotová věc. Stěhujeme se. Jan si odkrajoval tlustý krajíc z bochníku. Marie mu nalévala polévku a pak se taky posadila ke stolu. Raději bych zůstala tady. Buď ráda, že se stěhujeme. Půjdeme na lepší. Jaký pak na lepší? Zase nebudeme bydlet ve svém. Zase to bude jen nějaký vejminek. To nebude jen tak nějaký vejminek. Budeme to tam mít větší, světlejší. Celý hospodářství je sice o dost menší než tady, ale vejmínek je pěkný. Je vidět, že se tam o to dobře starali. A strýc matky Johany to tvému otci nedal draho. Bude se ti tam líbit, uvidíš. Jenže to hospodářství nebude naše. Zase tam bude pánem otec a matka. Zase budu jenom něčí děvečka. Vždyť už máme přece docela dost našetřeno. Mohli jsme se porozhlédnout po nějaké chaloupce tady, kolem Ločenic. Měj rozum, Marie. Co to tady převzal Martin, bydlet už tu nemůžeme. Vždyť víš, že místo nás tu budou rodiče Martinovy ženy. To už je přece dojednaný. A žít na Dubičném, to je dneska terno. Do města kousek. Budu to mít ze stavby blíž domů a děvčata, až dorostou, tam snadno najdou práci. A to bychom tam nemohli najít nějaké bydlení jen sami pro sebe? Já nechci žít s rodičema až do smrti. Marie položila do kolébky malou Marušku a přitočila se k Janovi. Přitulila se k němu a prohrábla mu kudrny. Ještě pořád se mu nepoddajně kroutili. Co říkáš? Že bychom šli někam do svého domku? Třeba z maličkého? Jan se chvilku nechal hladit, ale pak se vyvlékl z obětí. Nemáme na to peníze. Jak to? S mým věnem. Vždyť tolik šetříme. Aspoň ty jsi to říkal, že dáváš z každého výdělku stranou. Kolik vlastně máme? Jan si odkašlal. No, není toho dost, věř mi. Tak kolik teď máme? Musím už jít za tvým otcem. O tomhle si povíme jindy, až bude víc času. Jan se snažil vyklouznout z kuchyně. Marie zavětřila nebezpečí. Zastoupila Janovi cestu.
Vypadá to, že se ti nechce mi odpovědět. Přinutila ho pohledem, aby se jí podíval do očí. Nemám to přesně spočítané. Uhnul pohledem Jan a snažil se najít skulinu, kterou by se kolem Marie protáhl. Mně to stačí přibližně. Teď na to není dost času. Popovídáme si v klidu večer. Snažil se Jan o poslední úhybný manévr, ale Marie stála mezi dveřmi jako sloup. Chci odpověď. Jan se nadechl. Nemáme teď zrovna žádný peníze. Tohle ale Marie nečekala. No, nedívej se na mě takhle. Nemohl jsem nic dělat. Musel jsem je tvým otci půjčit. Nemohl jsem přece odmítnout. Cože? Marie nevěřila svým uším. Říkal, že je to výborný obchod. Vážně. No tak. Je to přece tvůj otec, Marie. Ten by nás o peníze nepřipravil. Říkal, že je to půjčka pro někoho. A je to jen na půl roku. Pak mi je vrátí i s úrokem. Dostaneme hodně navíc. Uvidíš. A potom se konečně budeme moct porozhlídnout po něčem vlastním. Marie se nějak nemohla nadechnout. Měla pocit, že se ocitla ve zlém snu. To není možné. To přece není možné, aby se to všechno znovu opakovalo. Co mám dělat? Co mám dělat? Běželo jí v hlavě, ale žádná odpověď nepřicházela. Marie seděla u stolu a před sebou na stole měla kopičku koleček, které jedno po druhém obšívala a přeměňovala je na nitěné knoflíky. Byla to úmorná a titěrná práce. A ona se snažila toho zvládnout co nejvíc ještě za světla. Při petrolejce se jí oči snadno unavily. Z velké kopky oddělila malou kopičku a připravila ji pro Týnku, až se vrátí domů. Skoro ve všech chalupách šily ženské knoflíky. Přívídělek se v tomhle nebohatém kraji hodil. Marie si s Týnkou občas nevěděla rady. Její nejstarší dcera byla oříšek. Jak vyrůstala z dětství, stále víc se Marie podobala. Měla její výšku, její drobné čisté rysy, modré oči, vysoké hladké čelo i chundelaté neposlušné vlasy. Po Janovi zdědila všechno to ostatní. Lehkou, veselou povahu, neukázněnost a touhu po svobodě. S tou svobodou Marie bojovala nejvíc a marně se snažila Týnku vměstnat do pravidel každodenního života. Dcera prchala, jak jen se dalo. A jak rostla, nešla daleko pro příkrou odpověď. S Janem, co by vychovatelem dětí, Marie počítat nemohla. Měl co dělat sám se sebou a se svou nedospělou povahou. Navíc byl doma vždy jen přes zimu. Od jara se ukázal jen tu a tam o nedělích. A někdy ani to ne. Marie protahovala nit kolečkem sem a tam a nechala myšlenky, aby se volně toulaly. Pořád ještě pociťovala úlevu a radost, že může žít tady, v nesměni, jen kousek od Ločenic. Pryč od proklatého Dubičného. Museli se sice hodně uskrovnit. V malém pronajatém domku na dolním konci návsi bylo mnohem míň místa než na vejminku v Dubičném. Ale všechno bylo jedno, jen když byli pryč. 7 let v tom zakletém místě. A přitom to ze začátku nevypadalo tak zle. Vejminek v Dubičném byl pěkný. Příhodná vzdálenost od hlavní části statečku, kde žil otec, máma Johana a nevlastní bratr Vojta. A Jan se první léta v novém domově opravdu snažil. Přes zimu zase jezdil otci s povozem a v létě zedničil ve městě a domů chodíval jenom na soboty a neděle. Peníze odevzdával Marii a ona je pečlivě uchovávala. Když Jana měla k tomu, aby otci řekl o vrácení původní půjčky, uklidňoval je, že je všechno v pořádku a že se nemusí o nic bát. Vyšlo najevo, že otec peníze nepotřeboval jako půjčku pro někoho. Potřeboval je pro sebe, protože statek v Dubičném ho stál víc, než se předpokládalo. Ale otec Jana ujistil, že tím má vlastně Jan i Marie na statku podíl. Dávalo to smysl a Marii se s tím vědomím líp žilo. Žila přece také ve svém.
Když zjistila, že čeká další dítě, už se nedivila ničemu. Začala dávat dohromady další růžovou bavlnkou ozdobené košilky a čepečky a s dcerkami se shodla na novém jméně. Jejich další sestřička bude Růženka. Po Maríně nejlepší ločenické kamarádce. Jan lamentoval, že s tolika ženskými v domě žít nebude, že tolika ženským se nedá našetřit na věno. Na svět ale vykoukl malý František. A Jan se zamiloval. Byl to asi jeho první opravdový, hluboký a čistý cit. A pocítil ho k mrňavému chlapečkovi, kterého držel v náručí. To miminko bylo tak bezbranné a přece mělo neuvěřitelně silnou moc nad dospělým mužem, který ho choval. Marie se na ně dívala a nemohla věřit svým očím. Viděla okouzleného, očarovaného Jana, který se vpíjel do tmavých očí mláďátka, houpal ho jemně jako vánek a cosi něžného mu šeptal. Když měl odejít do města za prací, nebyl schopen se odtrhnout od kolébky. Domů se vracel už v pátek a střežil kolébku jako hlídací pes. Z hospody se večer plížil tichounce, aby svého chlapečka neprobudil. Tři holčičky zpovzdálí zamračeně pozorovali, co se to s jejich tátou stalo. Takového ho neznali. Nejvíce zlobila Týnka. Ze všech tří děvčat měla dosud jeho největší pozornost. Byla první, byla nejvíc jeho, uměla se u něj prosadit a nekriticky ho milovala. Cecilka. Ta malá hodná cílka, jejíž existenci si Jan skoro ani neuvědomoval, stávala v závětří za svou starší sestrou a většinou všechno jen mlčky pozorovala. Pro pohlazení a ochranu si chodila za Marií, ale i před ní občas prchala, když se Marie na Jana nebo na Týnku rozkřikla. Nesnášela konflikty. Nesnášela, když na sebe lidi byli zlí a udělala by všechno, jen aby to napětí skončilo. Cíla byla otiskem Jana. Byla mu tak podobná. Jen povaha nebyla jeho, ale ani Marijina. Cílka byla prostě hodná. Až příliš hodná pro život, myslívala si Marie. O Týnku se nikdy nebála tak jako o Cílu. Týnka ta si v životě vždycky poradí. Ta se umí se vším porovat, byla si jistá. Marušce Jan předal do výbavy svoje oříškové oči. Maruška byla ještě malá, aby se o ní dalo soudit, jaká jednou bude. Teď chtěla svého tatínka, ale ten měl plné ruce chlapečka a snad ani necítil, že ho Maruška tahá za nohavici, aby i ji pochoval. Když byl malému Františkovi rok, zemřel Marii otec. Všechno se seběhlo tak rychle. Byl parný červencový den. Otec svážel se synem Vojtou seno z louky u lesa. Ve dvoře se pak otec vyšplhal na vůz a neúnavně házel jedny vidle za druhými Vojtovi na půdu. Ten přehazoval seno dál pod rozžhavenou střechu. Z obou mužů jen lilo. Marie pomáhala mámě Johaně s vařením. Zrovna se točila kolem plotny, když obě ženy uslyšely ve dvoře křik. Vyběhly ze dveří a uviděli Vojtu, jak se vedle naloženého vozu sklání nad ležícím otcem. Co se stalo? Klekla si k tátovi Johana a pleskala ho po mokré tváři. Hlas se jí chvěl úzkostí. Nevím, třásl Vojta otcovým bezvládným tělem. Všiml jsem si už u lesa, jak se otec strašně potí, že je celý bledý, ale nic neříkal a já se ptát nechtěl. Stejně by mě jen odbil. Tady najednou padl. Jen s obtížemi ho všichni dotáhli do domu. Uložili ho do postele. Vojta vypřáhl valachy, na jednoho se pracně vyškrabal a jel na dobrou vodu pro doktora. Byla to zbytečná cesta. Než se s doktorem vrátil, otec zemřel. Nejspíš mrtvice. Doktor pohladil plačící Johanu po rameni. Není divu v tomhle vedru. Pohřeb byl slavný. Otec si už dřív přál, aby byl jednou pochován na Rudolfově. A tak pohřební průvod čekala v parném červencovém dni dlouhá cesta kopcovitou krajinou. Marie litovala mámu.
belhala se za vozem s rakví a plakala a plakala. Usoužená žena plakala pro muže, který ji mořil, ubližoval jí. Ale možná ji třeba i miloval, kdo ví. Marie plakat nedokázala. Šla vedle mámy s malým Františkem v náručí. Myslela na otce. Byl zlý, buď mlčel, nebo křičel. A když mlčel, bylo i to ticho plné křiku. Jen ho někde zahlédla, už se mu klidila z cesty. Ale když kdysi v Ločenicích jemu a mámě Johaně zemřel malý Tomášek, viděla ho plakat. Stál tehdy u otevřeného hrobu. Kdesi dole v hloubce pod ním se bělala v černé díře malá rakev. Díval se do té nekonečné hlubiny a ramena se mu třásla. Marie si vzdychla a pohladila plačící mámu po ruce. Večer po pohřbu Klimba

Jak můžeš něco takového říct? Ty, můj bratr. Přece dobře víš, že otec si vzal moje věno i všechny naše úspory, když tady ten statek kupoval. Máme tu svůj podíl. Vejminek je náš. A nejen on. Jestli to pořádně spočítáme, bude nám patřit i nějaký kus pole. A taky nějaká ta kravka. Marie práskla dveřmi a běžela do vejminku. Děti na dvoře se přestali honit a udiveně se dívali za běžící mámou. Zastavila se až v kuchyni. Chvíli se marně snažila uklidnit svůj dech, když do místnosti vešel Jan s plačícím Františkem v náručí. Co se děje? Holky říkali, že si kolem nich proletěla jako dračice. Když si Jan od Marie všechno vyslechl, vrazil jí chlapečka do náruče. Tak to ne. Nás odtud žádnej smrkáč vyhazovat nebude. Co si to vlastně dovoluje? Doteď tu dělal otci pacholka jako my všichni a najednou si to bude poroučet jako nějaký pán? No, to je ale pěkný ptáček. Už by se tu roztahoval, jen co otec zavřel oči. Ale já to tak nenechám. Já ho srovnám. A Marie držela pevně Františka v náručí a viděla z okna Jana, jak vbíhá do domu. Slyšela křik, pak řev. Viděla Jana, jak letí z domu ven, válí se po dvoře na zemi. Viděla, jak z domu vybíhá Vojta jako mladý svalnatý bíček, jak se na ležícího Jana vrhá. Viděla pevné, tvrdé ruce svého bratra sevřené v pěsti, jak se zvedají a tvrdě dopadají do Janovy tváře. Slyšela zlé, nemilosrdné rány. Slyšela nářek mámy Johany a slyšela i nářek sebe sama. Plakala a omývala Janovi v kuchyni krvavý obličej. Děti stály jako stupínky v koutě a vyděšeně otce s matkou pozorovali. Co budeme dělat? Co jen teď budeme dělat? Lamentovala Marie. Zítra musím do města, huhlal rozbitými ústy Jan. Jinak si do party vezmou jiného zedníka, ale zjistím si, to už mi chlapi v partě poradí, jaký advokát nám pomůže. Tohle já poženu k soudu. Nikdo nás odtud nemůže vyhodit. Nikdo. Ani tvůj povedený bratříček ne. V maštali se sešeřilo. Marie spěšně po paměti dojila jednu kravku po druhé. Byla už u posledního dobytčete, když za sebou uslyšela kroky. Mařenko, máma Johana mluvila tiše a vyděšeně. Mařenko, budete odtud muset pryč. Zbláznila jste se, mámo? My odtud nikdy neodejdeme. Nikdy. Jan otci zaplatil. Dal mu tehdy všechno, co jsme měli. Bez nás by otec nemohl tenhle statek koupit a vy to dobře víte. Máme tu svůj podíl. Nás odtud nemůže nikdo vyhnat. Vojta se chce ženit, řekl mi to. A je to třeba, aby se oženil. Statek potřebuje hospodyni. Řekl mi, že do vašeho vejminku musím pak jít já. Ale to přece není možný, máme čtyři děti. Když je doma Jan, spí v kuchyni na lavici, a kde byste spala vy? Už teď je nás tam jako psů. Vojta to chce udělat tak, že já budu ve vaší kuchyni. V druhé světnice se probourají zvenku dveře, přistaví se komín a někomu ji pronajme. Prostě budete muset pryč. Proč mu to trpíte, mámo? Dneska jsme otce pochovali a on nemá ani tolik slušnosti, aby tohle řešil, až se všichni trochu vzpamatujeme. Viděla jste, co udělal Janovi? Jak ho zřídil? Co pak já zmůžu, Mařko? Taky jsem to nečekala. Netušila jsem, co má v úmyslu. Skoro to vypadá, jako by to měl Vojta už dávno promyšlené, vidíte? Hořce se pousmála Marie. Ale to se přepočítal. Jan půjde za právníkem, k soudu. Nás jen tak nikdo vyhazovat z domova nebude.

skončila čtvrtá část četby na pokračování z románu Zlá babička. Jehož autorkou je jihočeská spisovatelka Dita Kůtová. V režii Martiny Šlégelové za asistence mistra zvuku Michala Koláře je načetly dvě herečky jihočeského divadla. Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková. Pokračování příběhu

0: Běhu, který jeho autorka napsala podle osudu skutečné prababičky svého muže, si můžete poslechnout opět zítra touhle dobou. A určitě můžeme ještě připomenout, že každý díl Četby na pokračování se po odvysílání v éteru objeví také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Tam je k poslechu celých 8 týdnů. Takže pokud se vám nehodí poslouchat letní čtení v podvečer, můžete si Četbu poslechnout kdykoliv se vám zechce. Na webu nebo ve zmíněné aplikaci.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové Četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Kořeny. Dějin jihočeských rodin a rodů.
4: Dnes zamíříme po delší době na Pelhřimovsko, a sice do Kamenice nad Lipou. Toto krásné město na Vysočině se podle kronikáře Václava Hájka z Libočan nazývalo Kamenice u Lipky. Později neslo jméno Česká Kamenice a po obnovení hradeb roku 1702 dostala přídomek nad Lipou podle lípy vsazené v zámecké zahradě a ta zahrada byla založena už ve 13. století.
5: Někde se uvádí i rok 1248, ale to měl být údajně rok založení města, to není tak přesné. V každém případě je ta lípa prastará, podle odborníků jistě přes 750 let. Z historie víme, že již před rokem 1248 založil rod Benešoviců, který měl v erbu zavinutou střelu vedle rudných a stříbrných dolů hrad Kamenici. U něhož vznikla obec s trhem a s kostelem. Roku 1348 byla Kamenice povýšena na město. Roku 1462 Jindřich ze Stráže rozšířil městská práva. Zdejší kostel všech svatých se stal roku 1538 děkanským, ale teprve roku 1541 je zmíněn atribut místního jména Lípa u hradu, čili tam Hájek z Libočan pravdu neměl.
4: Kdo vlastnil panství Kamenice nad Lipou?
5: Těch majitelů bylo opravdu hodně. Jak jsem na začátku uvedl, první známý rod byli Benešovicové z Bechyně a Kamenice. Poslední člen tohoto rodu Zbyněk II. Z Kamenice zde vládl 1369 až 89. Byl to mimochodem synovec známého jeho českého myslitele Tomáše ze Štítného, který byl také z té chudé větve Benešoviců a od něho si roku 1381 pronajal statek Štítné. Od roku 1397 působil na Kamenicku Jan Sezima z Ústí, který na přímluvu své manželky Anny z Mochova, ctitelky Kalicha, poskytl útulek na svém kozím hrádku mistru Janu Husovi. Roku 1497 byla Kamenice se prodána Leskovcům z Leskovic, kteří zde pobývali až do roku 1545. Po dědických sporech se pak stali pány města na 76 let Malovcové, za nichž došlo k největší přestavbě zámku v letech 1580 až 83. V období stavovského povstání, které bylo ukončeno bitvou na Bílé hoře, se díky sňatku s Annou Magdalenou Malovcovou stal majitelem kamenického panství Zikmund Matěj Vencelík z Vrchovišť, což byl hejtman Bechyňského kraje, který se zúčastnil stavovského povstání na nesprávné straně proti Ferdinandu II., takže mu byl roku 1622 veškerý majetek zabaven.
4: To byla tedy první konfiskace kamenického zámku. Kdo tehdy zámek získal?
5: Panství koupil v roce 1623 Jindřich Paradis z Eschaide, původem Španěl, který byl císařským plukovníkem. 70-letá vláda Paradisů byla opravdu vládou utlačovatelů, by to zní tak trošku socialisticky, ale bylo tomu tak. Kameničtí přišli téměř o všechny výsady a práva získaná od dřívějších majitelů a tím i o hlavní zdroje příjmu, například jim vzali právo vařit pivo. Poslední z Paradisů Martin de la Sá byl ze všech Paradisů asi nejhorší, dosáhl dokonce vymazání výsad města Kamenice z desek zemských. Spory pak vyvrcholily desetiletou spourou, která měla vážné důsledky. Její vůdcové byli uvězněni v táboře Brně, v Praze, ale i v Komárně na Slovensku. Rozhádané město působilo starosti už i císaři a své spory s podanými vyřešil Paradis prodejem Kamenice Hartigům roku 1692. Pak se zde majitele opět často střídali, například po Vratislavu z Mitrovic a u Belim koupil zámek jeho správce Jan Nádherný, zakladatel železných hamrů. Za něho byla v Kamenici stavěná nová radnice. Roku 1805 prodal Kamenici nad Lipou hraběti Františku Sickingernovi a ten ji po roce prodal hraběti Janu Rilkemu, který ji držel až do roku 1811.
4: Jméno Rilke je známo z literatury. Má Kamenice nad Lipou nějakou souvislost s básníkem, původně tedy pražským Němcem Rainerem Maria Rilkem?
5: Tak majitel zdejšího panství Jan Josef Rilke, který vlastnil Kamenici v letech 1806 až 11 a nechal přestavit zdejší zámek počátkem 19. století, byl dědou toho známého básníka. Zámek zmiňovaný v Rilkově básni Píseň o lásce a smrti korneta Krištofa Rilka a stará lípa v zámecké zahradě v jeho raných básních byly inspirovány právě Kamenicí nad Lipou.
4: Byl zde vůbec nějaký rod další dobu?
5: Byli to Gejmillerové. Ve 30. letech 19. století koupil schátralý a zadlužený zámek v Kamenici nad Lipou Jakub Rudolf Gejmiller, pocházel z významné vídeňské rodiny bankéřů a obchodníků. Kromě rozsáhlé knihovny se mohl pochlubit také bohatou sbírkou starého a soudobého umění. Část svých pokladů si přivezl i na zámek v Kamenici. Po druhé světové válce, kdy byl majetek rodinu Gejmillerů zkonfiskován, se jednotlivé obrazy vzácné sbírky zatoulaly prý na nejrůznější místa a dosud se nenašel nikdo, kdo by tuto mozaiku dokázal jako celek znovu poskládat.
4: Pokud někdo pochází z Kamenice nad Lipou a rád by si sestavil svůj rodokmen, tak kde všude může hledat archivní dokumenty?
5: V tomto mají kameničtí velikou smůlu. Kamenice nad Lipou byla v 18. století postižena několika požáry. Roku 1794 byla postižena požárem, při němž hořel kostel i fara a na faře byly zničeny staré matriky ze 17. století. Kamenický farář sice zachytil křty v nové matrice, ale to je až k roku 1794. Odavky se dokonce začaly psát do nových matrik až 1799, rovněž tak knihy úmrtí, čili hodně pozdě. V té době byla ke Kamenici přifařena tato místa. Bohdalín, Hota, Nová Ves, Pravíkov, Rodinov, Vlasenice, Včelnička, Perky a Vodná.
4: Ten požár to je jistě pro rodopisce velká rána, protože matriky patří k základním genealogickým pramenům. Možná v této situaci by více napověděly pozemkové knihy.
5: Tady mají kameničtí opět velkou smůlu, protože pozemkové knihy pro město Kamenice nad Lipou, kde by byly dějiny těch domů, uložené ve státním okresním archivu v Pelhřimově, jsou ve fondu archivu města dochovány až od roku 1774, protože i oni vzali za své ty starší při požárech města v 18. století. Ze starší doby jsou v tomto fondu sice některé cimélie, tedy abych mluvil hezky česky, vzácnosti, jako například práva města z poloviny 15. století, ale soustavnější materiál je dochován bohužel až od konce 18. století.
4: Takže pro rodopisce to je úplné fiasko. Lze někde vypátrat, kdo žil a byl měšťanem v Kamenici nad Lipou v 17. a 18. století?
5: tak zde snad Kamenickým pomohu radou, aby hledali ve zcela neobvyklém prameni, a sice ve fondu Pražského arcibiskupství, který je uložen v Národním archivu v Praze, jak jsem již několikrát uvedl. Do roku 1785 náleželi římští katolíci v jižních Čechách pod arcibiskupství v Praze a pražští arcibiskupové nařídili v letech 1676, 1700 a 1713 sepsat takzvaná farská responza neboli farské relace. Tehdy faráři podávali zprávy o stavu svých far. Byly to vlastně odpovědi na 42 otázek pro pražskou konzistoř. Například dochovaná relace z roku 1677 byla sestavena kamenickým farářem páterem Matějem Janem Jiřím Otem z Otenfeldu. Byla podepsána primátorem Janem Macurou a radním Micachem. Je to tedy velmi cenná archiválie. Tehdejší farář do ní poctivě sepsal farní urbář, ze kterého se dozvídáme jak jména držitelů domů a gruntů v Kamenici nad Lipou, tak jména chalupářů či podsedků. Nejsou tam akorát podruzy, kterých bylo jistě mnoho, ale ti bohužel dávky ke kostelu neodváděli.
4: Kdo tedy roku 1677 žil v Kamenici nad Lipou?
5: Kamenice je ve farním urbáři nazvána jako Kamenice Česká. Někteří měšťané měli pusté grunty, byli to Daniel Prokop, Jan Holjava, Jan Krátký, Martin Zámečník, Jan Kožešník, Martin Švík, Jan Sirůček, Pavel a Martin Šturcové, Jakub Němý, Pavel Fledrmos a Václav Moucha. Na předměstí měl pustý grunt Melichar Fischmistr. Hodně měšťanů mělo přímý podle svých řemesel a povolání, byli to Martin Kovář, Matěj Putnář, Jan Midlář, Tomáš Klempíř, Martin Lokaj, Jiří Truhlář, Jakub Kuchař, Vít Kovář, Zikmund Palíř, Jan Truhlářů, Václav Žemlička, na předměstí pak třeba Matěj Pekař. Další měšťané kameničtí se nazývali podle míst jejich původu, žili zde Mikuláš a Jan Bělohradští a Lukáš Vyšehradský.
4: Které příjmení bylo tehdy v Kamenici nad Lipou nejčastější?
5: Byla to příjmení Macura, Šturc a Medek, dále jsou zde uvedeni Ondřej Hrob, Martin Slavík, Pavel Pokorný, Melichar Trnka, Jan Makovička, Šimon Doležálek, Martin Macek, Ondřej Záruba, Václav Podrůnek, Pavel Daníků, Jan Bartušek, Jiřík Hrubý, Ondřej Pleskač, Jan Souček, Martin Holej, Pavel Vyhnálek, Jiří Pospíšil, Martin Mlčoch, Pavel Pešek, Jiří Medek, Jiří Kaboň, Martin Chvátal, Jan Kostrouch, Jiřík Davídků, Jiřík Vyhnalík, Jiří Prokop, Jiří Holý, Václav Zikmund, Martin Stuchlík, Šimon Tichý a na předměstí to byli Jan Hrdlička a Martin Hauser. Seznam uvádí i podsedky v městě a na předměstí vše bude v knize Kořeny 2.
4: Jaký další archivní zdroj ještě může kamenické rodopisce zachránit?
5: Určitě je to berní rula kraje Bechyňského z roku 1653 a dále Tereziánský a Josefský katastr. Fase pro Tereziánský katastr pro Kamenice nad Lipou, která tehdy ležela v Táborsku, bude také obsána v knize Kořeny 2. Jenom dopředu mohu prozradit, že roku 1713 byla v Kamenici již nová příjmení, například Souček, Němec, Daněk, Mrva, Veselý, Ochotný, Šot, Vorel, Straka, Melčoch, Růžek, Hron a tak dále.
4: Má Kamenice nad Lipou nějaké významné rodáky?
5: Tak rád bych zmínil Františka Jaroslava Vacka Kamenického, to byl vlastenecký kněz a básník, je autorem známé básně U panského dvora, která byla zhudebněna a zlidověla. Narodil se 1806 v domě číslo popisné 105. Nesmíme zapomenout také hlavně na hudebního skladatele Vítězslava Nováka, narozeného roku 1870 v domě číslo popisné 55 na náměstí, autora mimo jiné kantáty Svadební košile. V Kamenici se též narodila básnířka, autorka divadelních her pro děti a publicistka Jarmila Hanzálková. V polovině 70. let minulého století vyšla první sbírka básní Psáno po větru. Rád bych dnes ještě připomněl ale židovskou obec v Kamenici nad Lipou, o které je zmínka už roku 1603 a která měla roku 1673 vlastní školu. Zajímavostí je, že jejich synagoga postavená roku 1938 byla úplně poslední synagogou na území Československa.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěny.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Českých Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Bahno po bouřkách zatopilo koleje na Jihlavsku. Vimperský zámek má novou kastelánku. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno se srážkami a teplotami do 26 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Mezinárodní výstava Země živitelka začala dnes v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na šestidenním agrosalonu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky také na předvadišti.
4: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jihočeské Beef Show se také poprvé uskuteční tři samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
3: Jihomoravští hasiči odstraňují následky bouřek a silného deště, zasahují hlavně u popadaných stromů a větví na Břeclavsku a Hodonínsku. Na Jihlavsku po bouřkách kvůli bahnu nejezdí vlaky na dvou tratích. Úplně zastavený je provoz mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. Na rychlíkové trati mezi Batelovem a Hornice Rekví jezdí náhradní autobusy. Provoz by na obou místech měl být obnovený ve 20 hodin. Novou kastelánku Ludmilu Čihákovou má od srpna státní zámek ve Vimperku. Má zkušenosti s působení na zámku v Hluboké nad Vltavou nebo ve státním oblastním archivu v Litoměřicích. Podle ní je třeba se zaměřit na pokračující obnovu vimperského zámku.
5: Na roky 2027 až 2029 je naplánovaná velká obnova dolního zámku, což znamená obnovu mostního konstrukce, obnovu druhého a třetího nádvoří a hlavně obnovu toho velkého renesančního sálu v jižním křídle dolního zámku. Sport.
3: Na úvod turnaje, který je přípravou na novou extraligovou sezónu, se hokejisté Motoru České Budějovice v Budvar aréně postavili dnes Slovanu Bratislava. Jestli už utkání skončilo, nám z místa prozradí náš spolupracovník, redaktor deníku Pavel Kortus.
6: V Budvar aréně teprve za malou chvilku začne třetí třetina a Motor hraje se Slovanem už nerozhodně 2-2. V úvodním dějství dostal hosty do venění Pesaráro, po změně stran však vyrovnal Kundrátek. Poté padly ještě dva góly, v přesilovce se trefil Eklind, domácí Krastenbergs však znovu vyrovnal, takže po 40 odehraných minutách je stav zápasu České Budějovice Slovan Bratislava 2-2. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus. Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni, zítra očekávejte zataženo až oblačno se srážkami, které se odpoledne rozšíří na celé území, místy se vyskytnou i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách k 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne zesilovat, v bouřkách může mít v nárazech ojediněle i kolem 90 km za hodinu, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí ve směru na Prahu, na silnici číslo 4 u Malenic na Strakonicku, na silnici 29 v Písku a silnici 19 u Zárybničné Lhoty nedaleko Tábora.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna, ráda poslouchá naši rubriku Hezky česky. A paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
2: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině, příliš. A začali přechylovat.
1: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
2: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Příjemný večer. Právě 8:15 a jsem moc rád, že jste s námi. Lačo rad, tešukár šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rad, tešukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy, jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
3: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představili se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl do příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem mu udělal ostudu, protože jako kluk malej, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikovaný docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že by se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny, jo. Takový zajímavý věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mého života.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v bud bar zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přeháňky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
2: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
5: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
0: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
6: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě.
1: Strašně.
0: Tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, měli jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčkou, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat u vašeho dětství. Vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu. A s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou. A vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený, a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaký a tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, bylo tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukinku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gympl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, protože jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, tak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekne, rady, učila no, se, ráda z toho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak.
0: Ne? Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, no, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký? To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře, na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák, potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru, a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, sesko.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu, a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dávě.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný a ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to jmenuje.
0: Já to mám před očima.
1: Ale krásná holka, ano, to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž. Ty.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt to, se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, ale to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřu. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jezerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
0: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
6: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
0: 21-letý mladík se zakoukal do 17-leté slečny a bojoval o její srdce.
6: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám, pojďte dál.
3: Rádi půjdem, přijmem pozvání, na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dávám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali. A tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.1960.
3: To je 65 let?
4: To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla?
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočineme. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi no, na gauči?
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvládá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasej pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala. Protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu, na red.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tinčítko tenkrát. To byla taková holčička outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila? No,
5: okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku, řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
5: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
5: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak byl hospodářství, někdo musel. No tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak ty dohazovači, takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
5: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi námi nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo a to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
5: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla, jak vy jste to prožívali, jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli, tu lásku, kterou jste si budovali. Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
5: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc, což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
5: Když ale to... byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: A jste dodnes jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
5: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
5: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba to špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá
5: za rohem někde, takže ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si freje.
5: No jo,

0: Očička, ale já jsem, ale oči černé nemám.
1: Malovala,
0: malerečka, no, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak a že je potřeba něco řešit. Že nemůžem spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže u vánočních svácích prostě jsem požádal, že, jako, že bych jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený, vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohly dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v ano. Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod do toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak, my jsme zpívali.

0: Vy jste se mu doslova oddala.
1: Oddala.
0: Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
1: Ano. Já jsem se mu pak úplně, ano, pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
0: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč, a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
1: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
2: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval Chrámový sbor Marušce, já jsem šel potom.
1: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli, a prostě bylo to krásný, no.
2: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou vstoupili.
1: A ráno jsme...
2: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den, umývali jsme nádoby.
0: A už jste to dělali spolu?
1: Už jsme to dělali všechno, pak už to bylo všechno spolu.
0: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano. Krokem.
2: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou zvesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
1: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
3: No to my děkujeme moc krát.
4: Ale to budeme je, čím chlubit.
3: To se budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
5: To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
4: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
3: To je hezký.
5: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
3: To si ani nezasloužíme.
5: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
3: Jo, no teda, no.
4: To nemyslíte no, vážně teda?
3: To snad ne.
5: Jo.
3: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět to vládat.
4: Nespláč.
3: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
4: Fotičku. Děkujeme moc.
5: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
3: No jestli jsme vás nenudili.
5: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
3: Ne.
5: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
3: No, že jim moc děkujeme a... Ať vydržej tak dlouho, jako my, oni jsou delší dobu že ho, spolu, ne?
4: Že ho máme rádi, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
5: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
3: Já, bude, moc by mě to teda těšilo, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihly těžké okamžiky.
2: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
1: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
3: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
5: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
3: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
5: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
4: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen... A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne, a už radši nechcete doktora ani vidět.
5: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžel bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
3: To víte, že jo. Bála jsem se, a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že, no ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
5: Pobrečela jste si třeba i?
3: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ohrožila dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho, a já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc, ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže, ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že ji odoperovali, že ji zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když se na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné, nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to, no,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden na druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně, manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, zamluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Gloserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: Ano, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie. Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě to tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško?
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapsi, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: Yeah. To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak, trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takovej koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
3: Jaký jste byl nebo jste milenec?
5: No já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
3: Jaký byl váš muž nebo jaký je milenec?
4: Dobrý. Dobrý, i když je pravda, že jsem celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
3: Kdy jste ho naposledy pohladila?
4: Dneska.
5: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
3: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
5: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
4: Já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý léta drželi za ruce i třeba v divadle.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
1: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
4: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
3: Že byste tam jako zůstala?
4: Ne, že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka. Maminka mu zemřela v Turecku.
5: Já
4: nevím, jaký má jakou touhu ještě.
5: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějak jakže vydržel v tom stavu, a to je největší touha.
4: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
5: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
3: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
4: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
5: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto. To láska prostě těch dvou.
3: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a určitě, i to stačí?
5: Určitě.
3: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
5: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
3: Milujete svoji ženu?
5: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
3: Milujete ho?
4: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
3: To je to přání, které máte.
4: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
5: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Glosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortů školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic. Napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element. Já bych do toho...
2: Dejš to pambu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: A s tím musíš promluvit vždycky, Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je?
2: Co? Máš tu Krajana.
4: A? Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Haršen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně by bylo.
4: On, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: No, zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Nejo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Kriktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím ne.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
5: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
4: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
4: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
4: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
4: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
4: Přímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
7: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
4: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
4: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
4: Naschledanou, paři,
7: děkuju. Moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
4: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
7: Kam?
4: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
8: Servus.
4: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
8: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
4: A to se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
7: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
4: Dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
7: Jášku, Karlíku.
4: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Kriskot, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej. Tuhle jsou dveře do pokladny.
7: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
4: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
7: Měj rozum, copak já jsem nějakej cirkusa?
4: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se to trochu rozhlídli.

0: nástroje si nechte tady na galérii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Ještě jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. A vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Aha.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koníčkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme, tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
8: Jejde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jou, hrnojs. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena,

0: Kdo ty pánové? Jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
1: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
3: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
1: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
3: Ale ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď, představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly, a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
4: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
5: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
0: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí nebo se směje.
6: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
6: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
6: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
0: To myslíte vážně?
5: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
0: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali dojetím.
1: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
0: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, vždyť tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny, poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
1: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.

0: Proč myslíte, pane Šepku?
1: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
2: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na dva druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
1: To si přiznáváme, to ano.
0: Nestrácejme naději, přátelé.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má stokrát tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
5: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
1: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
0: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
6: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebe nevinnější vtipkování o jeho osobě.
5: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
2: Ale dejte pokoj.
0: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
1: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
5: Dobrá, podvoluji se přes sile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
6: O jakém?
5: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
6: Zadržte ho.
0: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
5: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
1: Ale především psi se přece smějí.
7: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
6: Neříkejte.
5: Vyprávějte, pane Frasi.
7: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost skýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned pod měšina chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
1: Ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
5: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
1: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samouhodlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
4: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
5: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
4: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukradl psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukradl pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Vzdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti za vděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl jsem mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu ihned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Krásný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno, od podlah počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, to ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky všechno opraví, vypínače, jo, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď o prázdninách prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě, teda snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomá, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný, to já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
0: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
1: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
0: A děkuji i vám, paní Dano.
1: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale se vděčna za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
0: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práce a on byl z té oblasti jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z Uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte jakoby, to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník čapků. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby by to celý dům vlastně vyhřát na potok teda. Taková podlouhla prostě to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no, on, já...
0: Tu matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že ano.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem, jakoby, tak to je prostě mi líto vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roků. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roku a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe, v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční. Tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude. No. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal. No.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz lomítko linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat, víte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa podešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží. To ten zboží. Sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci a klobouk dolů získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka, a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhletu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplivala tou úžasnou práci,

0: která tam opravdu se nabízí a ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaká mať, taká nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungují nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů, skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukaterské práce, krásné domy, nádherně opravené. Jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
1: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
0: Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne, já tomu,
1: to nechme být stranou, raději.
0: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže
1: je to vždycky krásné to sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do třídnu. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou, s jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
0: Ne, skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukrář.
1: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
0: No tak, ale pokochat se můžu.
1: No tak to jo, to jo.
0: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
1: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o strži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno. Ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání. Že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění. Ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými. Někteří, pan First, pan Moc, pan Smetana. Ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali a udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno, postavili, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie, a
1: skutečně šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy,
1: jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není, nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem, no paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů, bylo něco takového?
1: No, tak to asi ne, já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už, ale zase víte, jak je to, pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělalo. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeji vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, ano, ano, tak.
0: Mějte
1: a tam,
0: hezky.
1: Kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půjde restaurace 3. Hele, mějte se a naschledanou, dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Je to takové, řekněme, okřídlené lidové řečení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl, že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád. Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím vás, pánové.
1: Musím strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, jestli jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát někdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělit.
0: Ano.
1: Že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, aby se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, aby to prosil druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě to chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech.
1: Trochu předečí, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, to je opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně, a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, prostě... jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně, a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce tvrdé kamene proměnil, co se zmasal z lásky, jak je to podle biblického vlastně, a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hleděné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravili oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, neustále vidím, stále práci už nenosím brýle vlastně to, a vlastně i měl jsem uších tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí proto člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, je prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a byl v našem srdci, a to se mi jako teďka daří vlastně, a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnosti, být společný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně pan Ježíš, prostě že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to, a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den, protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mm-hmm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mhm. Mhm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. Zpátky s tím substrátem. Uh-huh. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho v loni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? Ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla, to bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se něco vysvětluje.
1: Ano, není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
1: Ano, a protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
1: Děkuju. Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do tří dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače Noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat se dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutit, plést košíky, vyrábět metle. Kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například kláty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, jste dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola, nebo vycentrovat na to kolo, rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím, rozumím. Jako ptala jste se ho někdy, kde chodila, se to všecko naučil? Paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všecko naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a věděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: No a mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeuměleckých schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci. A já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak,
0: ono to nějak to dopadne, prostě, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Ano, přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacený. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světýlko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I zednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká, na Velikonoce.
0: Trkač.
1: Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, sám. Máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový manžel SRO.
1: A opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda malý nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům. Díky. Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic, já bydím ve Skotnici sice, jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já, bracha ani švagrova, neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodím po podolánkách, po horách, po Nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já, a pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. Oni ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi.

0: McDonové, jaksik a takhle. My jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců, jsem se jaksi nepoved, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovi v naší mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že já jsem asi ten hodný strejda a já s těma dětskama, já s nima užiju tolik srandy.
1: Já tomu naprosto věřím. A jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeji vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
0: No, ano, to ne, no jasné.
1: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubovák, pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jim měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneška říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit i jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde ano. Do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu a i domu, tak prostě, když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Špatně udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilým věku, ta si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kdejaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdový takový poctivý málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učňovský obory, snad se to zase zpamatuje trochu a budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář, hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se sedět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jaké teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chalupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen z krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou třebík do... Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků a ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není, ale je si toho vědomý, ono ho to i mrzí, ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, ale takhle víte co, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, to mám taky ráda, i když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jakože by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěla říct svoji osobní zkušenost.
0: No ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, Brněnské rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. ale vždycky je dobré to vyprávět. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou. Tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu. A vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě, jak je to možný, že někdo to dokáže. Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct to tež, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí
2: to
0: být,
2: právě.
0: Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: Ne,
0: ale
2: to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak
0: že
2: to
0: umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou
2: a
0: noc a naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem, vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu. Dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, Miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, Miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, Miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypach, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: já budu funět.
2: No, tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu a i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od jeho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásoval jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takový věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co. No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takové udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ježiš, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak. Jenom myslíte pastě a pastě. Od jeho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz ní šel fajnový hlas náramního vití vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liška ščeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nám nelíbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak valeček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tuž napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam, po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaký lidský vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No, žal nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy po projektově přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna a Antonín Kohout violončelo.
2: Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno.
7: Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle. Víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne cis.
3: Jo, to je, tam vidíte, ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních Prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr.

a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta, páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je. Proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt. Já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mytí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 18:00 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle.
sáhl do kapsy a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát

neočitím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jako by nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené, skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil. Ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale... Tak to jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pámu ví, ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil, jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: Promiňte, prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit. Ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí. Ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Haha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni, ti určitě. Haha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobeň dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George, opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl Sábrový.